Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Will the Circle Be Unbroken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na banjo jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na banjo jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela Rusty Strings.

To už pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jamboree. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

to my eternity.

And when I reach that heavenly shore,

to live forever there with him. So do

0: Děkujeme moc. Díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospely s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Půsta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva, tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a ano. Tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Ano. Vrelo s vámi souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu. Ano, ano. Spomínali,
2: keď... V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali... By som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je roh drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
3: Pekný sluha.
2: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ale,
3: alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí ho komorník, ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: to,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Aj manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí
2: no.
3: Hneď po ohlásení vojsť. Vidíte? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do dneška.
1: Já jezdím za Luchou, Lucie 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat, navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirna Nutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vy hlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády. Je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála... Ještě říkal Ačko, myslím, že?
2: Jo, Satinský, Milan Lasica. Dobře, zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý Já den, vás pane také Brouze. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to zasraznice, to se hodí Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak
7: já,
8: jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte, a ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Dech ten její je takový šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: To je těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No připravený. připravený, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. Aspoň mohli mít dřív hotový, že jo?
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky? Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem. Nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: Ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normálně ručně.
2: Pomůcky byly.
4: No, ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zda li člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. Pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátů už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Ty vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, kde by se to dneska vzalo, když se všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou v sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě 9 let.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Kadaší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik.
2: Dobrý
1: Rozehnal.
2: Den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas, telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že

0: máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
0: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
0: možná, někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
0: Takže jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony. A já bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko. A můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
3: Já jsem byla včera v semaforu. Bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc. No. Mějte se hezky.
3: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano. No a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
4: No tak snad začneme, ne?
5: Jo, no konečně, no tak.
4: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
5: Aha.
4: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
5: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
4: Tak já jdu napřed do koupelny.
5: Počkejte, proč do koupelny?
4: Opláchnout váleček.
5: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne. Počkejte, ale posaďte se, já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
4: Sádru? Proč sádru?
5: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
1: Humoriáda. Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no, tak
2: krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba? No, co Jiřina ráda zkouší?
2: Co jsem slyšel, tak tři neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Jako tak je, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Julda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako,
1: dejít a tak.
2: No, teď jakoby dát dohromady. No, režiruje to pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tudou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce. Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalému důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuje si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
4: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
4: Teď Italové, kako se sučete? Jo, nebo forza di madre, kdy jsou narazu, si riesko, aj tam orán, mi vendikeru, kdy jsou odrán, čo, na čelosti, a se
3: já nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantí, Miko. Říkám, Franto, pojď už. Nehoď, je to gauner, nebo bejt. Bratíku, já už nemůžu, bratíku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantiku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jo, taky pamatuje takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se. Dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
1: No krásně. Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano,
5: tady. No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastně, vole, mám ho seknout, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne, to nevydrží, vole, takhle mám vlastně, vole, ten jede, ten valí, Miro, kam bereš Jura, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývává, jo, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák, Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, no to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další birožka.
0: Humoriáda.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přeučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve 93 obcích regionu budou občané v komunálních volbách vybírat jen z jedné kandidátky. V Olomouckém kraji klesla v září nezaměstnanost. Podzimní výstava Flora nabízí květinové expozice v olomouckých historických památkách. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. O hlasy voličů se uchází v komunálních volbách v Olomouckém kraji 13 259 kandidátů. Podle dat Českého statistického úřadu je jich o 183 méně než před 4 lety. Ve 93 obcích budou voliči dnes a v sobotu vybírat zastupitele jen z jedné kandidátky.
2: Průměrný věk kandidátů do obecních zastupitelstv je 48 let. Nejvíc jich je ve věkové kategorii 50 až 54 let. Nejstarším uchazečům o post obecního zastupitele je 95 let. V roce 2022 přišlo v Olomouckém kraji volit 232 642 lidí. Volební účast byla 46%. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla v září o desetinu procentního bodu na 5,2%. Bez práce je v regionu zhruba 21,5 tisíce lidí. Pokračuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
3: Zářijový vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji ovlivnil především tradiční příliv čerstvých absolventů škol, kterých se během měsíce zaevidovalo 811. K poslednímu zářijovému dni evidoval úřad práce v kraji celkem 1439 absolventů, z toho 261 mladistvých do 18 let.
0: Zhruba stovka zájemců, z toho polovina prvodárců, se zapojila od začátku školního roku do kampaně Olomouckého kraje zaměřené na darování krve. Hejtmanství se snaží oslovit plnoleté středoškoláky a jejich učitele. Nejúspěšnější škola získá odměnu 500 000 korun. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Počet dárců se přepočítává na celkový počet studentů 18+ a úvazky zaměstnanců dané školy. Aby bylo srovnání fair a menší zařízení nebyla v nevýhodě. Kampaň potrvá až do konce ledna, poté ji kraj vyhodnotí a rozhodne, jak budeme pokračovat.
0: Součástí podzimní výstavy Flora Olomouc je tradiční akce Rozkvetlé památky. Projekt propojuje práce významných floristů se známými historickými památkami ve městě. Pokračuje mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
5: Kvetinové inštalácie nájdete v kapli Božího těla, která je súčasťou bývalého jezuitského konviktu a dnes umeleckého centra Univerzity Palackého, vo vile Primavesy a v kostole svätého Michala. Každá z týchto pamiatok sa na niekoľko dní premení na jedinečný priestor, ktorom sa história stretne so súčasným floristickým umením.
0: Projekt Rozkvetlé památky bude na vybraných historických místech do 18. října.
1: Sport.
0: Předehrávce 9. kola hokejové extraligy Sparta prohrála s Brnem 3-4 v prodloužení. Tabulku vede Třinec před Pardubicemi, třetí jsou Karlovy Vary, Olomouc aktuálně 14. V 11. kole první hokejové ligy ve čtvrtek Chomutov prohrál s Táborem 2-3 v prodloužení. Tabulku vede Vsetín před Táborem, třetím Bčkem Pardubic, Přerov 10.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zvlněná vozovka je na dálnici D46 Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27. a půltým kilometrem v pravém pruhu. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 9. října a svátek má dnes Štefan a Sára. Vše nejlepší. Víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, vaše tipy, ale také jaké máte počasí. Pište na náš Facebook anebo na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Rezek a právě teď bude zpívat Ilona Čáková, Proč mě nikdo nemá rád. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
3: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 9. říjnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je pátek, minuta po čtvrté na šest a svátek má Štefana a Sára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Dnes nás čeká hodně mraku a teplota bude do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Šternberg 10 stupňů hlásí Jana, která se chystá do práce a těší se na víkend. 11 stupňů Celsia naměřila v Olomouci Bára a Litovel 9 stupňů, hlásí Ivana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Přímo z místa.
3: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Už za několik hodin se v Česku otevřou volební místnosti. Svůj hlas lidé přijdou odevzdat v komunálních a někde taky v senátních volbách. Už tradičně volební místnosti v Olomouckém kraji najdou ve školních třídách nebo na obecních úřadech. Na některých místech ale lidé zamíří třeba do prodejny potravin nebo kina.
1: Jaký máš papírky?
2: 10,
1: tak mi dej troje.
2: 72, jo, a 30, ano. 102.
3: Běžně je tu prodejna potravin, už za pár hodin sem ale lidé přijdou do volební místnosti. V Arnolticích, místní části Huzové na Olomoucku, lidé volí v jedné z místností rodinného domu s oranžovou fasádou, který si obec pro tuto příležitost pronajímá od soukromníka. Volit se chystá i pan Honza.
4: Jo, určitě.
3: Takže dneska sem jdete nakoupit a...
4: Tak, a zítra odvolit.
3: No. Obchod je otevřený od 7 ráno, pak ale prodavačka Rozálie Kryžaničová dveře prodejny zamkne.
2: Volby jsou odpoledne, o 2 hodin, že? Tak budu tady do 10, pozamykám, volby jsou v druhé místnosti, no a půjdu domů.
3: To v Pohořanech, místní části Dolan na Olomoucku, lidé budou volit v turistické základně. U dveří na mě čeká Milena Hinková z obecního úřadu. Ve volební komisi zasedne jako zapisovatelka.
5: Jdete dál se podívat. Kde budeme volit? Tak, prosím.
6: Slouží to jako turistická ubytovna, takže kdo potřebuje se dostat na čistý vzduch, tak si tady může zamluvit a objednat pokoje.
3: A jednou za čas to tady asi slouží?
6: Volbám. Když jsou volby, tak pro všechny typy voleb je to tady uspůsobeno.
3: Takže tradičně se tady už ano. V podstatě asi volí.
6: Ano, ano.
3: My jsme teď přišli do volební místnosti.
6: Jsou tady nachystané stoly pro členy okrskových komisí. Je tady plenta označená velkým znakem České republiky, je tady urna označená i přenosná urna, do které se bude volit. Dále tady máme tabuli, na které jsou vyvěšeny vzory hlasovacích lístků a pokyny, jak můžou občané volit.
3: Zbývá už jen nachystat volební lístky a občerstvení pro komisi. Na zajímavých místech volí lidé i jinde v kraji. Například ve Zlatých horách někteří voliči odevzdají svůj hlas v kině. V Zábřehu zamíří do plaveckého areálu a v Rapotíně na Šumpersku najdou urnu ve výzkumném ústavu pro chov skotu. Z Olomoucka Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Česku dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. V Olomouci budou občané hlasovat v 690 místnostech. Jedna z nich je poprvé v budově areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v září klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Ve srovnání s ostatními regiony byla šestá nejvyšší. Práci si hledalo na konci září v Olomouckém kraji více než 21,5 tisíce lidí, informoval Úřad práce České republiky. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu zlevnily. Liter naturalu 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 45,40. Před týdnem byl o 60 haléřů dražší. O 2 koruny zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,50. 10 druhů polévek a připravených 710 keramických misek bude v sobotu doprovázet benefiční den lidí bez domova na Horním náměstí v Olomouci. Za kotlíky se postaví během tradiční akce osobnosti kulturní i sportovní scény jako režisér Miroslav Krobot nebo kordista Jakub Jurka. Ze sportu. Tenista Dalibor Svrčina porazil na turnaji v Šanghaji Camerona Noriho 6-3-6-6-4 a postoupil do druhého kola. Tam narazí na Argentince Echeverryho. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na zvlněnou vozovku na dálnici D46 z Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27,5 kilometrem v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy.

0: jak žil bych rád.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše první vzkazy. Hanka píše, že v sobotu bude turistický pochod Česko-Veský Jarda. Start je od 9 do 10 hodin v areálu základní školy Česká Ves a cíl na hřišti v Lázních Jeseník a trasa měří 16 jardů. O víkendu se chystáme na olomouckou podzimní floru, pokocháme se i něco nakoupíme, to už píše Luděk. V sobotu budou na zámku Plumlov od 13 hodin podzimní slavnosti Halloween pro rodiny s dětmi, uvidíme například oživlá strašidla a mnoho dalšího, typ od Romany. Chystáme se s manželkou v neděli do kostela svatého Bartolomeje v Zábřehu, tady bude od 8:30 hubertská mše, vystoupí mimo jiné trubači Zábřeh. Pozvánka od Miroslava. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už v příští hodině.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy pátek 9. října, svátek má Štefan a Sára a za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, kdo se těší, že do diviše zasel, ať se netěší na úrodu. No, dnes nás čeká hodně mraku a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Chomoutov 10 stupňů, je tma, ale už vstávám a budu uklízet a vařit, napsala Marie. V Dubu 10,5 stupně, tma, chystám snídaní a potom opět práce na zahradě, napsal Honza. Šternberg, skoro 11 stupňů, rychle do práce, vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina The Stylists se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, co jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu Veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Při volbách v Olomouci budou mít komisaři k dispozici 110 telefonů pro elektronické ověřování identity. Více o tom ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Při volbách v Olomouci budou mít komisaři k dispozici 110 telefonů pro elektronické ověřování identity. Součástí střední průmyslové školy v Jeseníku je nové zázemí pro výuku bojových sportů a střelby. Na olomouckém výstavišti je podzimní část výstavy Flora. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát připravil pro volební komisaře 110 mobilních telefonů se softwarem pro elektronické ověřování identity hlasujících. Tajemník magistrátu Marek Černý doporučuje otevřít si aplikaci e-doklady ještě před příchodem do volební místnosti.
4: V každé okrskové volební komisi budou k dispozici dva mobilní telefony, které budou sloužit k ověření e-dokladu. Neměl by s tím být sebemenší problém. Digitální agentura provedla i řadu testování, takže by nemělo ani dojít k tomu, k čemu došlo při posledních volbách, kdy došlo ke kolapsu celého toho systému.
3: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v září klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Práci si v regionu na konci září hledalo více než 21,5 tisíce lidí, tedy asi o 370 méně než v srpnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy Olomouckého kraje mělo Jesenicko, nejnižší Olomoucko, informoval Úřad práce České republiky. Nové zázemí pro výuku oboru bezpečnostně právní činnost využívají studenti střední průmyslové školy v Jeseníku. V prostorách bývalého atomového krytu jsou dvě cvičné střelnice a tělocvična s učebnou. Projekt stál podle ředitele školy Jiřího Viterny zhruba milion korun.
5: Pracovali na něm kromě učitelů odborného výcviku samozřejmě i učni. Pracovali na něm i údržba, takže vlastně veškerý zaměstnanci školy. Chtěli jsme zase získat nějakou přidanou hodnotu pro tu školu a pro ten nový obor a chtěli bychom tady tenhle prostor využít. Kromě té hlavní činnosti, to znamená vzdělávání, i pro doplňkovou činnost, to znamená nabídnout ho firmám, jednotlivcům.
3: Začala přehlídka českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny Flora Olomouc. Na výstavišti potrvá do neděle 11. října do 16. hodiny. Hlavní expozice v pavilonu A představuje českou krajinu v aranžmá ovoce, zeleniny, květin a okrasných dřevin. Pokračuje mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
6: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, které prepája s českou krajinou a prácou polnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi.
3: Program podzimní výstavy Flora doplňují floristické soutěže a show, gastronomický festival Olima, včetně vyhlášení Grand Prix Flora Košt a soutěží o nejlepší džem nebo mošt. Sport. Tenista Dalibor Svrčina zvládl vstup do turnaje v Šanghaji. Nad Britem Norim zvítězil 2-1 na sety. Příště se utká s Argentincem Echeverim. Naopak Vít Kopřivák skončil po porážce s Belgičanem Berksem 0-2. V Pekingu se může těšit na semifinále. Nikola Bartuňková vyhrála nad Karolínou Muchovou 2-0.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Blíže nepopsaná nehoda se stala na silnici první třídy číslo 35 u exitu Mohelnice jich ve směru jízdy na Olomouc. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukali, tady pátek, víkend před námi, někdo bude hrabat listy na zahradě, jiný se vydá na výlet, no o víkendových plánech mi píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pište dál vaše vzkazy už do 16:15. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Hana Zagorová a právě teď bude zpívat Petr Novák, já budu chodit po špičkách. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. 4 nové zvony pro kostel svatého Michala v Olomouci posvěceny, hlásal katolický deník Našinec před 100 lety. Podrobnosti přidá Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Zvony posvětil v neděli 3. října roku 1926 arcibiskup Leopold Prečan. Jeden z nich, pojmenovaný Michal, sám dokonce věnoval. České a německé kázání vedl profesor doktor Martinů. Po něm následovalo svěcení zvonů v prostoru před kostelem. Po úvodních žalmech se posvětila sůl a voda, světitel umyl za pomoci duchovenstva a při zpěvu žalmů nové zvony svěcenou vodou. Na každém z nich se následně udělala značka olejem nemocných, vložil tymián, kadidlo a mirha do kadidelnice, která se potom držela nad každým zvonem, až je naplnila vonným kouřem. Po skončení svěcení se konala velká mše svatá, které se účastnil i arcibiskup Prečan. Na věž byly zvony vytaženy následujícího dne, v pondělí 4. října.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 9. října, minuta po 6:45 a svátek má Štefan a Sára. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li déště na svatého Diviše, bude mokrá zima. No dnes nás čeká hodně mraku a teplota bude do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 11,2 stupně Celsia, vlhko 73%, hvězdičky svítí, píše Miroslav. Hranice 9,5 stupňů. Zatím tma, to je vzkaz od Věry, ta dnes bude na oběd dělat šunka fleky bez šunky, ale se zeleninou a tofu, tak ať se to vydaří. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 10,5 stupně. Jirka se chystá o víkendu na kolo, když bude přát počasí, také na floru a procházky s pejskem a týskem chybět nebudou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na vaše další vzkazy. V sobotu se chystáme do zimní zahrady sanatoria Pryznic v Jeseníku na cymbal. Od 15 hodin tady bude koncert folklorku základní umělecké školy Jeseník a maďarské Tolnai bandy, píše Věra. V kempu Žralok se v sobotu od 11 hodin chystá gulášová plumlovská stezka, od 13 hodin zahraje Sláva Band, o 16:30 proběhne vyhlášení nejlepšího guláše, to už je tip od Michala. V sobotu se v Dubu nad Moravou uskuteční evropská myslivecká pouť svatého Huberta u Panny Marie. Program začne od 10:45 dopoledne mysliveckými signály, bude i doprovodný program, například dechovka Březované, vzkaz od Milana. Jana píše, v neděli se v Rapotíně a Vikyřovicích uskuteční svatohubertská pouť v údolí Desné, začátek v 10:15 loveckými fanfárami u kostela na nebevzetí Panny Marie v Rapotíně. O 12 hodin bude pouť pokračovat na fotbalovém hřišti ve Vikyřovicích, kde bude ukázka vábení jelenů, sokolnická show a budou zde i chovatelé drobného zvířectva a mnoho dalšího. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
3: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: O hlasy voličů se uchází v komunálních volbách v Olomouckém kraji 13 259 kandidátů. Ve 93 obcích budou dnes a v sobotu vybírat zastupitele jen z jedné kandidátky. Nezaměstnanost v regionu klesla v září o 0,1% bodu na 5,2%. Bez práce je v regionu zhruba 21 500 lidí, uvedla mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková. Stovka zájemců, z toho polovina prvodárců, se zapojila od začátku školního roku do kampaně Olomouckého kraje zaměřené na darování krve. Hejtmanství se snaží oslovit plnoleté středoškoláky a jejich učitele. Nejúspěšnější škola získá odměnu 500 000 korun. Součástí podzimní výstavy Flora Olomouc je tradiční akce Rozkvetlé památky. Projekt propojuje práce významných floristů se známými historickými památkami. Ve městě řekla mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová. Ze sportu. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Po porážce s Francouzem Mitrovičem David Klamert vypadl v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ambuem. Pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, teploty 13 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se srazila na Přerovsku na silnici mezi obcí Přestavlky a křižovatkou na Dobrčice. Pozor, je to na trase objížďky k dálnici D1. Může tam být silný provoz, pokud tam míříte. Věnujte řízení zvýšenou pozornost. Zvlněná vozovka je na D46 z Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27. půl tým kilometrem. V pravém pruhu projíždějte opatrně a porouchané auto budete mít na D1 u Přerova ve směru na Ostravu za 276. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Zástupci státního podniku Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Nový plán na likvidaci kadmiových kalů uložených více než 40 let v plechové hale na okraji Vykantic na Šumpersku posuzují pracovníci Ministerstva životního prostředí. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z obce letos. Likvidaci kalů obyvatelé Vykantic požadují dlouhodobě, protože mají strach z ekologické havárie. Odvoz kalů se v minulosti několikrát zbrzdil.
1: Jezdíme sem s obavou, protože ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly.
2: S nezávislým starostou Vykantic Liborem Sedlaříkem stojíme u haly plné nebezpečných látek. On sám ve vedení obce po volbách končí, i tak mu ale zhoršující se podzimní počasí a blížící se zima nedají spát.
1: Máme obavu z toho, že by ta hala to nemusela konstrukčně vydržet a mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou, toho kadmia, do životního prostředí.
2: Starousedlík a končící zastupitel Josef Fešvan má s počasím ve Vykanticích své zkušenosti.
3: Nejhorší tady je, že přijde ze spodu ten jižní teplej vítr. To je potvora. Ten, ne severák, ale ten jižní, ten s tím zamává. Když to přijde a pěkně to sedne, tak to teda tady je hukot.
2: Odvoz kalů z jeseníků úřady plánovali už několikrát, vždy ho však odložili. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale požadují proces EIA, neboli posouzení vlivu na životní prostředí. Starostu Libora Sedlaříka to zarazilo.
1: Tady hrozí to riziko, že to tady zůstane. A tady ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme. Na té skládce by to de facto už být mohlo. Pokud se něco stane tady a kdyby došlo k tomu masivnímu úniku, tak tady po těch vodních tocích to je schopno otrávit vodní toky, okolní životní prostředí až do Černého moře.
2: Končící starosta vidí naději v novém projektu, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
4: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kalů musí být vhodné klimatické podmínky, tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů a případně dokončit na jaře příštího roku.
2: Ministerstvo životního prostředí pak o projektu podle mluvčí Jany Schillerové může rozhodnout v horizontu jednoho týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak teď si ráno bude většinou slunečno, s výjimkou oblasti okolo Jeseníku. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat všude, večer může být až skoro zataženo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. A vítr bude foukat většinou mírný, západní, odpoledne potom jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: Noc očekáváme s velkou oblačností, k ránu se na Jesenicku a Šumpersku může vyskytnout slaboučký déšť. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že na Jesenicku může být až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Zítra přes den očekáváme velkou oblačnost, hlavně na Šumpersku a Jesenicku se může vyskytnout občasný déšť, který bude ale slaboučký. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu s tím, že k večeru bude slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji příjemný pátek, hezký víkend a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.

0: plán.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Vzpažené ruce nad hlavou drží napnutý ručník. S výdechem jdeme dolů do podřepu a zároveň rotujeme paže s ručníkem dolů k pravému stehni. S výdechem vrátíme zpět nad hlavu a opakujeme vlevo. Cvik provádíme 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Lidé z Majetína se vyjádří v referendu k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Majetíně se občané vyjádří v referendu k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku. Lázně v Karlově Studánce nabídnou nácvik samovyšetření prsou. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Majetíně na Olomoucku se bude dnes a v sobotu konat společně s komunálními volbami místní referendum. Občané se v něm vyjádří k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Soukromá firma za pokračování těžby nabízí vyrovnání. Další podrobnosti na webu obce. Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku se snaží zástupci státního podniku Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na kraji obce uložené více než 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne. Obyvatele Vykantic mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
3: Po volbách starosta Vykantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
4: Mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou, toho kadmia do životního prostředí.
3: Kvůli odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
5: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku Vlkavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
3: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
2: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu zlevnily. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 45,40, před týdnem byl o 60 haléřů dražší. O 2 koruny zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 47,50. Nejlevnější benzín prodávají čerpací stanice na Prostějovsku a Přerovsku, nejméně platí za naftu motoristé na Olomoucku. Nejdražší benzín je na Jesenicku, nafta na Šumpersku, informovala společnost CCS, která ceny sleduje. Horské lázně v Karlově Studánce se dnes odpoledne zapojí do programu zaměřeného na prevenci rakoviny prsu. Návštěvnice si tam budou moci vyzkoušet samovyšetření na speciálním modelu. V bazénu pak můžou zájemci plavat kilometry pro ostravský spolek Onko Amazonky, který se prevenci a podpoře žen po léčbě rakoviny prsu dlouhodobě věnuje.
6: Na silikonovém modelu se zájemkyně naučí rozpoznat podezřelé bulky a články ostravského spolku Onko Amazonky jim předají vlastní zkušenosti. Lázně také nově nabízejí specializovaný program pro ženy po léčbě rakoviny prsu. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Český rozhlas. Sport.
2: Po třech týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slavia nastoupí v 18 hodin na hřišti posledního Zlína. Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slavia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku. Ve druhé lize jede první SK Prostějov do Jihlavy, taky tam se začne hrát v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 13 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na pneumatiku na vozovce dálnice D1 ve směru na Ostravu. Leží před exitem hranice před 307. kilometrem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Užíváme si pátek. Někteří z nás už myslí na volný víkend. Mě čeká příprava zahrádky na zimu a bude i zavařování další dýně. Tak nudit se určitě nebudu. Za chvíli uslyšíte vaše víkendové tipy. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Miroš Birka a právě teď bude zpívat Věra Špinarová Kouzlo bílejch čar. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na další vzkazy. Dnes se chystáme do kulturního domu v Javorníku, píše Helena, od 19 hodin. Tady bude divadelní představení Hra lásky a náhod. Napsala nám také Věra, která se o víkendu chystá na houby a také na návštěvu syna s rodinou. Užijte si to. V neděli půjdeme s manželem do kostela svaté Máří Magdaleny v Němčicích nad Hanou. Od 16 hodin tady bude podzimní koncert, to už píše Marie. Honza poslal vzkaz. Dnes na louce před litovalským koupalištěm bude od 15 hodin společné pouštění draků. Broučkovská drakiáda, přijďte. V neděli v areálu FK Mohelnice za bazénem na umělém trávníku od 15 hodin drakiáda pro všechny věkové kategorie. To už je tip od Zdeny. Od pátku do neděle je v areálu pod zámkem v Tršicích výstava drobného zvířectva, napsal Mirek. Tak děkuji za vzkaz. Těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 9. říjnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 7:45 a svátek má dnes Štefan a Sára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. No, dnes nás čeká hodně mraků, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Hanušovice 8 stupňů, zamračeno, v noci zapršelo a bude pršet i přes den, píše Pavel. V Mohelnici máme dnes 8 stupňů, zataženo, zatím klidno. Zdraví Naďa. Olomouc jasno, 9,5 stupně, napsala Bára. A Petr Zelhoty u Pačlavic hlásí, že včera zapršelo, teď polojasno a vypadá to na skoro jasno a teplota 5 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda COP. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Fotbalisté Sigmy Olomouc využili dlouhou reprezentační přestávku, zejména k doléčení zraněných hráčů. Během ní si ale také odehráli přípravný zápas se slovenskou Žilinou, kterou porazili 4-0. Trenér Pavel Hapal v něm kromě jiného zkoušel rotovat zejména obránce na různých postech.
1: Chtěli jsme to vyzkoušet, rozkoušet si to, ať jsme připraveni na veškeré varianty, může se cokoliv stát. Když zranění přijde nějaká karta, tak ať víme o těch klucích hlavně vzadu, kde kdo může hrát, kde může nastoupit. Ať jsme variabilnější, tak proto jsme to zkoušeli.
2: Když trenér Pavel Hapal zmínil zranění, tak dobře věděl, o čem mluvil. Už před reprezentační pauzou byla marotka Sigmy dost obsáhlá a každý trenér doufá, že se právě při plnění reprezentačních povinností jeho hráči v národních týmech nezraní. U Olomouce se aktuálně jedná o útočníky Václava Sejka a Hilmira Mikaelsona a brankáře Jana Koutného.
1: Každopádně chceme, aby se nám vrátili zdraví, ale chceme, aby ti kluci reprezentovali, je to pro ně čest a myslím si, že jsme rádi jak za Sejkyho, tak za Koutě se. A samozřejmě Hilmir taky teďka se mu podařilo střelit dokonce i branku na Islandu, takže doufám, že ho to trošku povzbudí do další práce tady u nás.
2: Za normálních okolností by reprezentoval i maďarský střední záložník Peter Barát. Stěžení postava základní sestavy. Ten ale přestávku využil k podstoupení operace zápěstí a přípravný duel se Žilinou sledoval jen z tribuny.
1: Peter Barát nejenom, že měl problém s tou rukou, to už měl dlouhodobě, to jsme využili právě té reprezentační pauzy k tomu, aby si tu ruku nechal zoperovat, ale není to nic vážného. Když to zranění z těch před Plzní, to byl vlastně lýtkový sval, ale udělám všechno pro to, aby byl do té Plzně nachystaný. Proto musíme zhodnotit, jestli vůbec bude moc kvůli té ruce nastoupit. Přece jenom bude mít nějakou bandáž a sice ta operace nebyla těžká, ale přece jenom to operace.
2: Vysvětloval Pavel Hapal. Operaci menisku podstoupil i elitní křídelník Fabian Krivak, který bude Sigmě chybět delší dobu. Naopak po lehčích svalových problémech se do plné zátěže vrátí obránci Filip Slavíček a Anton Ekerot a krajní hráč Daniel Barát. A do základní sestavy proti Žilině se vrátil i kapitán Jan Kliment, který pod Pavlem Hapalem postupně ztratil pozici útočníka číslo 1.
1: On je normálně hráčem naším a chystá se, on bohužel za poslední dobu měl trošku zdravotních problémů, byl nemocný, proto se navěhoval, řeknu, v nominaci v Plzni a potom na Spartě, kdy ležel s teplotou nebo nebyl zdravý, takže... Já bych to nebral jako jednička, dvojka, trojka nebo čtverka, každý se to musí nějakým způsobem říct, takže on je normálně členem tohohle kádru a je kapitán mužstva a k tomu tak přistupujeme.
2: Ubezpečil Pavel Hapal, že s Janem Klimentem nadále počítá, i když podle jeho vytížení se to zdát nemuselo. Ať už s ním nebo bez něj v sestavě se Sigma vrátí do ligového kolotoče v neděli v Teplicích. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Česku začnou dnes ve 14 hodin volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. V Olomouci budou občané hlasovat v 690 místnostech. Jedna z nich je poprvé v budově areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v září klesla o 0,1% bodu na 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Práci si v regionu na konci září hledalo více než 21,5 tisíce lidí, informoval Úřad práce České republiky. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu zlevnily. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 45,40, před týdnem byl o 60 haléřů dražší. O 2 koruny zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 47,50. Nové zázemí pro výuku oboru bezpečnostně právní činnost využívají studenti střední průmyslové školy v Jeseníku. V prostorách bývalého atomového krytu jsou dvě cvičné střelnice a tělocvična s učebnou. Ze sportu. České fotbalistky zabojují o postup na mistrovství světa. V úvodní části baráže nastoupí před vlastními fanoušky v Pardubicích proti Skotkám. Zápas začne v 19 hodin. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, teploty 13 až 16 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Vozovku dálnice D46 opravují dělníci u Olomouce, pracují u exitu Hněvotín ve směru na Prostějov mezi 37. a 36. kilometrem v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli navštívíme netradiční volební místnosti, které se také otevřou už za několik hodin. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. Už za několik hodin se v Česku otevřou volební místnosti, svůj hlas lidé přijdou odevzdat v komunálních a někde taky v senátních volbách. Už tradičně volební místnosti v Olomouckém kraji najdou ve školních třídách nebo na obecních úřadech. Na některých místech ale lidé zamíří třeba do prodejny potravin nebo kina.
1: Jak tady máš papírky? 10, tak mi jde i troje.
2: 72, jo, a 30, ano. 102.
3: Běžně je tu prodejna potravin, už za pár hodin sem ale lidé přijdou do volební místnosti. V Arnolticích, místní části Huzové na Olomoucku, lidé volí v jedné z místností rodinného domu s oranžovou fasádou, který si obec pro tuto příležitost pronajímá od soukromníka. Volit se chystá i pan Honza.
1: Jo, určitě.
3: Takže dneska sem jdete nakoupit a...
1: Tak, a zítra odvolit.
3: No. Obchod je otevřený od 7 ráno, pak ale prodavačka Rozálie Kryžaničová dveře prodejny zamkne.
2: Volby jsou odpoledne, o 2 hodin, že? Tak budu tady do 10, pozamykám, volby jsou v druhé místnosti, no a půjdu domů.
3: To v Pohořanech, místní části Dolan na Olomoucku, lidé budou volit v turistické základně. U dveří na mě čeká Milena Hinková z obecního úřadu. Ve volební komisi zasedne jako zapisovatelka.
4: Jde dál se podívat. Kde budeme volit? Tak, prosím.
5: Slouží to jako turistická ubytovna, takže kdo potřebuje se dostat na čistý vzduch, tak si tady může zamluvit a objednat pokoje.
3: A jednou za čas to tady asi slouží?
5: Volbám. Když jsou volby, tak pro všechny typy voleb je to tady uspůsobeno.
3: Takže tradičně se tady už ano. V podstatě asi volí.
5: Ano, ano.
3: My jsme teď přišli do volební místnosti.
5: Jsou tady nachystané stoly pro členy okrskových komisí. Je tady plenta označená velkým znakem České republiky, je tady urna označená i přenosná urna, do které se bude volit. Dále tady máme tabuli, na které jsou vyvěšeny vzory hlasovacích lístků a pokyny, jak můžou občané volit.
3: Zbývá už jen nachystat volební lístky a občerstvení pro komisi. Na zajímavých místech volí lidé i jinde v kraji. Například ve Zlatých horách někteří voliči odevzdají svůj hlas v kině. V Zábřehu zamíří do plaveckého areálu a v Rapotíně na Šumpersku najdou urnu ve výzkumném ústavu pro chov skotu. Z Olomoucka Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 9. října, svátek má Štefan a Sára a za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, kdo se těší, že do diviše zasel, tak ať se netěší na úrodu. No, dnes nás čeká trocha sluníčka, hodně mraků a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. V Javorníku v noci trochu zapršlo, jinak je polojasno, fouká slabý vítr, teplota 9 stupňů, napsal František. V Žárové je oblačno s občasnými přeháňkami, slabý proměnlivý vítr a teplota mezi 7 a 8 stupni, píše Tonda. U nás 10 stupňů, chystám se do obchodu a potom budu dělat špízy a žehlit prádlo. Krásný pátek přeje Zdena z Holubic. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už do půl hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 7:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V neděli vyrazíme na výstaviště Přerov, kde bude od 6 do 10 hodin pravidelné setkání chovatelů a velká burza, píše Václav. V sobotu si celá rodina užijeme na hradě Sovinec od 10 hodin hradní dobrodružství. To bude i v neděli a čekají nás pohádky i kouzla. Děkuji za vzkaz. Chystáme se v sobotu na letiště v Drahotuších, kde bude od 14 hodin drakiáda, to už napsala Petra. Marie píše, zítra půjdeme s manželem do chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde bude od 19 hodin koncert podzimního festivalu duchovní hudby. Tak děkuji za vaše vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8 hodin. V Nelešovicích na Přerovsku posílili kvůli volbám Wi-Fi signál. Podrobnosti už ve zprávách v celou.

0: Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Nelešovicích na Přerovsku posílili kvůli volbám Wi-Fi signál. Povodní zasažená ulice Jaroslava Ježka v Jeseníku je opět průjezdná. Sdílená kola v Prostějově zajistí v následujících letech firma Next Bike. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dnes a v sobotu se v Česku konají volby do obecních zastupitelstev. V části Olomouckého kraje volí i své zástupce do Senátu. Pro potvrzení totožnosti budou moct voliči předložit i e-doklady. Taky v Nelešovicích na Přerovsku, kde signál mobilních operátorů téměř chybí. Vedení obce proto posílilo Wi-Fi signál, i tak by si ale voliči měli pro jistotu vzít své papírové doklady s sebou. Dělníci dokončili v Jeseníku opravu povodní zasažené ulice Jaroslava Ježka. Pracovat tam začali v půlce června. Ulice je už průjezdná. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Práce začaly v polovině června a podle stavu jednotlivých úseků zahrnovaly nejen obnovu povrchu vozovky, ale místy také jejich konstrukčních vrstev. Opravovaly se v lokalitě chodníky, vjezdy, obrubníky, odvodnění i další části veřejného prostoru.
2: Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
2: Systém sdílených jízdních kol v Prostějově v letech 2027 a 2028 zajistí společnost Next Bike Czech Republic, která v koncesním řízení podala nejvýhodnější nabídku. Ve městě se zhruba 43 tisíci obyvateli bude opět k dispozici nejméně 180 bicyklů, z toho 165 klasických a 15 elektrokol. Výsledky koncesního řízení tento týden schválili radní, uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Sport. V předehrávce 9. kola hokejové extraligy Sparta prohrála s Brnem 3-4 v prodloužení. Tabulku vede Třinec, druhý jsou Pardubice, třetí Karlovy Vary, Olomouc 14. V 11. kole první hokejové ligy ve čtvrtek Chomutov prohrál s Táborem 2-3 v prodloužení. Tabulku teď vede Vsetín před Táborem a třetím Bčkem Pardubic, Přerov aktuálně 10.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Olomouci v Lipenské ulici na silnici první třídy číslo 35 na kruhovém objezdu s vyústěním do Bystrovan. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Vozovku D46 opravují dělníci u Olomouce u exitu Hněvotín ve směru na Prostějov. Mezi 37. a 36. kilometrem pracují v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Máte v pořádku vaše auto? Doufám, že drží pohromadě. Ráno jsem byl v Olomouci svědkem, která k přede mnou jedoucímu autu upadlo za jízdy zpětné zrcátko. Tak opatrně na silnicích. Jak staré jsou nejstarší stromy? To je otázka, na kterou bude hledat odpověď v dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou, chystají se brontosauři a právě teď bude zpívat Petr Muk Neusínej. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno a dobrou chuť. Snídáte-li právě teď. Jak staré jsou nejstarší stromy? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 9. října, minuta po čtvrt na 9 a svátek má Štefan a Sára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li déšť, na svatého Diviše bude mokrá zima. Dnes nás čeká trocha sluníčka, hodně mraků, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné napsal, po nočním dešti se ochladilo, teplota 8 stupňů, je polojasno, fouká mírný vítr do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká 96%. Dopoledne půjdu na zahrádku pomalu ji připravit na zimu, dokud počasí přeje, tak ať se vše vydaří. V Nové Míčně máme 10 stupňů, začíná svítit sluníčko, v noci konečně pršelo a to je dobře. Přeji vám hezký den i víkend, napsala Liborka. I vám. A Vikyřovice 8 stupňů Celsia, zataženo, hlásí Jaroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30, dobré ráno. Nový plán na likvidaci kadmiových kalů uložených více než 40 let v plechové hale na okraji Vikantic na Šumpersku posuzují pracovníci Ministerstva životního prostředí. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z obce letos. Likvidaci kalů obyvatelé Vikantic požadují dlouhodobě, protože mají strach z ekologické havárie. Odvoz kalů se v minulosti několikrát zbrzdil.
1: Jezdíme sem s obavou, protože ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly.
2: S nezávislým starostou Vikantic Liborem Sedlaříkem stojíme u haly plné nebezpečných látek. On sám ve vedení obce po volbách končí, i tak mu ale zhoršující se podzimní počasí a blížící se zima nedají spát.
1: Máme obavu z toho, že by ta hala to nemusela konstrukčně vydržet a mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou, toho kadmia, do životního prostředí.
2: Starousedlík a končící zastupitel Josef Švan má s počasím ve Vikanticích své zkušenosti.
3: Nejhorší tady je, že přijde ze spodu ten jižní teplej vítr. To je potvora, ten ne severák, ale ten jižní, ten s tím zamává. Když to přijde a pěkně to sedne, tak to teda tady je hukot.
2: Odvoz kalů z jeseníků úřady plánovali už několikrát, vždy ho však odložili. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale požadují proces EIA, neboli posouzení vlivu na životní prostředí. Starostu Libora Sedlaříka to zarazilo.
1: Tady hrozí to riziko, že to tady zůstane. A tady ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme. Na té skládce by to de facto už být mohlo. Pokud se něco stane tady a kdyby došlo k tomu masivnímu úniku, tak tady po těch vodních tocích to je schopno otrávit vodní toky, okolní životní prostředí až do Černého moře.
2: Končící starosta vidí naději v novém projektu, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
4: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kavou musí být vhodné klimatické podmínky. Tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů a případně dokončit na jaře příštího roku.
2: Ministerstvo životního prostředí pak o projektu podle mluvčí Jany Šilerové může rozhodnout v horizontu jednoho týdne. Z Vikantic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: O hlasy voličů se uchází v komunálních volbách v Olomouckém kraji 13 259 kandidátů. V 93 obcích budou dnes a v sobotu vybírat zastupitele jen z jedné kandidátky. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla v září o desetinu procentního bodu na 5,2%. Bez práce je v regionu zhruba 21,5 tisíce lidí, uvedla mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková. Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech o bezmála 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců zaznamenali už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je už teď vyšší než za celý loňský rok. Součástí podzimní výstavy Flora Olomouc je tradiční akce Rozkvetlé památky. Projekt propojuje práce významných floristů se známými historickými památkami ve městě, řekla mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová. Ze sportu. Obhájci titulu ve fotbalové šancelize hráči Slavie Praha nastoupí v předehrávce 10. kola ve Zlíně. Souboj vedoucího týmu tabulky na hřišti toho posledního začne na Moravě v 18 hodin. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se nabourala ve Velkém Týnci na Olomoucku. Nehoda se stala v Masarykově ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Vyšetřování příčiny a odstraňování následků srážky nákladního auta s osobním vozem pokračuje v Olomouci v Lipenské ulici. Na silnici první třídy číslo 35 na kruhovém objezdu s vyústěním do Bystrovan. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Zítra se chystám na výstavu patchworku do Prostějova, koná se ve Slovanském domě od 10 do 17 hodin, napsala Magda. Hanka píše, že v sobotu bude turistický pochod Česko-Veský Jarda. Start je od 9 do 10 hodin v areálu základní školy Česká Ves, cíl na hřišti v Lázních Jeseník, a trasa měří 16 jardů. O víkendu se chystáme na olomouckou podzimní flóru, pokocháme se i něco nakoupíme, píše Luděk. V sobotu budou na zámku Plumlov od 13 hodin podzimní slavnosti Halloween pro rodiny s dětmi. Uvidíme například oživlá strašidla a mnoho dalšího. Tip od Romany. Chystáme se s manželkou v neděli do kostela svatého Bartoloměje v Zábřehu. Tady bude od půl deváté hubertská mše. Vystoupí mimo jiné Trubači Zábřeh. Pozvánka od Miroslava. Děkuji za vzkazy a další uslyšíte už ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, kdo se těší, že do diviše zasel, ať se netěší na úrodu. No, dnes nás se čeká trocha sluníčka, hodně mraku, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Hranice 10 stupňů. Trocha sluníčka i mraků. Vzkaz od Petry. Velké Losiny oblačno, 8 stupňů Celsia, tolik naměřila Božena, a Hana má v Bohuňovicích 11 stupňů a hlásí slunečno a chystá se hrabat listí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.
3: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve 4členných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes psali a posílali tipy, co podniknout o víkendu. Pojďme na další vzkazy. Prosím o písničku pro pořadatele sobotní velké automotoburzy v Drahotuších, ať vám to kluci zítra vyjde na jedničku a vše zvládnete, přijede celá parta z Olomouce, napsal Petr. Tak toho čeká tento zážitek o víkendu. To v sobotu se chystají do zimní zahrady sanatoria Perznic v Jeseníkách na cymbál Věra s rodinou. Od 15 hodin tady bude koncert folklorku základní umělecké školy Jeseník a maďarské Tolnai bandy. V kempu Žralok se v sobotu od 11 hodin chystá gulášová plumlovská stezka. Od 13 hodin zahraje Sláva Band. O 16:30 proběhne vyhlášení nejlepšího guláše. To už je tip od Michala. V sobotu se v Dubu nad Moravou uskuteční evropská myslivecká pouť svatého Huberta u Panny Marie. Program začne v 10:15 mysliveckými signály. Bude i doprovodný program, například dechovka Březované. Vzkaz od Milana. A Jana píše, že v neděli se v Rapotíně a ve Vikýřovicích uskuteční svatohuberská pouť v údolí Desné. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 9 hodin. Dělníci dokončili v Kobyle nad Vidnavkou rekonstrukci povodní zasaženého kulturního domu. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemný pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ve 93 obcích regionu budou občané v komunálních volbách vybírat z jedné kandidátky. Policisté dál nebudou muset všem podezřelým oznamovat, že už jejich prošetřování skončilo. Festival divadelní Flora se do Olomouce vrací ve svém podzimním epilogu. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. O hlasy voličů se uchází v komunálních volbách v Olomouckém kraji 13 259 kandidátů. Podle dat Českého statistického úřadu je jich o 183 méně než před 4 lety. Ve 93 obcích budou voliči dnes a v sobotu vybírat zastupitele jen z jedné kandidátky.
2: Průměrný věk kandidátů do obecních zastupitelstv je 48 let. Nejvíc jich je ve věkové kategorii 50 až 54 let. Nejstarším uchazečům o post obecního zastupitele je 95 let. V roce 2022 přišlo v Olomouckém kraji volit 232 642 lidí. Volební účast byla 46%. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, ani když případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzal rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
3: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedou podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
1: V Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku skončila rekonstrukce kulturního domu poničeného předloni v září povodní. Dělníci zároveň opravili tamní obecní byt. Práce stály zhruba 1,5 milionu korun. Pokračuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková, kandiduje ve volbách.
4: Takže jsme požádali o dotaci z Živlu 1, kde nám byla ta dotace přidělena a proběhla tedy oprava. A zároveň jsme žádali o Olomoucký kraj, kdy nám dali dotaci na opravu obecního bytu, kde nám kraj poskytl 700 tisíc. Celkově ta rekonstrukce byla asi v hodnotě 1,5 milionu.
1: 4 divadelní zastavení nabídne divákům Olomoucký festival divadelní Flora ve svém podzimním epilogu. Na jevišti Centrálu v Muzeu umění chystá do prosince žánrově pestrou přehlídku od fyzického divadla přes scénický koncert až po grotesku. Epilog otevře mimo jiné témata rovnoprávnosti, svobody a společenské odpovědnosti, uvedla mluvčí festivalu Daniela Hekelová. Jarní přehlídku si nenechala ujít přes 7 000 návštěvníků z Česka i zahraničí. Sport. Hokejisté Třince se pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Typ Sport Extraligy. O prodloužení 100% bilance v novém ročníku zabojují oceláři v domácím utkáním s Hradcem Králové. Začne v 17 hodin. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc, Vítkovice Pardubice. V 18 hodin mají Buly duely Kladno, Mladá Boleslav, Liberec Karlovy Vary.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 13 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané osobní auto budete míjet na dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou ve směru jízdy na Brno. Stojí na 300. prvním kilometru. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Krásné páteční dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Viléme Pospíšil. Je necelých 5 minut po 9. hodině, startuje tedy dopolední vysílání a na co vás naladíme během následujících 2 až 3 hodin. No, pozveme vás samozřejmě na spoustu víkendových akcí, které se konají, protože kromě toho, že se konají komunální volby, o kterých jste určitě slyšeli, tak můžete vyrazit také jinam, nejen do volebních místností. Můžete třeba už zítra vyrazit na první reprízu nového kusu v repertoáru Moravského divadla Olomouc. Klasické dílo světové dramatiky Hedda Gablerová od norského klasika Henrika Ibsena. Jak tu inscenaci, tu premiéru hodnotili diváci, na to se ptala v ulicích Olomouce Dita Vojnarová, nabídneme vám jejich pohledy. Další díl rubriky Jak nenaletět, tady je pro vás také připraven okolo 9:30, telefonáty falešných bankéřů nebo policistů, ty jsou stále aktuální, jak si na ně dát pozor, na co sledovat, to vám připomeneme. No a je tady připravena také další pohlednice od pradědu na Hanou, od Mirka Kobzy. Vydáme se na kopec, který je kousek od Skorošic, no a když vám prozradíme, že na něm stojí obří židle, tak už asi spousta z vás tuší, že se vydáme na Lánský vrch. Do toho hudba Lucie Bílá nebo Iveta Bartošová. Krásný poslech.

0: Gilbert Beco a La Portant se la Rose, troška francouzštiny, takhle při pátečním dopoledni, to určitě někomu zvedne náladu, třeba někdo z vás umí francouzsky, tak si tuhle píseň můžete zaspívat norsky, asi už bude umět menší procento z vás, ale nebojte se, Ibsenovo drama Hedda Gablerová, věřím, hraje Moravské divadlo v Olomouci v českém překladu. Žena, která bojuje o právo na existenci a život podle svých představ, to je Hedda Gablerová, titulní postava právě stejnojmenné divadelní hry norského dramatika Henrika Ibsena. Nově ji má v repertoáru Činohra Moravského divadla. Hedu, která se snaží žít podle svých představ, ale okolí postupně svazuje a tlačí různě do rolí, které si sama nevybrala, hraje Kristýna Jurková. Sekundují Jan Vrbacký, Tomáš Krejčí nebo Vendula Nováková. Zítra je od 19 hodin na programu první repríza nového dramatu a my vám teď v našem vysílání nabídneme dojmy premiérového publika.
1: Bylo to náročné, ale pěkné, líbilo se mi to, i když nebylo to nic veselého, ale jako člověk přemýšlel, co tím chtěl autor říct, líbilo se mi to, jsem spokojená.
2: Vaše první setkání s Heddou Gablerovou?
1: Ano, přiznám se, že jsem nevěděla vůbec, na co jdu.
2: Jaká byla Hedda Gablerová?
3: Podle toho, jestli se ptáte na představení nebo na hlavní představitelku?
2: Na oboje.
3: Tak hlavní představitelka Kristýnka se mi líbila hrozně moc, to bylo opravdu hodně výživné pro ní, muselo to být strašně těžké. No a celkově Ibsen je depresivní, takže odcházíme s tím, že nám se snad nic podobného v životě dít nebude. No.
2: Je to téma, které je současné, byť vzniklo na konci 19. století?
3: Já si myslím, že je to téma nadčasové, že ty vztahy mezi lidmi jsou takové, jak je Ibsen popsal.
2: Mě by zajímalo, jaké bylo představení.
4: Ježišmarja, mě se neptejte.
2: Proč?
4: Trošku jsem v první části usínala.
2: A druhá část?
4: Druhá část byla lepší. Takové starosti bych někdy chtěla mít.
2: Jako Hedda Gablerová?
4: Jako Hedda Gablerová, ano. Doufám, že se mi to vyhne.
5: Moc se mi to líbilo. Já to tatím tak jako mám v sobě ještě. Vůbec jsem nevěděla, na co jdu. Já jsem si to radši ani jako nečetla, nevěděla jsem děj.
6: Tak určitě to bylo pro mě moc zajímavé. Já nejsem jako velký návštěvník divadel. Dneska jsem to byla víceméně pozvaná od dcery a určitě moc zajímavé.
2: Pocity?
6: Řekla bych, že se mě to dotklo. V některých věcích jako se člověk tak jako musí zamyslet. No.
2: Měla jste pochopení pro hlavní hrdinku, pro Hedu?
6: Ne, úplně ve všem. Přijde mi, že to trošku bylo z její strany jako pasivní, že možná mohla více bojovat za ten svůj život, anebo být jako větší tvůrce, ne jenom pasivně, ale možná je to dané tou dobou, já nevím.
2: Jaká je olomoucká Hedda Gablerová?
7: Vynikající. Vynikající, překvapilo mě to, přiznám se, že jsem nevěděl, o čem ten děj jako je a bylo to moc hezky zahraný, perfektně udělaný, i jako režijní si myslím, takže byl jsem nadšený.
2: Přestože jste dostal tak těžké téma?
7: No, těžký téma to bylo. Rozhodně to není představení, po kterým člověk jde domů tak nějak optimisticky, veselé, protože tady ten problém, myslím si, že přežívá do dneška, tady ten problém, který chtěl ten autor říct.
2: Problém jaký?
7: Problém žen. To postavení je fakt jako velice složitý a myslím, že do dneška to není moc vyřešené.
2: Boj o místo žen?
7: Boj o místo na slunci, tak bych to řekl.
2: Heddu Gablerovou v Moravském divadle režíroval jako svou čtvrtou inscenaci v pořadí Marián Pecko. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Věřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ABBA a píseň Angel Eyes. Věřím, že to je kapela, která, když máte špatnou, horší náladu, tak ta vám ji zase pozvedne. Věřím, že se tak stalo i teď během dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Připraven už teď je další díl rubriky Jak nenaletět. Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající se vás snaží nejdřív vystrašit historkou o napadení vašeho účtu. Potom chtějí vylákat hesla k bankovnictví nebo klidně peníze v hotovosti. Dnešní díl natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii to.

0: Takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
1: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
0: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
1: Podvodníci i posílají fotografie policejního průkazu.
0: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty, je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
1: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: Rubrika Jak nenaletět bude zpátky už v pondělí a tentokrát si povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.

Píseň Haleluja, samozřejmě nejvíce známá od Leonarda Cohena. Tady ji zpívala Alexandra Burke. Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je pár minut po 9:30. Nevím jak vy, já třeba nesnídám, no a proto se pomalu, ale jistě blíží ten čas, kdy už se těším na ten oběd. Spousta lidí to má asi až později. Já už začínám mít trošku hlad, no a tak tady koukám do různých pozvánek, akcí, kam bych vás mohl pozvat, no a zaujala mě jedna v sobotu. Zítra 10. října odstartuje v 11 hodin v kempu Žralok v Plumlově Gulášová plumlovská stezka. Návštěvníci mohou v libovolném pořadí obejít 4 soutěžní místa, ochutnáte tam placené porce gulášů, ohodnotíte samozřejmě jejich chuť, vzhled i prostředí. No a tu hodnotící kartičku obdržíte zdarma, ve 4 ji potom odevzdáte. No ale nebude to jenom o jídle, ve 13 hodin zahraje taky Sláva Band a potom v 16:30 vyhlášení toho nejlepšího guláše. Naše losování odevzdaných kartiček. No a ty ceny, to je taky věc, která vás určitě zajímá, kolik, nakolik ten guláš tak vyjde, to si určují jednotliví prodejci, takže můžete potom ohodnotit třeba ten, který byl levnější, nemusel být nutně chutnější. Jak jsem řekl, v jednu tam zahraje Sláva Band, no a kdo ví, třeba zahrajou i Rosu na kolejích.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tomáš Linka a jeho půlnoční kovboj. My už se teď vydáváme někam mezi Pradět a Hanou. Kam to bude tentokrát? Pokud se chcete pokochat pohledem a třeba se i dozvědět něco o geologii Jesenicka, tak má pro vás Mirek Kobza pozoruhodný tip. To místo, kam se vydáme, je Lánský vrch nad Skorošicemi na Jesenicku. Tam spatříte nejen obří židle, ale když si poslechnete dnešní pohlednici, tak vás možná překvapí i stopy dávných geologických procesů.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vydáte-li se autem nebo třeba na kole ze Žulové směrem do Javorníka přímo po hlavní silnici 1/60, nejprve vás čeká výjezd z údolí Stříbrného potoka na návrší nad obcí a pak zase pád do údolí potoka Skorošického. Po dalším výjezdu se už krajina alespoň co se změn sklonu cesty uklidní a pokračuje po jakési plošině směrem k Bergovu. Ale já bych právě tady doporučoval na chvíli zastavit a vydat se na jedinečnou geologickou exkurzi do zdejšího kraje. Asi nejlépe viditelným útvarem je ten, který najdeme vlevo od cesty. Nepřehlédneme jej zejména díky gigantickému stolu a židlím, které na jeho temeni stojí. Není to však pozůstatek snídaně obrů, nýbrž prý, jak mi místní prozradili, reklama jedné skorošické tesařské firmy, ovšem velmi nápaditá. Tento útvar, 422 metrů vysoká ostrovní hora, nese jméno Lánský vrch. To jméno dostala podle osady 7 Lánů, jejíž domy dodnes najdeme na severozápadním úpatí této hory. Už zmíněný termín ostrovní hora je tady na Žulovsku poměrně běžný. Jedná se o samostatně v krajině stojící vrchol, v případě této hory se navíc jedná ještě o oblík. To znamená, že kopec výrazně vymodeloval pevninský ledovec, který v pleistocénu pokrýval celou zdejší oblast. Díky tomu, že Lánský vrch není zalesněn, můžeme jeho vzedmutí z okolní poměrně rovinaté krajiny sledovat mnohem lépe než u jiných hor. Odborná literatura mi napověděla, že skalní podklad Lánského vrchu je přitvořen světlou slezskou žulou. Také mi poradila, že mám hledat na úpatí oblíku menší bludné balvany, které jsem přinesl ledovec. Hledal jsem, ale marně. Naopak na místě, kde bylo trošku vlhčej, vystupovaly ze země souvky, tedy menší oblásky, z nichž některé už na pohled říkali, já odsud nejsem, přijel jsem na ledu. Pokud vás Lánský vrch zláká k zastavení, rozhodně stojí za to také vystoupit na jeho temeno. Nejen na obhlídku už zmíněných obřích židlí a stolu, ale také kvůli výhledu. Prakticky přes celý západní obzor se táhnou Rychlebské hory, porosté hustým smrkovým lesem, jen sem tam je naruší bučina či průsek. Na severu odsud uvidíme větší sestru Lánského vrchu, také ostrovní horu obranou ledovcem, zvanou Kaní hora. Je o 50 metrů vyšší a je zajímavé, že v minulosti bylo na jejich úbočích 8 činných lomů na kámen. Když už jsme u té geologie, odborníci zdejší černou žulu považují za nejstarší v okolí a to se ještě kousek za ní skrývá v remízku nenápadná skalka, chráněná jako geologický útvar dokonce zákonem. Ledovec ji nesrovnal se zemí jenom proto, že ji chránila právě Kaní hora. Za těmito kopci se vypíná Smolný vrch se známými venušinými miskami a na sever se pak otevírá rovina Slezské Hané, sahající až daleko do Polska. Pohled nad Žulovou ozdobí kostelík na Boží hoře a pak dále Studniční hora, která za svou zubatou hradbou skrývá prameny jesenických lázní. Máte-li štěstí na počasí, zahlednete na jedné straně vrcholy Šeráku a Geprníku a na druhé straně věže polských měst Pačkova či Otmuchova. A pokud se sem vydáte v parném létě, doporučuji ještě odbočit ze silnice k zatopenému Vaňkovu lomu. Ten nabízí nejen krásné koupání, ale také místo k odpočinku ve stínu stromu. A to už za to stojí. A ještě jedna taková připomínka. Údajně prý z Vaňkova lomu pochází některé žulové desky, kterými je obloženo pražské metro. Skutečností ovšem je, že Vaňkův lom už v 70. letech, kdy se metro stavělo, byl opuštěný. Takže ty desky sice pravděpodobně pochází ze Žulovska, ale od někud jinut. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Lánského vrchu nad Skorošicemi, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Já věřím, že tak prázdná se vám rána a dopoledne nezdají díky Českému rozhlasu Olomouc. Neblíží se jenom komunální volby, ale v některých obcích proběhnou také referenda. V Majetíně se občané například vyjádří k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. O tom budou zprávy už za pár minut, no a potom Zvěřinec. Krásný poslech.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: 10 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Bajetíně se občané vyjádří v referendu k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku. Olomoucká botanická zahrada zachraňuje zvonovec liliolistý. Daří se množit. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Majetíně na Olomoucku se bude dnes a v sobotu konat spolu s komunálními volbami místní referendum. Občané se v něm vyjádří k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Soukromá firma za pokračování těžby nabízí vyrovnání, další podrobnosti na webu obce. Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku se snaží státní podnik Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na kraji obce uložené přes 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne a obyvatelé Vykantic mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
6: Po volbách starosta Vykantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
7: Mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia, do životního prostředí.
6: Kvůli urychlení odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
8: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
6: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Do kampaně Růžový říjen, která je zaměřená na prevenci rakoviny prsu, se zapojila taky nemocnice v Jeseníku. Cílem akce je upozornit ženy, aby preventivní vyšetření neodkládaly. Pokračuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
9: Ženy od 45 let mají mamografii plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a mohou na ní chodit každé 2 roky. K vyšetření potřebují žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Ženy od 40 let mohou na vyšetření také, pokud mají žádanku od ošetřujícího lékaře.
4: Vzácný zvonovec liliolistý, který během 20. století zmizel z většiny svých původních míst v České republice, se daří rozmnožovat v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ze semen pocházejících z přírodní památky Vražba v Královéhradeckém kraji jsou nové rostliny. Pomůžou posílit jeho oslabené populace ve volné přírodě. Přibližně polovina semenáčků se v říjnu vrátí na přírodní stanoviště, řekli zástupci fakulty. Sport. Po téměř 3 týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slavia nastoupí v 18 hodin na hřišti posledního Zlína. Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slavia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku. Ve druhé lize jede první SK Prostějov do Jihlavy, hrát se tam bude od 18 hodin.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačnou, teploty 13 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Vozovku dálnice D46 opravují dělníci u Olomouce u exitu Hněvotín ve směru na Prostějov mezi 37. a 36. kilometrem, pracují v pravém pruhu. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tady je Český rozhlas Olomouc. Pěkný poslech vám od mikrofonu přeje Zora Jižková. Máme krátce po 10. hodině a v tuhle chvíli opět, protože je pátek, startuje zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna. A dnes si budeme povídat o blížícím se konci doby klecové. Pokud vás taky napadá, že řeč bude o konci chovu slepic klecovým způsobem, tak máte naprostou pravdu. Je to tak? Povídat si budeme s paní doktorkou Helenou Radiměřskou Přibylovou, ředitelkou odboru zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy Olomouc už za malou chvíli. A pokud i vy máte nějaké dotazy k tomuto tématu a nejen tohle téma dnes probereme, tak budete moci samozřejmě jak telefonovat, tak SMS-kovat. Čísla přidáme za chvíli, tak se vám hezky poslouchá.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě jednou vítejte vy všichni ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc a hlavně vítám dnešního našeho hosta a tím hostem je paní doktorka Helena Regiměřská-Přibylová, ředitelka odboru zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy Olomouc. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak a my máme hned několik témat, kterým se budeme věnovat. Podíváme se na jednu akci aktivistů v prasečím chovu na Vysočině to bylo, děkuji moc, a o tom ale až za chvíli. To úplně úvodní téma, které jsem avizovala, které vy jste krásně nazvala, respektive u vás máte krásně nazváno Konec doby klecové. A posluchači, kteří už zastříhali už ušima a už tuší, že si budeme povídat o chovu slepic a o tom, co se mění v chovech od roku 2027, co se měnit bude, tak určitě tak dobře poslouchejte. Konec doby klecové, tak co si pod tím máme představit?
2: Tak ono je to název nejen v rámci České republiky, ale tak nějak to neoficiálně popisuje i Evropská unie, která ty aktivity má samozřejmě stejným směrem. Co se týče České republiky, tak je to o tom, že od 1.1.2027 už nebude možno chovat slepice vlastně v klecových chovech. Jsou to ty chovy, které většinou velkochovy, teda které tohodle formátu využívají, chovají v takzvaných obohacených klecových chovech. Nicméně to opravdu už od začátku roku 2027 nebude možné. Nicméně, co se týče Olomouckého kraje, tak ona ta informace o tom zákazu běží už, řekněme, od přelomu roku 2020 a 2021, kdy se tento zákaz dostal do zákona na ochranu zvířat proti týrání, takže se tomu chovatelé postupně začali přizpůsobovat a co máme informace, tak v rámci Olomouckého kraje všichni, kteří chtěli pokračovat v chovu, tak zvládli přejít na jiný systém.
1: Takže to, co nacházíme teď v obchodech, tak už nemůže být z klecových chovů, anebo stále ještě může být?
2: Tam je trošičku háček, v tuhle chvíli ještě může být a bohužel může být i od 1.1.27, ale nesmí být z České republiky, protože pokud se řetězce rozhodnou, že budou vajíčka dovážet z jiných států, které tento zákaz neuplatňují, tak pořád mají možnost prodávat vejce z klecového chovu. On, spotřebitel, to může poznat celkem jednoduše, to je to označování vajíček, to je takový ten číselný a písmený kód, takže pokud tam uvidí, že je tam dvojka, pokud se nepletu v tom čísle, tak to znamená, že vajíčka pocházejí z klecového chovu.
1: Čili dvojka je klecový chov. Tak přesně. Já myslela, že trojka znamená klecový chov. Vidíte to?
2: No já mám za to, že ne, že nula je ekologická, jednička je volný chov a dvojka, že je klecový.
1: A co podestýlka? Ještě tam máme chov na podestýlce.
2: To je ten volný chov. To je ten
1: To už je volný chov. Jakým způsobem vlastně by se tedy slepičky měly chovat od toho roku 2027? Jaké podmínky oni musí mít, aby to bylo v pořádku?
2: Tak ty velkochovy z těch, které používali právě ten klecový chov, tak přešly většinou na systém takzvaného voliérového chovu. To znamená, že pořád je to chov v halách, je tam ta podestýlka, jak jste teďka zmínila, a vlastně ty slepice mají k dispozici několik pater hradů a vlastně takových roštových, řekněme, plátů, na kterých můžou vstát, ale vlastně základem je to, že se můžou pohybovat úplně po celé hale, nejsou právě omezeny těmi klecemi, ale zůstávají zachované a všechny ty podmínky pro to, co potřebují, takže nějaké hřady, manipulační materiál, voda, krmivo, snášková vejce, všechno mají dostupné, snášková vejce pro snášku, pardon, ano. Takže všechno mají dostupné pořád.
1: Opravdu to je tolik poznat, ten rozdíl třeba skutečně v kvalitě těch vajec, jestli jsou ty slepice zavřené v klecích, anebo jestli jsou v tom volném chovu. O čem vlastně hlavně to je? A jde mi teď vlastně také o to, abychom možná trošičku poukázali na to, jak bychom mohli vlastně začít o těch zvířatech a vůbec jako o přírodě přemýšlet. Možná jako trochu jinak nebo hodně jinak, než na co jsme doposud byli jaksi zvyklí.
2: Já si nemyslím, že ten vliv na vejce by byl až tak velký, ale je to hlavně o zlepšení kvality života té slepice samotné. Ono celou dobu, co tady tohle bylo vlastně připravováno, tady ten zákaz, tak si myslím, že to rozdělilo společnost, zvlášť tu odbornou, na ty, kteří byli pro a na ty, kteří byli zásadně proti, protože každý styl chovu má samozřejmě svoje plusy i mínusy, takže v tomhle případě je samozřejmě super, že ty zvířata mají volný prostor k životu, a mají prostě ten welfare vyšší, takový řekněme přirozenější, nejsou ničím omezené, nicméně existují samozřejmě i negativní, nebo respektive nějaké negativa týkající se tohohle chovu, a to je třeba, může dojít ke snížení snášky, protože vlastně ty slepičky mají teďka víc co na práci, už nejsou jenom v té kleci a vlastně neprodukují ty vejce, takže se můžou zabavit nějak jinak. Co se týče jejich chování, tak pokud jsem dobře poučena, něco jsem si načetla, tak oni slepice mají rádi si svoje malé skupinky. Ono to není úplně zvíře, které by potřebovalo kolem sebe ano. tisíc dalších slepic. To znamená, že tady v tomhle prostředí bude, takže je otázka, že si na to zase musí malinko navyknout. Takže má to svá pro i proti. Já si myslím, že laická veřejnost je spíš pro, protože ano. vidí právě jakoby to, ten welfare, ten zvířat a to zlepšení. Takže ono
1: takže
2: ve finále...
1: Vlastně ono je to i o té naší psychologii, určitě. Tom, jak vnímáme to, že nejsme na téhleté planetě jenom my sami, jenom prostě pán tvorstva
2: člověk. Já si myslím, že všechny vlastně tady ty welfareové iniciativy pro zlepšení jako života zvířat hospodářských vychází právě z toho iniciativy těch lidí a z toho, že se to někomu nelíbí, nebo že už je to přežitek, ten způsob toho chovu. Takže je to určitě o změně vnímání toho zvířete, nejen jako produkčního, ale i nějaké, řekněme, živé bytosti.
1: Mobilní kurníky, tak to je veliké téma. Tohoto léta, my jsme o tom hodně vysílali také v Českém rozhlase Olomouc a povídat si o tom budeme také ještě za chvilku s dnešním hostem ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc paní doktorkou Helenou Radimgerskou-Přibylovou, ředitelkou odboru zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Posloucháte Zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu. My si dnes povídáme v té první části s paní doktorkou Helenou Radiměřskou Přibylovou z Krajské veterinární správy Olomouc o takzvaném konci doby klecové. Zkrátka o tom, že od 1.1.2027 se mění podmínky pro chov slepiček u nás. Klecové chovy jsou zakázané nebo budou zakázané a jak by to vlastně mělo vypadat. Tak o tom si dnes povídáme a došli jsme až k tématu mobilní kurníky. A je to velké téma, protože vlastně bychom možná mohli zmínit i podmínky, jaké ty mobilní kurníky, které jsou teď velmi populární, jaké by teda těm slepicím měly nabízet, aby se třeba z mobilního kurníku nakonec nestal vlastně klecový chov. Člověk může, třeba osobně jsem i viděla u nás na vesnici mobilní kurník, má to asi metr krát, jestli dva, možná tak to je moc v tom namačkané slepice. Stojí to u baráku na otevřené zahradě, když byly ty největší vedra, tak majitelé přesto hodili deky a tím to haslo a měli pocit, že teda slepice uchránili před vedrem. Tak nevím, co byste na to vy řekli z krajské veterinární správy a jak by vlastně teda ty mobilní kurníky měly vypadat?
1: Tak z našich zkušeností platí to, co jste i vy tady popsala, že ten malochovatel bývá dost často kreativní a snaží se všechno neudělat na koleně, ale prostě, aby se to nějak jako podařilo a stálo to ideálně co nejmíň. Nicméně, co se týče těch větších chovů, ty, o kterých jako aktuálně víme a ty, které pořizovaly ty mobilní kurníky, tak to naštěstí dělají přes distributora, přes firmu, která opravdu dodává ty kurníky tak, aby splňovaly vlastně legislativní právě požadavky. To znamená, že tam je přesně deklarováno, kolik kusů drůbeže v daném typu kurníku může být chováno, aby splňovali právě metry čtverečné. Vnitřní vybavení opět kompletně vlastně zrealizováno, na páječky takové, jaké mají být, krmítka, jsou tam opět hnízda pro vlastně pro snášení těch vajec, jsou tam opět hřady, aby měly prostě ty slepice možnost někde hradovat. Ten manipulační materiál, to je samozřejmě ta zemina, ale může tam být v případě nedostatku přisypáno i nějaký jiný organický materiál, takže takovým způsobem by to mělo nějak vypadat. Ono některé může možná zaskočit, ono to trošku vypadá jak foliovník, když to tak řeknu, takže by tam se očekávalo, že je tam nějaká velká teplota, ale není to tak. Já jsem si to oskoušela a bavila jsem se dokonce i právě s těmi výrobci, kteří jsou původem z Kanady. A když jsem to zkoušela, tak tam bylo uvnitř velmi příjemně. Bylo tam příjemněji než právě venku a to jsem to testovala jako v těch teplotách na 30 stupňů. A je to vlastně dáno i tím způsobem, jak je to vlastně zaplachtováno, kde nahoře je světlá plachta, ať to právě nepřitahuje světlo. Ano. Pod tím je ještě mezera nějaká vzduchová a pod tím je třeba další plachta, to znamená, že opravdu to nepůsobí tak, že by se tam ta teplota zvyšovala, ale naopak je tam příjemněji než venku.
0: Mm-hmm. Pro kolik, čili to se bavíme o těch velkochovech, kde mají vlastně ty mobilní kurníky. Mm-hmm. A pro kolik slepic to tak bývá dimenzováno?
1: No, já bych to nenazvala úplně velkochovem, ono to většinou právě bývají takový ti střední chovatelé, kteří se rozhodnou, že chtějí prodávat například z vejcomatů na trzích a tak dále, ale samozřejmě i dávají distribučně do sítě. Ty, co se teďka prodávají nejčastěji, tak mívají vlastně kapacitu pro zhruba 350 nosnic. Ale samozřejmě jsou i větší, jsou určitě větší. Vím, že tam jsou i nějaké typy pro nějakých 750, ale rozhodně to nejsou právě ty velkochovy, ty haly, kde jsou 10 000 kusů drůbeže, to určitě ne.
0: No a pro ty drobné chovatele, které jsme tady zmínili na začátku, tak pro ně žádná pravidla neplatí?
1: Tam záleží, kolik mají právě těch nosnic, kolik těch kusů té drůbeže mají, záleží, co s tím vajíčkama dělají. Pokud je mají pro vlastní spotřebu, tak určitě tam nespadají do žádné kategorie, že by museli splňovat welfare. Jako teď jenom nechci říct, že si s těma zvířatama můžou dělat, co chcou, to určitě ne. Pořád platí samozřejmě nějaká základní legislativa, že opravdu ty zvířata musí být chovány v pohodě a bez stresových faktorů a tak, aby byly splněny jejich biologické požadavky, jasně. To určitě ano, ale takové ty rozměrové záležitosti, jako že musí mít, já nevím, 0,3 metru čtverečných na slepici, tak to tam pro ně neplatí, pro ty malinké chovatele pro vlastní spotřebu.
0: Dobře, abychom to téma konce klecových chovů, tak říkajíc, uzavřeli. Vy jste v úvodu říkala, že vlastně se k nám i dál v roce 2027 budou dovážet vajíčka, záleží to na řetězcích ze zemí, kde tahle pravidla neplatí. Jak to teda Kanada je vlastně v rámci Evropské unie, čili Evropská unie na tom není dohodnutá konec klecových chovů.
1: Teď už dohodnutá je, ale zatím jenom ústně. Já když sedím vlastně na různých evropských jednáních, tak o tom mám malinko větší povědomí. Česká republika je jeden z prvních států, který tohle zakázal na svém území a je to opravdu jenom naše národní legislativa. Nicméně Evropská komise má tady ty tendence a je tam jednohlasně shoda, že vlastně by se to mělo ukončovat, takže očekává se, že dřív nebo později vyjde i evropská legislativa, která by právě toto měla ujednotit. A to nejen z důvodu ujednocení welfare pro ty slepice v rámci celé Evropské unie, ale právě i z důvodu a třeba toho obchodování, protože přece jenom ono, to vajíčko z toho klecového chovu, které, nedá mi to, je označené opravdu tou trojkou, kterou jste říkala, tak může být prodáváno a bude určitě levnější, protože prostě ta produkce tam bude větší.
0: Takže možná zase je to na nás, abychom, když něco kupujeme a cokoliv, nejsou to jenom ta vajíčka, asi abychom také mysleli na to, jaký příběh je vlastně zatím konkrétní produktem asi schován. Jestli je to příběh, který podporuje dobré životní prostředí, anebo jenom podporuje jenom ty peníze a zisk.
1: Určitě je to tak.
0: Paní doktorka Helena Přibylová, Radiměřská Přibylová, je dnes tady hostem ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc a za chvíli tady máme ještě jedno velké téma, které se týká chovu velkých zvířat.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: ukázat na to, že způsob prasat, který aktuálně je, respektive prasnic, je podle nich vlastně špatný.
1: Oni, co se jim nelíbilo?
0: Jim se nelíbilo vlastně to, že prasnice v období před oprasením a řekněme do nějakých 4 týdnů po porodu jsou chovány v takzvaných klecích, řekněme. Oni jsou vlastně omezeny v pohybu do stran určitě v tom kotci. Uhum. Mohou si lehnout samozřejmě, mohou si sednout, mohou odpočívat, ale v těch klecích jsou proto, aby vlastně nezalehly ty selátka, protože prasnice je obrovská a trošičku i nemotorná. A je to systém chovu, který tady funguje už dlouhá léta a je tak praktikován ve většině vlastně prasečáků. Jo, a ten jejich, jestli se nepletu, nápis bylo, že legální neznamená morální, což samozřejmě jsou dvě různé věci, to je pravda. No a vlastně následek, to jsou všechno veřejně dostupné informace, aktuálně koluje éterem, že vlastně z důvodu toho vniknutí následně u těch prasnic dochází k většímu počtu potratů, protože byly vystavené vlastně extrémnímu stresu. Takže si myslím, že je dobré o tom mluvit, protože je fajn mít na něco svůj názor, klidně i ostrý názor a klidně i takový, který nezdílí zbytek republiky, i když těch aktivistických skupin je mnoho, ale pořád je potřeba tím svým chováním neubližovat ostatním, nejen lidem, ale i těm zvířatům. Takže myslím si, že jednali v dobré víře, že tím, že se tam jenom objeví, takže se nic zásadního nestane, jenom poukážou na ten problém. Nicméně je vždycky potřeba vycházet z těch etologických potřeb těch zvířat, z těch potřeb jejich toho chování, jo, toho, na co jsou zvyklí. A u prasat je to spousta faktorů v tomhle smyslu, protože například mají výborný čich, jak jsme se spolu o tom bokem bavili, to znamená, že poznají, že to jsou opravdu lidi, kteří tam normálně nebývají, takže to je něco, co je může stresovat.
1: Jsou na to tak citliví opravdu na cizího člověka?
0: Určitě jsou citliví na všechno, používají se na vyhledávání lanýžů pod zemí, že jo, a jsou opravdu i výzkumy, kdy je dokázáno, že dokážou vlastně rozpoznat ten známý pach té osoby, a když si vezmete, tak v prasečáku ty zvířata ošetřuje 1, 2, 3 lidi maximálně a najednou je tam 20 cizích, což je další vlastně věc, že nikdy v životě neviděli tolik zvířat najednou, protože opravdu tam chodí a maximálně v jednom, ve dvou lidech v těch prasečácích. To znamená, že to všechno jsou faktory, které zřejmě vystresovaly a asi opravdu se tak stalo. Argument aktivistů, že se k ním chovali s respektem a nic nedělali, je super, respekt je moc hezká věc, ale bohužel u těch zvířat to až tak nefunguje. Pokud narušíte ty jejich biologické potřeby a biologické hodiny a zvyky, tak to, že je respektujete, to prostě už na ně nemá až takový vliv. To maximálně víc nezhoršili tu situaci, ale určitě to nějakým způsobem zásadně nezlepšili. Ono, jestli měla jste zvířátko, tak třeba víte, že pokud budete mít psa, kterému nově budete nasazovat náhubek, tak i když to budete dělat s veškerým respektem, tak to prostě pořád pro něho bude nějakým způsobem stres, protože to je nějaký nový úkon. Jo? To znamená opravdu u zvířat vždycky v první řadě dbát na tu jejich biologii a na ty jejich potřeby chování a až potom nasazovat teda ten respekt.
1: Dobře, já tady mám jeden vzkaz, píše nám pan Jiří z Olomouce. Dobré dopoledne, děkuju za tohle povídání. Myslím si, že právo na důstojný život mají zvířata stejně jako my lidé, jsou užitečná, zaslouží si to, přejeme hodně zdraví a děkujeme za tento pořad, který každý pátek posloucháme. Píše pan Jiří. A já tady v tom vnímám dvě věci. Já si myslím, že to není, abychom ty zvířata posuzovali jenom podle toho, že jsou užitečné. A vůbec vlastně i další i volně žijící zvířata, jestli jsou užitečné, ale prostě jsou součástí tohoto světa, této přírody a proto mají právo vlastně na ten svůj život, na ty svoje potřeby.
0: No, já rozumím tomu slovu užitečné, já bych ho použila jako užitkové, respektive, protože pořád žijem ve světě, kdy tady tyhle takhle zvířata chováme za nějakým vytěžením jejich produktů, ať už to je maso, mléko, vejce, cokoliv. Takže hold, tohle je jejich životní úděl, kterým jsme jim přidělili my, ale to pořád neznamená, že bychom se k ním měli chovat už preventivně jako ke kusu masa, ne jako k živé bytosti.
1: A já jsem myslela tak vlastně i ty volně žijící zvířata, která rozlišujeme, jestli jsou už

0: užitečná nebo nejsou užitečná, jestli je to hmyz užitečný nebo to není hmyz užitečný. Prostě je to druh, který tady je.
1: Máme nějakou ekologickou pyramidu a každý živočišný druh v něm má svoje místo a svoje zastoupení, takže užitečné jsou svým způsobem úplně všechny.
0: Úplně na závěr, možná je to opět posluchač, který píše z Olomouce a člověk si tak uvědomuje, že vlastně to vnímání jaksi toho zdraví a té pohody zvířat se hodně liší. Hodně liší třeba na vesnici a hodně liší ve městě. Máte i vy zkušenosti s tím, že lidé ve městech jsou jaksi jakoby citlivější k té přírodě a aby byla fajn ta příroda a zvířata, aby se měly fajn, že jsou citlivější jaksi než lidé na vesnicích? Že tam je víc tak nějak to
1: určitě,
0: nastaveno?
1: Určitě,
0: já... Tak to bylo a tak to bude.
1: Jo, je to tak. Já to nechci nějak paušalizovat, protože samozřejmě všude jsou pozitivní i negativní výjimky na všech místech, ale kdybychom to opravdu tak zhrnuli, tak si myslím, že lidé ve městech mají větší zájem nejen o zvířata, ale třeba i o tu ekologii a vlastně o ty, jak jsme tady několikrát se spolu bavili, produkty právě lokální a jsou ochotnější třeba dát nějakou korunu navíc za to, že právě podpoří ten příběh, tu myšlenku toho, co je za tím produktem a nejdou, řekněme, slepě jenom po nějaký nejnižší ceně bez ohledu na to, kde to bylo vyprodukováno. A myslím si, že je to vlastně tím, jak se žije. Pokud je někdo na vesnici, kde má svoji bublinu kolem sebe lidí, kteří prostě neustále existují v tom stejném, což fungovalo, to si řekněme, ono to jako pořád, to bylo všechno v pořádku, i když chováte slepici v klecích, tak jako nebyl v tom žádný zásadní problém, co se týče nějaké produkce, ale spíš tam začal být problém nějaký morální a to je prostě něco, co si myslím, že není ještě rozšířené i do těch, jako řekněme, odlehlejších koutů a do těch právě vesnic, do nějakých jako takových odlehlejších oblastí. No.
0: Tak jako fakt je, že vy když vlastně vyjíždíte k nějakým případům, třeba týrání zvířat a tak dále, tak většinou to právě bývá spíš asi v těch odlehlejších oblastech než.
1: No, to bývá všude. Určitě tam bývají různé typy tím, že vlastně zase zatýrání považuje spoustu různých jako věcí, ale je pravda, že ty vesnické podněty bývají takové specifičtější v tom vlastně, že ti lidé právě dost často ještě nevnímají, a jak říkám, nechci paušalizovat, ale dost často nevnímají to zvíře jinak než jenom jako, já nevím, hlídače u baráku, který prostě nepotřebuje žádný blížší kontakt, a nebo prostě to prase na vykrmení v úplné tmě jim taky nevadí, protože prostě pořád roste a pak z toho ten bůček bude, takže ano, souhlasím s vámi tím.
0: Tak přemýšlet i o tom, a samozřejmě není to tak všude a u každého, ale to téma třeba právě i ty výjezdy k nevhodným chovům, jako například k množinám a podobně, tak to je zase další velké téma, které se nám stále opakuje, ale budeme se mu věnovat zase v některé z dalších možností ve zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc s paní doktorkou Helenou Radiměřskou Přibylovou, ředitelkou odboru zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy Olomouc. Rychle to utíká, já moc děkuju za váš čas, že jste byla tady s námi a za zajímavé informace. Díky moc, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Zůstaňte s námi i dál. Za chvíli navštívíme jednu velice zajímavou a zvláštní zoologickou zahradu.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Slíbili jsme jednu zvláštní speciální zoologickou zahradu. Velbloudy, ovečky, oslíky z Kružberku na Opavsku můžete vidět a pozor, také si je pohladit na mnoha hradních slavnostech či adventních trzích. Když ale zrovna nepracují, spokojeně se pasou ve svých výbězích v malé a veřejnosti přístupné zoo. S rodinou se o všechna zvířata stará Veronika Pašková. A ta zavedla redaktorku Romanu Kubicovou do nově upraveného vnitřního prostoru.
1: Už jsem chtěla zahájit hovor, ale krmení je určitě přednější, tak kdo pak si teď pochutnává na čerstvém senu?
2: Pochutnává si náš tady vlastně poslední odchov od naší krávy Jerseyky. Bík, který už skoro dospěl. No, hlásí se o slovo, když má hlad.
1: Titul nejzvědavějšího tvora by si tady vysloužil mýval severní, který dlouho nakukoval, což je to děláme, až ho to omrzelo a pozoruje nás povzdálí. To jsou takový lupiči místní, se říká.
2: No, říká, oni jsou strašně zvědaví, těma svýma pacičkama prakticky rozeberou cokoliv, na co přijdou. Tady nám začínají rozebírat i trochu omítku. Ta díky tomu vlastně jsou i pro naši českou přírodu jakože dost nebezpeční.
1: Slyšela jsem stesky myslivců, takže hlídáte je dobře, aby vám neutekli.
2: Ano, máme tady dvojí zabezpečení. My jsme vlastně jedno z mála míst, které může mít mývaly na dožití. Jsme vlastně takové záchytné místo, že když někdo najde nějakého mývala, může nám ho přinést, pokud nemáme plnou kapacitu a my buď ho tady necháme dožít, nebo ho humánně utratíme, protože v naší přírodě být nesmí.
1: To jsme se zastavili u mývalů, kterých, jak jsem se dozvěděla, máte aktuálně 6, takže rozhodně tady další nenoste. Zatím teda, aspoň.
2: Zatím, jako budeme informovat na našich webových stránkách i na dalších sociálních sítích, když budeme mít nějaké místo, samozřejmě lidé můžou volat, můžou se s náma poradit, ale momentálně máme kapacitu plnou. Ale do budoucna, pokud budeme chtít i rozšiřovat a budeme chtít rozšiřovat brzy, tak by bylo fajn, kdyby třeba lidé chtěli přispět na to rozšíření. Tím pádem vznikne pár dalších míst, kde ti mývalové můžou dožít a nemusí se hned utrácet.
1: Takže sledujte webové stránky a my zatím budeme sledovat další kotce, popojdeme. Byla jsem tady u vás na návštěvě, možná je to 7-8 let, ale tenhle prostor si nepamatuju. Byli jsme tenkrát spolu venku, dneska jsme se schovali před deštěm, takže venek pořád funguje.
2: Venek je prakticky stejný, tam akorát vlastně vyměňujeme nové ohrady za ty původní staré, které už dosluhovaly. Děláme to pěknější, jak pro ty zvířata, tak i pro ty lidi, různé posezení, nějaké květiny, které vysazujeme. A ten vnitřek tady vlastně vzniknul, dá se říct, 2-3 roky zpátky a vzniklo to právě z důvodu toho, že tady máme pár nepůvodních druhů, kteří jsou v tom unijním seznamu, které nemůžou být ve volné přírodě. Takže díky tomu tady vznikly tady tyhle ty voliéry, aby jsme je tady mohli mít na dožití. No.
1: Jak se tady má rád tento krásný oslík s poníkem, tak ti tady patří, ne?
2: Ti tady patří, no, ti tady jsou jakože s náma. Máme tady chovného nového hřebce, který na nás kouká a tím, že on momentálně nemůže být s kobylama, tak ho tady máme s poníkem, který ho toleruje.
1: Dobře, takže na něho chutě nemá a můžou spolu být.
2: Zkoušeli jsme to, jestli náhodou by z toho nebyla nějaká pěkná mulička malá, kterou bychom rádi tady měli taky na ukázku, že vlastně se dá křížit kůň s oslem, co z toho vzniká, jak to vypadá, ale problém je v tom, že oslí hřebci, oni na koňské kobyly nechcou skákat.
1: A naopak, jako by to šlo?
2: Naopak by to šlo taky, ale nevím, jak to je s koňským hřebcem na oslí kobyly, tam taky jako asi by si skočil, ale tam z toho vzniká mezek a to je zvíře, které je většinou nepoužitelné, takže tam se to křížení moc nedoporučuje.
1: Dodává chovatelka Veronika Pašková. Z Kružberské minizoo Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte, že také tady na Olomoucku máme svoji zoologickou zahradu na Svatém Kopečku u Olomouce, kde můžete vidět spoustu zajímavých živočišných druhů. No a nezapomeňte i dál poslouchat Český rozhlas Olomouc, protože za chvíli tady máme aktuální zprávy v 11 hodin a pak pokračuje náš dopolední proud plný pozvánek a tipů na víkend.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: přímo z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z Hecu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Nehoda osobního vlaku omezila provoz na koridoru u Olomouce. Povodní zasežená ulice Jaroslava Ježka v Jeseníku je opět průjezdná. Sdílená kola v Prostějově zajistí v následujících letech firma Nextbike. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na železničním koridoru v Olomouci v místní části Černovír narazil osobní vlak do pracovního stroje na trati. Událost se obešla bez zranění. Ve vlaku cestovalo přes 160 lidí. Pokračuje krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.
5: Souprava ale nemůže pokračovat v jízdě, proto jsme museli evakuovat všechny cestující. Využili jsme našeho evakuačního autobusu a zajistili jsme ještě jeden z vozového parku dopravního podniku města Olomouce. Všechny osoby jsme přepravili na olomoucké hlavní nádraží. Nyní je zásah v režii hasičů Správy železnic.
3: Provoz na trati je omezený, podrobnější informace najdete na webu Správy železnic. Dělníci dokončili v Jeseníku opravu povodní zasažené ulice Jaroslava Ježka. Dnes už je průjezdná. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
6: Práce začaly v polovině června a podle stavu jednotlivých úseků zahrnovaly nejen obnovu povrchu vozovky, ale místy také jejich konstrukčních vrstev. Opravovaly se v lokalitě chodníky, vjezdy, obrubníky, odvodnění i další části veřejného prostoru.
3: Radnice v Třemešné na Bruntálsku opraví své mosty a silnice. Obec dostane peníze z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukce získá 60 milionů korun. Více než celoroční rozpočet obce teď vybírá stavební firmy.
7: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Systém sdílených jízdních kol v Prostějově v letech 2027 a 2028 zajistí společnost Nextbike Czech Republic, která v koncesním řízení podala nejvýhodnější nabídku. Ve městě se zhruba 43 tisíci obyvateli bude opět k dispozici nejméně 180 bicyklů, z toho 165 klasických a 18 elektrokol. Výsledky koncesního řízení tento týden schválili radní, uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová.
4: Sport.
3: Předehrávce 9. kola hokejové extraligy Sparta prohrála s Brnem 3-4 v prodloužení. Tabulku vede Třinec, druhé jsou Pardubice, třetí Karlovy Vary, Olomouc 14. V 11. kole první hokejové ligy ve čtvrtek Chomutov prohrál s Táborem 2-3 v prodloužení. Tabulku teď vede Vsetín před Táborem a třetím Bčkem Pardubic. Přerov aktuálně 10.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Havárie osobního vozu částečně omezuje provoz na Olomoucku na silnici mezi Grigovem a obcí Tážaly. Pokud tam míříte, projíždějte velmi opatrně. Vozovku D46 opravují dělníci u Olomouce u exitu Hněvotín ve směru na Prostějov. Mezi 37. a 36. kilometrem pracují v pravém pruhu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
9: odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnes v pátek 9. října pokračuje dál. Už jen hodina zbývá do 12, to znamená, že už se spousta z vás určitě chystá k obědu. Pokud už třeba obědváte, tak vám samozřejmě přeji dobrou chuť. Kam se vydáme teď? Budeme vás zvát na nejrůznější akce. Jedna z nich se uskuteční už zítra, druhý ročník benefičního večera Dobronoc. Výtěžek této charitativní aukce podpoří péči o děti s onkologickým onemocněním v Olomoucké fakultní nemocnici. Co vše pořadatelé připravili, jak se můžete zapojit vy, na to se zeptáme jednoho z pořadatelů celé akce Tomáše Brody už za pár minut. Pozveme vás také do Galerie Pranýř do Rýmařova. Tam od začátku listopadu můžete vidět výstavu, která je věnována nehodě rumunských letců v Jeseníkách, od které letos uběhlo rovných 100 let, takže takovéto smutné výročí můžete si ho připomenout v Rýmařově. Pozveme vás a také je připraven další díl našeho volebního průvodce. Jestli vás zajímá, co všechno se děje s tím vaším hlasem, s tou v některých obcích poměrně velkou plachtou, tak poslouchejte i okolo 11:45. Všechno vám řekneme, jak probíhá sčítání, co všechno to obnáší, i kdybychom mohli znát výsledky v některých obcích. Do toho hudba, Chicago, Kristýna, Hana Zagorová, Krištof a spousta dalších. Krásný poslech.

0: Užít si společný večer a zároveň přispět na dobrou věc. S touto myšlenkou se do Olomouce vrací benefiční akce Dobronoc. V sobotu 10. října, tedy zítra, nabídne v prostorách Mercedes-Benz Moravia koncerty, módní přehlídku i charitativní aukci. Celý výtěžek poputuje prostřednictvím organizace Šance Olomouc na podporu dětského hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Na telefonu už je pořadatel Tomáš Broda. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače.
0: První ročník Dobronoci přinesl 270 tisíc korun. Jak na ten první ročník letos chcete navázat a hlavně s čím konkrétně by měla vybraná částka pomoci?
1: Chtěli bychom navázat rozhodně vyšší částkou, ale na druhé straně, pokud se nám to nepovede, tak pro nás je důležitý ten úmysl, že jsme to celý dokázali zorganizovat, že se tam sejde spoustu dobrých lidí, kteří prostě myslí na ty, kteří zrovna nejsou úplně v pohodě, to znamená ti naši malí bojovníci.
0: S čím konkrétně, jak ta letošní vybraná částka, ať už bude jakkoliv vysoká, jak jsme zmínili, na co půjde?
1: Zase půjde na to dětské oddělení té hematoonkologie a letos jsme ještě k tomu přidali takovou věc, že jsme nafotili i benefiční kalendář, který půjde jak na ty děti, tak půjde z jedné třetiny i na opuštěné pejsky tady v olomouckém útulku.
0: Vy chystáte během akce hudbu, módní přehlídku i gastronomické zážitky, na co byste možná návštěvníky nalákal úplně nejvíce?
1: Letos ten program bude ještě bohatší, než byl minulý ročník a nalákal bych je určitě, ať je to spravedlivé na všechny, to znamená, bude tam zpívat a hrát Berenika Kohoutová, Pekář, mladá klučičí kapela Midnight a samozřejmě jako doprovod pro módní přehlídky Šárky Ordošové bude hrát smyčcový kvartet z Moravského divadla Olomouc. Dále pak program bude bohatý o ty gastronomické zážitky, které připravila firma Catering Olomouc a Milošem jako Green Table, pražská restaurace. Takže si myslím, že všechny smysly ty naše hosty potěší.
0: Důležitou součástí celého večera bude charitativní aukce. Co konkrétně se bude dražit? No a jak se do ní můžou zapojit hosté?
1: Konkrétně se bude dražit 5 předmětů, bude to hraný dres Davida Krejčího, který nám poslal přímo z Bostonu. Další artefakt budou rukavice mladé bojovnice, Muay Thai bojovnice Izabely Čechové. Pak tam budou krásné šperky od Lucie Tomanové. Dále pak bude obraz abstraktní, který vytvořil Honza Kliment, tady kapitán fotbalistů olomoucké Sigmy. A poslední předmět, a teď si nemůžu vzpomenout.
0: Tak já věřím, že můžeme to brát jako takovou další lákadlo, neprozradit úplně všechny a ten pátý, který půjde do aukce, budou muset lidé přijít, aby zjistili, o který jde. Ještě se tedy doptám, zapojit do té aukce se bude moci úplně každý návštěvník?
1: Zapojit do té aukce se bude moci úplně každý návštěvník a jenom teda návštěvník, který bude přímo jako v tom sále. Jinak jako ta aukce nikde jako mimo online nebude. Mm-hmm. Takže vyloženě osobně.
0: Když už jsme u té návštěvy, pokud by se třeba někdo i díky našemu vysílání rozhodl přijít zítra, tak trošku na poslední chvíli, jsou ještě k dispozici vstupenky a v kolik hodin celý program tedy začne zítra?
1: Vstupenky jsou k dispozici, to znamená, že pokud se někdo rozhodne přijít, tak budeme rádi, když přijde. Celý program začíná v 17 hodin s tím, že brány pro hosty se otvírají v 16.30.
0: Říká Tomáš Broda, jeden z organizátorů Olomoucké Dobronoci. Moc děkuji, že jste přijal pozvání.
1: Děkuji taky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Poznejte krásu a historii kaplíček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Už za malou chvíli po tom, co dospívala kapela Kryštof na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, vás pozveme do Rýmařovské galerie Pranýř. Ještě předtím ale zaspívá Peter Kent, jaký je to dobrý pocit. No a dobrý pocit byste mohli mít, i když třeba vezmete děti o víkendu zítra na hrad Sovinec, kde se od 10 hodin uskuteční hradní dobrodružství. To bude pokračovat také v neděli 11. října. Program pro celé rodiny a samozřejmě i děti nabídne pohádky, kouzla a řadu vystoupení. No a když jsem vás pozval na Sovinec, tak jak jsem říkal, za chvíli se vydáme jen kousek od něj do Rýmařova.

0: pořadě Dospíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Stále posloucháte dopolední vysílání. Za malou chvíli bude 11 hodin a 30 minut. Pokud se zrovna chystáte k obědu, samozřejmě přeji dobrou chuť. 100 let od nešťastné nehody rumunských letců v Jeseníkách je tématem výstavy v galerii Pranýř v muzeu v Rýmařově. Událost ze 12. září roku 1926 nově připomíná také pamětní deska. S kurátorem Michalem Vyhlídalem natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: Přímo na jednom z panelů je návrh pamětní desky, která vlastně upomíná na tu tragickou událost, pane Vyhlídal.
2: 12. září tady ta deska byla slavnostně odhalena na pomníku v nemocničním areálu v Rýmařově a je to pamětní deska Joana Stojky, což byl rumunský palubní mechanik, jeden z letců, kteří přesně před 100 lety, toho 12. září 1926, ztroskotali, havarovali na hřebenu Jeseníku u Vysoké Hole. Joan Stojka zemřel při této tragédii, zatímco ten druhý, George Banciulescu, byl zachráněn a museli mu být vlastně amputovány nohy a on poté žil ještě docela dlouho s protézami a je to první pilot na světě, který vzlétl vlastně s dvěma protézami v letadle a který takto lítal.
1: Vy té události tady máte vlastně věnovanou v přízemí v chodbě Městského muzea výstavu, takže na těch panelech si člověk může detailně prostudovat všechny podrobnosti, které se toho 12. září týkaly. Je tam i obrazová fotodokumentace. Možná připomínáte,

0: zpět, vlastně zamířili úplně jiným směrem. Byla ten den mlha a oni překonali moravskou hranici, dostali se přes Hanou směrem k Jeseníkům. Tam už úplně byli dezorientovaní a protože byla hustá mlha, tak tam zřejmě asi zazmatkovali a neznali to prostředí a tam to letadlo se prostě zřítilo, což vidíme i tady na těch fotkách, kde jsou zachyceny ty trosky toho havarovaného letadla.
1: Je tu něco, co ještě třeba k té nehodě nebylo publikováno?
2: Víceméně celý ten příběh tak byl publikován v tady této rumunské knize, která v překladu zní A budu létat. A v té knize tak se nachází řada těch fotografií, které návštěvník uvidí i tady na výstavě. A my stojíme před vitrinou, ve které se nachází vystavená ta kniha společně s fotografiemi. A mimo tu knihu je tady i řada dalších předmětů.
0: A já musím zdůraznit tu knihu, protože ona vyšla v roce 1968 v rumunštině v Bukurešti.
1: Ano.
0: Nikdy nebyla do češtiny přeložena, přestože se tam velkou mírou píše o Rýmařovu, o té záchraně v té místní nemocnici, vůbec o celé té tragédii. A vlastně máme takové překvapení, že s rumunským velvyslanectvím chystáme během podzimu, že vůbec poprvé tato kniha vyjde v českém překladu.
1: Tak se máme na co těšit. Vy jste zmiňoval tu Rýmařovskou nemocnici, zrovna vedle té vitrínky s knihou je vlastně fotografie a popisek z ní s amputovanýma nohama v parku nemocnice v Rýmařově. Jsou tady i lékaři, primář, pomocný lékař.
2: Tady na té fotografii tak je velice významný hlavně osoba vlevo. Je to rýmařovský primář Julius Béze a ten víceméně Georg Bančuleska zachránil s tím, že mu ty nohy amputoval a následně mu nasadil protézy. A my tady ve vitríně můžeme vidět například přímo lékařský kufřík Julia Bézeho a zároveň se tady nachází i osobní doklady s portrétovou fotografií tady tohoto primáře.
1: Přijďte prozkoumat. Z Rýmařova Petra Štrimblová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

0: Neil Diamond a jeho Sweet Caroline. Píseň, kterou jste právě slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Už za 2 hodiny a 14 minut se po celém Česku otevřou volební místnosti. V komunálních i senátních volbách budete dnes moci hlasovat až do 10. hodiny večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra v sobotu mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s vaším hlasem potom, co ho vhodíte do volební urny? To vysvětlí další díl volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

když nemůžete, tak přidejte víc, jak zpívala právě teď kapela Miraj na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přidejte už jenom chvíli, blíží se víkend, za chvíli je tady 12. hodina dnes v pátek 9. října. Vystřídá mě za chvíli Zora Ješková a budeme hrát na přání. Krásný den.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dnes a zítra Češi volí nové zastupitele a senátory. V Olomouckém kraji budou obyvatelé v 93 obcích vybírat jen z jedné kandidátky. Přerovský soud potrestal strojvedoucího za jízdu v opilosti podmínkou a pokutou. Odpoledne bude oblačno a teploty do 16 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
1: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Ohlasy voličů se uchází v komunálních volbách v Olomouckém kraji 13 259 kandidátů. Podle dat Českého statistického úřadu je jich o 183 míň než před 4 lety. V 93 obcích lidé budou dnes a v sobotu vybírat zastupitele jen z jedné kandidátky.
4: Průměrný věk kandidátů do obecních zastupitelstev je 48 let. Nejvíc jich je ve věkové kategorii 50 až 54 let. Nejstarším uchazečům o post obecního zastupitele je 95 let. V roce 2022 přišlo v Olomouckém kraji volit 232 642 lidí. Volební účast byla 46%. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: 7měsíční podmíněný trest, pokuta 150 tisíc korun a zákaz řízení drážních vozidel na 5 let. To je trest okresního soudu v Přerově pro strojvedoucího, který řídil v květnu opilý osobní vlak na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. V krvi měl téměř 3 promile alkoholu. Policii na chování strojvedoucího upozornili cestující. Více soudce Jan Rektor.
5: Uložený trest odpovídá společenské škodlivosti vytýkaného jednání a poznatkům k osobě obviněného. Soud má za to, že trest bude k řádnému působení na obviněného postačovat. Při rozhodování o trestu bylo významně zohledněno i to, že obviněný projevil kritický náhled na svou situaci a sám nastoupil protialkoholní léčbu. Sport.
1: Po téměř třech týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slavia nastoupí v 18 hodin na hřišti posledního Zlína. Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slavia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku. Ve druhé lize jede první SK Prostějov do Jihlavy. Hrát se bude také v 10. kole od 18 hodin.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě většinou oblačno, večer až skoro zataženo, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Zítra čekáme velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, teploty opět 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici z Grigova do Kožušan, Tážal, bouralo tam osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc, 4,5 minuty popolední vám přejeme krásný pátek spolu s námi. Ano, máme 9. října a je to den, kdy nám začínají komunální volby a v části země také volby do Senátu, tedy do 1/3. Tak přejeme vám šťastnou ruku při volbách, pokud tady dnes půjdete. No a šťastnou ruku také při vytáčení telefonního čísla 221 555 444, pokud se dnes zapojíte do písniček na přání. Štefan a Sára ti dnes slaví svátek. Mnozí dnes 9. října máte narozeniny. Milí oslavenci, moc vám blahopřejeme, hlavně hodně zdraví a prostě jen to nejlepší. Na dnešek ale připadá také Světový den tažných ptáků. I ten můžeme oslavit, anebo Světový den pošty. No, v dnešní době, ať už poštou, anebo třeba SMS-kami, anebo i telefonicky prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Olomouc, vám přejeme, ať k vám přicházejí samé dobré pozdravy a samé dobré zprávy. Zdraví vás od mikrofonu Zora Ješková, v písničkách na přání se těšíme a už vám teď posíláme skupinu Olympic.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Síláme písničky na přání. Také nám můžete SMSkovat své vzkazy na 723 70 33 51. Ale větší jistota je zavolat, protože to můžete vybírat i hezkou písničku. Včera měli svátek všechny Věrky. Dnes vítáme paní Věrušku z Olomouce na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Já přeju krásný den vám. Vám, všem vašim pracovníkům a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Já bych chtěla v první řadě se omluvit paní Elišce a dodatečně jí popřát jejím svátku. Pak bych chtěla poprosit pana Františka od Brna a poděkovat za krásné přání, které mě opravdu udělalo radost. Pak paní Věřušce Halouskové s Adánkem, paní Zdeničce z Holuby, paní Vlastě, paní Janičce z Roštění, panu Jirkovi z Olomouce a panu Jirkovi z Litovle. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Všem, opravdu všem vám přeji krásné, hodně zdraví, krásný letní den a zase někdy nashledanou. Vám, paní Zorinko, ještě jednou děkuji za vybrání písniček a vám všem, kteří jste mi nechali včera zahrát. Ne, já jsem nemůžu vám odpovědět, nebo jsem to zapomněla. Moc a moc děkuji, udělali jste mě velkou radost. Mějte se všichni. Moc a moc zdraví. Nazledanou. Děkuji vám.
1: Děkujeme za ty hezké pozdravy. Zdravíme i vás, paní Věruško. A nashledanou, písnička i pro vás.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Paní Věrka z Olomouce, další hudební pozdrav, tak ten letí k nádherné dnešní diamantové svatbě Miroslavu a Kristýně Zetkovým do Vrbna pod Pradědem. Krásnou písničku milým rodičům, manželům Zetkovým posílá syn Rostislav, Ludmila a Pavla. K 60 letům společného života vám, milí rodiče, přejeme velkou dávku zdraví, lásky a pohody a ať vás hřejivá náruč jednoho pro druhého provází i všemi dalšími roky. Děkujeme za vše, co jste pro nás udělali a děláte. Manželu Miroslavě a Kristýně Zetkovým do Vrbna pod Pradědem k diamantové svatbě blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Na telefonu písniček na přání vítám také paní Evu z Krnova. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou, paní Zorinko, a všechny v rozhlase a také všechny posluchače. Tuto písničku chci nechat zahrát moji sestře Marii z Bruntálu, Květušce z Bohutína, Marušce a Milušce a paní Tomanové. Vám, Zorinko, děkuji za vyhledání písničky, přeji vám pěkné odpoledne a pěkný víkend a těším se zase na další volání někdy. Naschledanou.
1: Také se budeme těšit, moc vás pozdravujeme. Naschledanou, paní Evička z Krnova. A vybrala nám Laďku Kozderkovou, Plují lodi do Triany. Tuhle písničku posíláme také pro pořadatele sobotní velké automoto burzy v Drahotuších. Ať vám to, kluci, zítra vyjde na Jirničku, vše ať zvládnete. Přijede celá parta z Olomouce, zdraví a těší se na automoto burzu v Drahotuších. Petr, hezké odpoledne, pošlete krásnou písničku všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, ať se jim všem daří. Přeje Jirka z Olomouce Stupkovi.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. Zdravíme teď pana Jiřího z Olomouce. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady paní moderátorko Zorinko Ješková. Děkuji vám za vybrání písničky, kterou jsem mi nachystala. Zároveň bych ji poslal i vám, i paní doktorce ze Zvězince, z veteriny. Dále bych to poslal paní Lidušce do Jeseníku, na charitu, potom bych to poslal paní Vědušce na Oplátku, která mě před chvílou taky hrála, a všem posluchačům to posílám také. Přeju zároveň všem hodně zdravíčka a přeju hezký víkend všem a hodně zdravíčka. Moc krát děkuji, paní Zorinko. Mějte se hezky a přeju vám taky krásný víkend i vaší rodině.
2: Děkujeme, děkujeme. Vy jste vybral krásnou takovou léčivou písničku přímo, Šaman Čáry Shake od Michaely Pávové, tak se trošku tou hudbou poléčíme, vyzdravíme a také se opatrujte, pane Jirko. Děkujeme.
3: Jo, moc krát vám děkuji i já a mějte se moc hezky.
2: Naschledanou, pan Jirka z Olomouce. Krásný den přejeme do Českého rozhlasu a také všem posluchačům. Zahrejte prosím pro potěšení a dobrou náladu. S přáním stálého zdraví Miladce z Přáslavic, Zdeničce z Proskejova i s Kočenkou, Vláďovi do Tovačova, Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna. Všechny jmenované zdraví paní Marie z Kroměříže.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc teď zdraví do Jeseníku naší pohádkovou babičku, paní Lidušku. Dobrý den.
2: Dobrý poledne, paní redaktorko, přeji vám a všem mojim milým posluchačům. A dneska děkuju za písničky, za které jsem velice vděčná a díky. A chtěla bych děkuju poslat Staničce do Lomnice, Dášence od Jeseníku, Aničce do Domašova, Milácce do Přáslavic, Evičce do Strukova, Jirkovi do Stupkové. Pane Jiří, děkuji moc, písnička nádherná, váš pozdrav mě taky potěšil a vzpomínám si ještě, když se volával z Depa. A přeji taky vám všecko dobré. A Františkovi od Brna, Franti, vždycky mě krásně pozdravíte, člověka to těší i v mojím věku a já vám moc děkuju. To jsou dva kluci a chtěla bych ještě Lidušce Loničkové a Lidušce Siglové. Děkuju pěkně a zase se hodně těším, až se dovolám a budu zase přát dalším.
1: Budeme se také moc těšit a dávejte na sebe pozor, paní Liduško. Děkujeme za zavolání a prozradím, že vy jste se rozhodla, že nás teď vezmete až k daleké řece Mississippi, tak se tam teď vypravíme s Petrou Černockou. A hezký poslech a hezký den. Naschledanou.
2: Moc děkuju.
1: Paní Liduška z Jeseníku byla s námi. My tuhle písničku posíláme také paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Přejeme hodně zdraví, myslím na vás, vzkazuje paní Květa.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Zdraví Václavu v Uzábřehu. Paní Eliška je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám do Českého rozhlasu Olomouc. Já se momentálně připravuji na cestu na Slovensko, už jsem v Šumperku, ale musím popřát osobně paní Věrce z Olomouce, která na mě nikdy nezapomene. Takže dodatečně k svátku, Věruško, hodně zdraví, krásné, prožité dny v pohodě, ať jste šťastná. A Věruškám z Václavova taky, Machoňové a její dceři Věrce, takže jsem to včera nějak nestihla a zaslechla jsem i paní Jejda, teď jsem to zapomněla, z Přáslavic, Milatka. Že? Včera Milatka z Přáslavic mi přála, posílala písničku, takže Milatko, moc děkuju i všem ostatním milým posluchačům, mějte se moc krásně a po neděli zase bude trošku chvilku víc klidu a ozvu se častěji. Takže děkuju Zori za písničku, za vybrání a mějte se taky moc hezky.
1: Děkujeme, ať všechno krásně zvládnete a písnička i pro vás. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tak dáme si Pavla Nováka a Pihovatou dívku, vybrala paní Eliška z Václavova. A máme tady pozdrav od paní Boženky z Mohelnice. Zahrajte prosím členům komisí těch volebních, kteří se starají o to, aby vše proběhlo v pořádku. Zdraví, Boženka z Mohelnice.

0: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání, tak zdraví paní Zdeničku z Lipníku nad Bečvou i pana Václava. Dobrý den.
4: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova. Ten nám taky furt vyhrává, tak to musíme oplatit. A ještě manželům Glosovi. Paní je pečovatelka a stará se o manžela, je na posteli. Úplně. Tak mě prosila, jestli byste ji nechali zahrát za ochotu, co dělá okolo manžela. Opatruje ho. Je to zdravotní sestra, pečovatelka, takže jestli byste byla tak hodná.
3: Vy jste vybrala, určitě. Písničku. Vybrali jste s manželem panenku z Kouta od Marcela z Muška? Rádi posíláme.
4: Ano, ano,
3: a posíláme také vám. Naschledanou, hezký den.
4: Naschledanou, děkuju.
3: Zdravíme tedy i do Lipníku nad Bečvou. Zdravíme také do Sonsu v Jeseníku, a to paní Trunečkové a celému kolektivu. Hrajeme pro radost, pro potěšení a pro odpolední pohodu. Do Sonsu v Jeseníku paní Trunečkové a všem dalším pěknou písničku posílá paní Šimečková. Pro vás tady i dál máme telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444, také SMS-kové číslo 723 70 33 51.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc teď míří do hranic. Právě odtud nám volá slečna Sofie. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Já bych dneska chtěla popřát mému dědovi k narozeninám. Doufám, že to poslouchá a slyší. Dědu Pepu z Měníka, kousek od Bílé Lhoty. Čau dědo, všechno nejlepší. Doufám, že se ti to bude líbit, co jsem ti pustila za písničku. A pozdravuji všechny, hlavně babičku a tetu Lenku.
0: A co dědovi Pepovi popřejeme pěkného?
1: Tak hlavně to zdraví, že jo, on už má spoustu let, ani nevím kolik, ale hlavně to zdraví a štěstí. Štěstí on má dost a lásky taky. Hlavně dlouhá léta, ať je tady s námi.
0: Blahopřejeme dědovi Pepovi do Měníku, vy jste vybrala Cestáře, tak dáme tuhle písničku, ano, v podání Richarda Adama, ať se líbí a všechno nejlepší. Sofie z Hranic pro dědu, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju moc.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Do Tovačova ještě míříme, pan Ladě je s námi, dobrý den.
2: Dobrý den, paní redaktorko, děkuju vám, že jste mě vzala, děkuju vám za vybrání písničky. Zdravím vás i Český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych poslat Věrce Kopecké do Tovačova, mé sestře, ke kterém všimu svátku, všem Veruškám, co jsem to nesil, taky přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody všem. A dále paní Lidušce z Olomouce, paní Iřince do Sudkova, paní Stance do Lomnice a paní Zdenice do Horochova. Všem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A to je písnička, je pro vás a pro všechny posluchače. Děkuju moc krát, nashledanou.
1: Také velmi pozdravujeme vás, zdravíme i Kanárky a ať se všem dobře daří, zdravíme pana Laďu Dotovačova. Vybral Evu Olmerovou, no a my přidáváme ještě SMS-kové vzkazy. Zahrajte prosíme paní Věrušce s vnukem Adámkem. Dále Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova, Lidušce z Doubravice, Zdeničce z Holubic. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. Krásný pozdrav panu Doutnavkovi, posílám písničku pro radost a potěšení. Krásný pozdrav a pěkný víkend přeje kamarádka Hvězdička. Prosíme, zahrajte dodatečně k svátku a také poděkování za školní sraz ročníku 1951. Všichni byli spokojeni, spolužáci jsou skvělí, za zahrání moc děkuje pan Švéda a ta písnička hlavně patří pro Věru Kaverovou ze Zábřehu. Takže děkujeme za sraz ročníku 1951, zdravíme i Zábřeh. Pěkná písnička patří také milé paní Lidušce do Jeseníku, pohádkové babičce, krásný den a hodně zdraví. Paní Liduško do Jeseníku přeje také Dáša. Krásný páteční den přejeme všem posluchačům a hlavně děkuje za krásné pozdravy všem posluchači Jirka z Olomouce Stupkovi.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Blížíme se ke 13. hodině. Před námi aktuální zprávy. Samozřejmě se opět budeme věnovat nastávajícím volbám. A pak nás čeká také povídání s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Téma, když léku bereme příliš mnoho. Tak poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dnes a zítra budou Češi vybírat nové obecní zastupitele. Olomoucký magistrát se připravuje na elektronické ověřování identity hlasujících. Zdravotníci jeseňské nemocnice se zapojili do kampaně zaměřené na prevenci rakoviny prsu. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou už za hodinu a zavřou se ve 22 hodin. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. V Olomouckém kraji je to Přerov a Litovel. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Říká Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
2: Pokud hodláte u voleb využít e-doklady, je dobré si aplikaci otevřít ještě před příchodem do volební místnosti. Olomoucký magistrát si připravil pro volební komisaře 110 mobilních telefonů se softwarem pro elektronické ověřování identity hlasujících, říká tajemník magistrátu Marek Černý.
5: V každé okrskové volební komisi budou k dispozici dva mobilní telefony, které budou sloužit k ověření e-dokladu. Neměl by s tím být sebemenší problém. Digitální agentura provedla i řadu testování, takže by nemělo ani dojít k tomu, k čemu došlo při posledních volbách, kdy došlo ke kolapsu celého toho systému.
2: V Olomouci budou obyvatelé hlasovat v 96 místnostech. Jedna z nich je poprvé v budově areálu botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Do kampaně Růžový říjen, která je zaměřená na prevenci rakoviny prsu, se zapojila taky nemocnice v Jeseníku. Cílem akce je upozornit ženy, aby preventivní vyšetření neodkládaly. Co k tomu potřebují, popisuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Ženy od 45 let mají mamografii plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a mohou na ní chodit každé 2 roky. K vyšetření potřebují žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Ženy od 40 let mohou na vyšetření také, pokud mají žádanku od ošetřujícího lékaře.
2: Sport. České fotbalistky rozehrají baráž o postup na mistrovství světa, které se hraje v příštím roce. Na úvod dnes přivítají v Pardubicích Skotky. Zápas začne v 19 hodin. Odveta se bude pak hrát v úterý ve Skotsku. Vítěz dvojzápasu postoupí do závěrečného kola baráže proti Švédkám.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme na střední Moravě velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia a povane mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D35 na 247. kilometru u Sobáčova ve směru na Mohelnici. Kvůli opravám vozovky je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
8: Dobrý den, je mi velkou ctí.
7: To dnešní téma, připomenete ho?
8: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
7: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
8: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
7: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se to rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice, vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk si pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantita. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence, existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě

0: neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci. Někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně. A vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
1: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá to?
0: No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex jeden ráno, jeden večer. Sortis jeden večer. Pregabalin jeden ráno, dva večer. Furoneze jeden ráno, obden. Allopurinol jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Boxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombin, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulan a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutričního specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšu nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu. Budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Právě teď začínají volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Řídeč na Olomoucku má kvůli neshodám 13 kandidátek s jedním jménem. U Olomouce havaroval osobní vlak. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Česku se právě otevírají volební místnosti. Začínají komunální volby, ve kterých obyvatelé rozhodnou o budoucích obecních a městských zastupitelích. V některých obvodech se konají i volby senátní. V jedné z olomouckých volebních místností máme reportérku Sabinu Millerovou.
4: Tady v volební místnosti na fakultní základní škole Komenium v Jištěvickém centru města se dveře otevřely před pár sekundami a začíná tu poměrně klid. První voliči teprve přicházejí. Místnost spadá do druhého volebního okrsku, který je určený lidem s trvalým pobytem v přilehlých ulicích centra, jako je třeba Pavel Čákova nebo Divadelní. Připomenu, že hlasy sem voliči můžou přijít odevzdat dnes do 10 hodin večer, zítra pak zase od 8 hodin ráno. Olomouce, Sabina Millerová, Český rozhlas.
2: A my se ještě podíváme do malé obce Řídeč na Olomoucku. Tam totiž budou voliči vybírat 7 nových zastupitelů ze 13 kandidátních listin, z nichž každá obsahuje pouze jedno jméno. Řídeč má téměř 200 obyvatel, ale počtem kandidátních listin předčila i 100-tisícovou Olomouc a ostatní města a obce na Olomoucku. Vysoký počet kandidátních listin souvisí s dlouhodobými neshodami mezi některými obyvateli Řídeče, které letos vyústily v rozhodnutí nesestavovat společnou kandidátku a jít do voleb samostatně. Na železničním koridoru u Olomouce dnes narazil osobní vlak do překážky. Podle mluvčího správy železnic proto pro mimořádnosti Martina Kavky šlo o pracovní nářadí, část zvedáku v kolejišti. Ve vlaku cestovalo přes 160 lidí. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz už je bez omezení. Večerní putování za historickými sochami v ulicích Šumperku dnes pořádají pracovníci tamního střediska volného času. Akce je určená pro rodiče s dětmi. Začátek je v 19 hodin u vily Doris. A co zájemce čeká, popisuje organizátorka akce Eva Pšenčíková.
5: Účastníci dostanou průvodce, dostanou světýlko a dozví se o asi 10 nebo snad až 15 sochách v Šumperku, o jejich historii a původu a vlastně co znamenají. Délka té trasy je okolo 2 kilometrů a na té trase je 10 stanovišť, kde budou naši kolegové a budou dnešně to o tom místě vyprávět.
2: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Lvíčata začnou 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy.
3: Počasí.
2: Olomouckém kraji bude zítra velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm. Denní maxima 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržení očekávejte na D46 na kilometru 29 za Držovicemi ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané nákladní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
6: Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc je v plném proudu také 4,5 minuty po 14. hodině. No a my v tomto čase, který je před námi, nabídneme nejen putování krajem od pradědu na Hanou s rozhlasovou pohlednicí, ale také vás pozveme do víkendového pochoutkového roku. Nebudou chybět tipy na víkend a nebude chybět také naše soutěž hřebíky. Pozor, zajímavou knihu tady máme, Poslední dny dinosaurů aneb. Výprava za pravěkou apokalypsou od spisovatele a popularizátora vědy Vladimíra Sochy. A je to napínavý sci-fi thriller nejen pro děti, ale pro všechny generace. Zavede vás do konce křídové periody před 66 miliony let. Třeba docela hezký tip na vánoční dárek, co říkáte. A nebo porcelánový hrnek, antistresový a rehabilitační míček a spousta CDček s nejrůznějšími žánry. Hudebními i literárními. To vše nabízíme na telefonu 221 555 444. Hřebíky jsou tady pro vás a od mikrofonu se těší Zora Jišková.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc. Zdravíme vás všechny, kteří jste v tuhle chvíli s námi. Telefon 221 555 444. Tak už je tady pro vás připraven. My můžeme vstoupit do hry. Nezapomeňte na 10-vteřinový limit pro vaše odpovědi. Ten je určující. Právě v tom limitu musíte svoji odpověď skynout. Tak. Vstupujeme do hry a první je s námi dnes na telefonu. Kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, zdraví vás Dena z Holubic.
2: Ano, vítejte, dobrý den. Takže, kterou otázkou začneme?
3: 10.
2: Otázka číslo 10 se ptá v tuhle chvíli na českého herce Vladimíra Menčíka a seriál Arabella. Vladimír Menčík před 97 lety se narodil, právě jeho narozeniny dnes připomínáme. No a kdybychom zavzpomínali na populární Arabelu, tak v tomhle seriálu si Vláďa Menčík zahrál koho? Za A krále Hyacinta, za B Karla Majera, tedy otce, a nebo za C černokněžníka Viga. Co myslíte?
3: Černokněžníka Viga.
2: Černokněžníka Viga, říkáte. Tady nejsme správně. Zapomněli jsme na Arabelu.
3: No, zapomněli, já jsem to dlouho neviděla.
2: Pana Karla Majera, přece tatínka. Škoda.
3: Jo.
2: Tak nevadí, těšíme se příště, děkujeme, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Hřebíky pokračují dál, dobrý den, kdo pak je teď s námi?
4: Dobrý den, Aleš, u telefonu Brno.
2: Vítejte, zdravíme Brno. A kterou otázkou pokračujeme? Desítka už je za námi.
4: No, tak začnu jedničkou.
2: Otázka číslo 1 se ptá, jak se nazývá kámen, který v době kamenné sloužil k výrobě jednoduchých nástrojů. Takže v té době kamenné se tento kámen nazýval za A drápek, za B nechtík, za C pazourek.
4: Je to pazourek.
2: Je to přesně tak. Velký potlesk a první bod. Pojďme dál.
4: Takže pokračujeme dvojkou.
2: Ve kterém slovenském pohoří se nachází hora Chopok? Chopok najdete za A na Malé Fatře, nebo za B v Nízkých Tatrách, anebo za C ve Vysokých Tatrách. Kde byste hledal Chopok?
4: Já si myslím, že to jsou Nízké Tatry.
2: Nízké Tatry a Chopok je třetí nejvyšší hora. A je to výborně. No a do třetice?
4: No, do třetice trojku.
2: Tak pozor, ptám se, ve které zemi se pro panovníky používal titul Maharaja. Maharaja se používal tento titul v Egyptě, nebo za B v Iránu, nebo to bylo za C v Indii?
4: Tak Maharajové byli v Indii.
2: Indický titul, ano. Tak vidím, že i v titulech jste jako doma, blahopřejeme. Krásná hra a také první výherce už je s námi, pan Aleš z Brna. Blahopřejeme, nashledanou a předáme vás do režie. Hezký den i vám. Pokračujeme ve hře. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, teď zdraví koho a kam. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Ondra z Velkých Karlovic.
2: Dobrý den, pane Ondro, vítejte u nás. Takže pokračujeme dál. Kterou otázkou?
5: Které tam máte?
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9.
5: Tak zkusíme pětku.
2: Jaký hudební nástroj je šalmaj? Šalmaj je hudební nástroj za A dechový, nebo za B bicí, nebo za C strunný. Šalmaj.
5: Já bych řekl dechový.
2: Jo, vy to víte perfektně. Věděl byste i, jak vypadá taková šalmaj? Umíte si vybavit?
5: Šalmaj, něco podobného jak trubka, něco takového.
2: Jo, no, vy jste skvělý. Dobře, první bod je váš. Tak kam dál? 6, 7, 8, 9.
5: Tam je 6.
2: 6. Korela chocholatá. Co to je ta korela chocholatá? Korela chocholatá je druh za A papouška, nebo za B bažanta, anebo za C křepelky.
5: Druh papouška.
2: Krásně zbarvená korela bývá, ano. Tak další správná odpověď. No a kam teď?
5: Dáme sedmičku.
2: Tak pozor, tady se ptáme na jedno známé souostroví, nebo které se nazývá Mariánské ostrovy. Mariánské ostrovy východně od nich se nachází také takzvaný Mariánský příkop. Prozradím, že je to nejhlubší místo světového oceánu a dokonce i celého zemského povrchu. Dosahuje hloubky přibližně 10 935 až 10 994 metrů pod hladinou moře, tak to už je pořádná hloubka. No a tento Mariánský příkop a Mariánské ostrovy, v kterém oceánu se něco tak strašně hlubokého, jako je Mariánský příkop, nachází? Co myslíte? V Atlantském, Indickém anebo v Tichém oceánu?
5: V Tichém oceánu.
2: No, já vás nebudu napínat, je to naprosto přesně. A já vám posílám velikánský tlesk, výborně, velké blahopřání, protože jste naším dalším výhercem, pane Ondro. Krásná hra. Blahopřejeme a předáme vás do režie. Naschledanou, krásný den na Valašskou. Naschledanou. No a když jsme zmiňovali ten nejhlubší bod, ten Mariánský příkop, tak pro představu, pokud by se do tohoto místa potopil Mount Everest 8894 metrů, tak jeho vrchol by byl stále ještě více než 2 kilometry pod vodou. Tak hluboký je Mariánský příkop v Tichém oceánu. Dobře, tak nám v tuhle chvíli zbývají 3 soutěžní otázky, 8, 9 a 4. A na telefonu je s námi ještě kdo? Dobrý den.
6: Dobrý den, tak je Ludmila ze Zašova.
2: Vítejte. Takže 8, 9, 4.
6: Tak zkusím 4.
2: Mám tady text písničky a budeme hledat jméno zpěvačky, která ji zpívá. Zpomalí se slova od nás dvou, zapomenou, znova už tě nenajdou. Stačí, když se díváš, oči prominou. Kdo zpívá písničku s názvem Stačí, když se díváš? Anna K za A, Petra Janů za B, Iveta Bartošová za C.
6: Já bych řekla, že Anna K.
2: Říkáte to správně, ano. No a teď je další otázka, takže...
6: Takže 8.
2: Ve kterém státě se nachází přístavní město Antwerpy? Antwerpy najdete za A v Německu, za B v Belgii, za C v Nizozemsku. Antwerpy a Belgie rozhodně patří k sobě. Velký potles. Ano. No a poslední otázka, ta už je naše rozhlasová. Hudební speciál, který vám Český rozhlas Olomouc nabízí po 19. hodině, pravidelně každý pátek se nazývá za A bluesový podvečer, za B cymbal a husle, za C rokle.
6: Rokle.
2: Rokle, říkáte. A tady v tuhle chvíli dáváme...
7: Jauwais,
2: rokly vysíláme v pondělí, dnes, v pátek. Je to bluesový podvečer, škoda.
6: Tak to nedá nic dělat.
2: Nedá se nic dělat, tak těšíme se příště, nashledanou, mějte se krásně. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc se dvěma výherci, takže snad můžeme říct, že velmi úspěšné. Děkujeme všem za odvahu, děkujeme všem za hru. Zkuste to opět zítra v tomto čase. No a nechte se už za malou chvíli pozvat do nedělního pochoutkového roku. Máme tady podzim a vy si s námi budete moci užít posvícenské pečení. O 6 skvělých posvícenských pochoutek se s námi podělí jeden z vítězů soutěže Peče celá země Vojtěch Vrtiška. No a co bude péci v neděli v pochoutkovém roce? To se dozvíte za chvíli. Zůstaňte s námi.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z Hecu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a spolu s námi byl hudebně také Miro Žbirka a Zloděj Kasnou. No a v neděli s vámi bude opět pochoutkový rok. V neděli vás čeká první posvícenské pečení, a to s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péci a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se už s mikrofonem vydal Patrik Rozehnála.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
3: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Je to tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
3: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl když jsem plně.
0: No tak na první Vojtovy recepty se můžete už teď podívat na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde také probíhá hlasování pro ten nejlepší recept desetiletí. Ty recepty jsme si připomínali v minulých pochoutkových rocích. Každých 24 hodin můžete tomu s

Tady je Český rozhlas Olomouc a my vás za malou chvíli pozveme v další rozhlasové pohlednici na kopce, které rozhodně stojí za návštěvu. Najdeme je u Skorošic a když prozradím, že na něm stojí obří židle, tak pravděpodobně už mnozí z vás tuší, že se za chvíli vypravíme na Lánský vrch s naším kolegou Mirkem Kobzou. No, když už budeme na tom Jesenicku, tak přidáme také pár zajímavých tipů na víkend, tak si na to počkejte v Českém rozhlase Olomouc.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Skupina The Stylists se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

0: Než se vypravíme s Mirkem Kobzou na Jesenicko do Skorošic a okolí, tak vás pozvu na pár zajímavých akcí z Jesenicka právě. Jedna z dneška je přímo z Jeseníku z knihovny Vincence Priznice. Pokud máte pocit, že skutečně už se venku poměrně výrazně ochladilo a chtěli byste se zahřát alespoň povídáním o tropických zemích, tak přijďte do knihovny Vincence Priznice v 17 hodin. Čeká vás tam cestopisná přednáška o tropickém Bali a dalších ostrovech, které k Bali náleží. V pátek, tedy také dnes, se v kongresovém sále Priznicových léčebných lázní v Jeseníku uskuteční od 19 hodin představení Fichtl s Pavlem Liškou a Michalem Isteníkem, což zaručuje, že se zase zahřejete smíchem, to zcela určitě. 19. hodina Priznicovy léčebné lázně kongresový sál. Také dnes, ale v Javorníku v kulturním domě uvede kolekce Parchant, divadelní představení Hra lásky a náhody v režii Prokopa Zacha. Takže nezapomeňte Javorník, 19. hodina. Podíváme se také na sobotu. Základní škola Česká Ves a obec Česká Ves pořádají 12. ročník turistického pochodu Česko-Vesský jard. Tentokrát s podtitulem Po stopách Sofie a Vincenta. Start je od 9 do 10 v sobotu v areálu základní školy Česká Ves. Ještě jeden tip ze soboty a ten je do zimní zahrady sanatoria Priznic v Jeseníku. V sobotu od 15 do 16 hodin a 30 minut se tam bude konat koncert folk rockový základní umělecké školy Jeseník a maďarského uskupení Tolnai Banda. Pokud byste chtěli vidět a slyšet tyto dvě cymbálové muziky, pak přijďte Jeseník, zahrada sanatoria a 15. hodina v sobotu.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Máme pátek a to je také den, kdy se plánují třeba i víkendové výlety a pokud se chcete pokochat pohledem a třeba se i něco dozvědět o geologii Jesenicka, má pro vás Mirek Kobza pozoruhodný tip. Tím místem je Jelánský vrch nad Skorošicemi na Jesenicku. Spatříte tam nejen obří židle, ale když si poslechnete naše povídání v rozhlasové pohlednici, možná vás překvapí i stopy dávných geologických procesů.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vydáte-li se autem nebo třeba na kole ze Žulové směrem do Javorníka přímo po hlavní silnici 1/60, nejprve vás čeká výjezd z údolí Stříbrného potoka na návrší nad obcí a pak zase pád do údolí potoka Skorošického. Po dalším výjezdu se už krajina, alespoň co se změn sklonu cesty, uklidní a pokračuje po jakési plošině směrem k Bergovu. Ale já bych právě tady doporučoval na chvíli zastavit a vydat se na jedinečnou geologickou exkurzi do zdejšího kraje. Nejlépe viditelným útvarem je ten, který najdeme vlevo od cesty. Nepřehlédneme jej zejména díky gigantickému stolu a židlím, které na jeho temeni stojí. Není to však pozůstatek snídaně obrů, nýbrž prý, jak mi místní prozradili, reklama jedné skorošické tesařské firmy, ovšem velmi nápaditá. Tento útvar, 422 metrů vysoká ostrovní hora, nese jméno Lánský vrch. To jméno dostala podle osady 7 Lánů, jejíž domy dodnes najdeme na severozápadním úpatí této hory. Už zmíněný termín ostrovní hora je tady na Žulovsku poměrně běžný. Jedná se o samostatně v krajině stojící vrchol, v případě této hory se navíc jedná ještě o oblík. To znamená, že kopec výrazně vymodeloval pevninský ledovec, který v pleistocénu pokrýval celou zdejší oblast. Díky tomu, že Lánský vrch není zalesněn, můžeme jeho vzedmutí z okolní poměrně rovinaté krajiny sledovat mnohem lépe než u jiných hor. Odborná literatura mi napověděla, že skalní podklad Lánského vrchu je přitvořen světlou slezskou žulou. Také mi poradila, že mám hledat na úpatí oblíku menší bludné balvany, které jsem přinesl ledovec. Hledal jsem, ale marně. Naopak na místě, kde bylo trošku vlhčej, vystupovaly ze země souvky, tedy menší oblásky, z nichž některé už na pohled říkali, já odsud nejsem, přijel jsem na ledu. Pokud vás Lánský vrch zláká k zastavení, rozhodně stojí za to také vystoupit na jeho temeno. Nejen na obhlídku už zmíněných obřích židlí a stolu, ale také kvůli výhledu. Prakticky přes celý západní obzor se táhnou Rychlebské hory, porosté hustým smrkovým lesem, jen sem tam je naruší bučina či průsek. Na severu odsud uvidíme větší sestru Lánského vrchu, také ostrovní horu obranou ledovcem, zvanou Kaní hora. Je o 50 metrů vyšší a je zajímavé, že v minulosti bylo na jejich úbočích 8 činných lomů na kámen. Když už jsme u té geologie, odborníci zdejší Černou žulu považují za nejstarší v okolí a to se ještě kousek za ní skrývá v remízku nenápadná skalka, chráněná jako geologický útvar dokonce zákonem. Ledovec ji nesrovnal se zemí jenom proto, že ji chránila právě Kaní hora. Za těmito kopci se vypíná Smolný vrch se známými Venušinými miskami a na sever se pak otevírá rovina Slezské Hané, sahající až daleko do Polska. Pohled nad žulovou ozdobí kostelík na Boží hoře a pak dále Studniční hora, která za svou zubatou hradbou skrývá prameny jesenických lázní. Máte-li štěstí na počasí, zahlednete na jedné straně vrcholy Širáku a Geprníku a na druhé straně věže polských měst Pačkova či Otmuchova. A pokud se sem vydáte v parném létě, doporučuji ještě odbočit ze silnice k zatopenému Vaňkovu lomu. Ten nabízí nejen krásné koupání, ale také místo k odpočinku ve stínu stromu. A to už za to stojí. A ještě jedna taková připomínka. Údajně prý z Vaňkova lomu pochází některé žulové desky, kterými je obloženo pražské metro. Skutečností ovšem je, že Vaňkův lom už v 70. letech, kdy se metro stavělo, byl opuštěný. Takže ty desky sice pravděpodobně pochází ze Žulovska, ale od někud jinud. Pohlednici z kraje mezi Praděnem a Hanou, tentokrát z Lánského vrchu nad Skorošicemi, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, my se blížíme k 15. hodině, ještě 4,5 minuty a máme tady další aktuální zprávy, pohled na cesty i na počasí a pak budeme pokračovat jednak v těch tipech na víkend, kterých je opravdu hodně, ale samozřejmě se podíváme také na to, jak nenaletět. I dnes pokračujeme naší pravidelnou rubrikou.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Před hodinou se otevřely volební místnosti. Krnov změnil umístění některých volebních místností. Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vikanticích na Šumpersku. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Česku se před hodinou otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedých komunálních volebních lístků i ty žluté s kandidáty do Senátu. Obyvatelé Krnova si musí dát pozor na změnu volebních místností ve městě. Volební okrsek číslo 4 se vrací do mateřské školy v Hlubčické ulici, která je po povodni v roce 2024 už v provozu. Naopak voliči, kteří v minulosti chodili volit do jídelny nebo učebny průmyslové školy v Opavské ulici, budou muset zamířit jinam.
5: Jídelna je v rekonstrukci a v učebně je nově zřízená tkalcovská dílna. Voliči z okrsku 7 a 8 tak půjdou volit do jídelny školy v Žižkově ulici. Náhrada za učebnu bude pro okrsky číslo 10 a 11 přízemí střediska volného času Krnov v Dobrovského ulici. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vikanticích na Šumpersku se snaží zástupci státního podniku Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na kraji obce uložené přes 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne a obyvatelé Vikantic mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
6: Po volbách starosta Vikantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
7: Mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia, do životního prostředí.
6: Kvůli urychlení odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
8: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku Vlkavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
6: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vikantic Michal Poláček, Český rozhlas.
9: Sport.
3: Prostějov přivítá v osmifinále domácího fotbalového poháru Hradec Králové. Rozhodl o tom dnešní los. Vedoucí tým fotbalové šance ligy Pražská Slavia bude hrát se Zbrojovkou Brno, Sparta s Ostravou, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians, Liberec s Teplicemi a Zlín s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Úředním termínem pohárového osmifinále je středa 28. října. A dodám, že Prostějov už dnes hraje v šance národní lize v 18 hodin v Jihlavě.
9: Počasí.
3: V sobotu čekáme na střední Moravě velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm. Teploty dosáhnou ke 13 až 16 stupňům, v Jeseníkách k 7 až 11 stupňům Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nohu z plynu na dálnici D46 před Olšany u Prostějova ve směru na Olomouc. Na 30,5 kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli porouchanému osobnímu autu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Tady je Český rozhlas Olomouc, 4 minuty po 15. hodině vstupujeme do další části našeho odpoledne, toho pátečního, a proto také se spoustou pozvánek a tipů na víkend z celého Olomouckého kraje. Ale ještě předtím se podíváme na telefonáty falešných bankéřů v rubrice Jak nenaletět.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající nás nejdřív vystraší historkou o napadení našeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví anebo peníze v hotovosti. Natáčela reportérka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: V pondělí si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí. No a týden na to v úterý 20. října od 10. hodiny si s policejními preventistkami budeme povídat také v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc, protože tady u nás bude probíhat festival Prý Bohemia Radio, tak vy můžete být u toho, protože celé vysílání se bude odehrávat v atriu budovy Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19. Bude to živě. Budeme mít pana Prokoukla tady také přítomného. No a budeme si hlavně povídat tady o tom, jak nenaletět a co všechno na nás podvodníci můžou nachystat a budeme také soutěžit o spoustu krásných cen. Tak nezapomeňte, to bude v Dobré radě v úterý 20. října od 10. do 11. dopolední.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
2: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, tak pro vás máme další záplavu pozvánek a typu na víkend. Tentokrát to bude Proskějovsko a Olomoucko a pozor, to Olomoucko zakončíme takovým malým dárečkem, o který si budete moci zavolat, takže takové malé překvapení. Proskějovsko tedy je teď tady před námi, zítra například v kempu Žralok v Plumlově od 11. hodiny. Odstartuje gulášová plumlovská stezka. Je to zábavná soutěžní záležitost. Také v sobotu na zámku Plumlov se od 13 hodin konají podzimní slavnosti Halloween pro rodiny s dětmi. Čekají vás strašidelné prohlídky, oživlá strašidla, promítání příběhu rodiny Simpsonovy i třeba veselá diskotéka v sobotu na Plumlově. V neděli se ve sportcentru v Olympijské ulici v Proskějově koná taneční open class. Jsou to taneční lekce pro zájemce ve věku od 6 do 80 let. Ve sportcentru v Proskějově to začíná vše v neděli v 15 hodin. A také v neděli se v kostele svaté Máří Magdaleny v Němčicích nad Hanou koná od 16 hodin podzimní koncert s Vivaldiho skladbou Dixit Dominus. Podíváme se také na Olomoucko. Pozor, a už se nám blíží to překvapení. V sobotu se v Dubu nad Moravou bude konat 19. evropská myslivecká pouť svatého Huberta u Panny Marie. Celý program začíná v 10.15. Na Horním náměstí v Olomouci se taktéž v sobotu, a to od 11. hodiny, koná 12. ročník benefikční akce Den lidí bez domova. Prodávat se budou polévky olomouckých restaurací se známými osobnostmi. Také v sobotu, ale v Bohuňovicích, v sále základní umělecké školy, od 14. hodin se uskuteční koncert tří generací. Violončelista Jiří Bárta, klavíristka Terezie Fialová, Josef a Benjamin Bártovi a další. Tak to jsou Bohuňovice. V sobotu se v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci koná od 19. hodiny koncert podzimního festivalu duchovní hudby a bude to opravdu krásné. Vystoupí sbory Campanella a Bel Canto Olomouc. Tak to je Panna Marie Sněžná, sobota v Olomouci 19. hodina. No a ještě neděle pod zámkem v náměstí Městě na Hané se na louce bude konat náměstská farní drakiáda, budou se tam opékat brambory v ohni a to vše v náměstí na Hané od 15. hodiny. Tak a teď ještě to překvapeníčko, v sobotu se samozřejmě hraje také divadlo a třeba Moravské divadlo Olomouc uvádí od 19. hodiny Hedu Gablerovou. Pokud byste chtěli být u toho a chtěli byste získat dvě vstupenky zcela zdarma, tak v tuhle chvíli už vytáčejte telefon k nám 221 555 444 na zítřek na večer do Moravského divadla Olomouc.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: No a my se také za malou chvíli podíváme na další zajímavosti, které se týkají Olomouckého kraje, konkrétně Majetína. Zůstaňte s námi.

0: Už zhruba hodinu a půl lidé můžou hlasovat v komunálních volbách a někde také v senátních volbách. V Majetíně na Olomoucku se současně koná také místní referendum. Týká se záměru soukromé firmy na rozšíření těžby štěrkopísku. Další podrobnosti teď v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc doplní náš reportér Josef Čermák, je se mnou ve studiu. Vítej, hezký den.
1: Krásné odpoledne. Zastupitelé obce o vyhlášení referenda rozhodli koncem srpna, odůvodnili to tím, že záměr těžby může mít významný a dlouhodobý vliv na život v obci i v jejím okolí. Zmiňují možné zvýšení dopravní zátěže související s odvozem vytěženého materiálu a dále taky možné dopady na hlučnost nebo prašnost. O záměru těžby by tak podle zastupitelů měli rozhodnout lidé přímo v referendu. Vyjádřit se můžou konkrétně k záměru rozšíření těžby štěrkopísku v obci na etapy číslo 6 a 7. Jedná se o lokalitu na železniční trati podél Lesa Království. Otázka, o které se hlasuje, zní, cituji, souhlasíte s tím, aby obec Majetín v rámci své samostatné působnosti činila všechny účelné zákonné kroky směřující k tomu, aby na katastrálním území obce Majetín nebyla rozšířena těžba štěrkopísku na etapu číslo 6 a číslo 7? Konec citace. Zjednodušeně řečeno, pokud jsou tedy lidé pro těžbu, hlasují slovem ne, pokud jsou proti těžbě, hlasují slovem ano.
0: Co k referendu říkají těžaři štěrkopísku?
1: Společnost Zepiko, obyvatele Majetína, v této souvislosti oslovila dopisem na webu samosprávy i brožurou do schránek. V obci se taky konalo veřejné setkání. Ve zmíněném dopise se píše o zlepšení, které má přinést přesunutí těžby dál od obce za železniční trať. Také přitom podle těžařů nedojde k navýšení objemu těžby, tedy ani k nárůstu související dopravy nebo hlukové zátěže. Společnost v případě pokračování těžby lidem i samosprávě nabízí kompenzace. Pro obec by to mělo znamenat více než 70 milionů korun. Obyvatelům pak nabízí slevy na nákup štěrku a písku nebo možnost ukládání výkopové zeminy zdarma.
0: Kdy a kde můžou obyvatelé Majetína v referendu hlasovat?
1: Hlasuje se v budově místní základní školy, a to v době komunálních voleb, tedy dnes od 14 do 22 hodin, zítra to bude od 8 do 14 hodin. Výsledky referenda budou zveřejněné na webu obce pravděpodobně zítra večer. Informovat o nich budeme i v našem vysílání.
0: Tolik tedy náš reportér Josef Čermák. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme pro vás další sérii typů. Podíváme se tentokrát na Přerovsko i Šumpersko. Tak třeba Přerovskem začneme. Ode dneška až do neděle se v areálu pod zámkem v Tršicích koná krajská výstava drobného zvířectva společně s pátou okresní výstavou. To jsou tedy Tršice, areál pod zámkem. Dnes také se v lázeňském domě Bečva v Teplicích nad Bečvou koná cestovatelská přednáška o Jižní Americe od 19. hodiny. V sobotu zítra se na letišti v Drahotuších bude konat od 7 do 13 hodin tradiční automoto burza. A tamtéž ale od 14. hodiny se bude konat tradiční drakiáda. V neděli se na výstavišti Přerov opět sejdou chovatelé. Od 6. do 10. hodiny vás tam čeká pravidelné setkání chovatelů a velká burza, která nabízí okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a další domácí zvířata. To je tedy výstaviště Přerov, ještě krátce ze Šumperska. V sobotu se v dětské herně Restart v Žižkově ulici v Zábřehu koná den otevřených dveří, tak si to přijďte užít se svými ratolestmi od 10. hodiny. V sobotu taktéž si užijete ve starém městě pod Sněžníkem drakiádu. Pouštění draků se koná od 13. do 16. hodiny na louce nad silnicí mezi restaurací pod Javorem. Připraven je samozřejmě také doprovodný program. V kulturním dubně v Zábřehu se v sobotu bude od 20. hodiny konat show California Dreams, 6 performerů a k tomu program plný tance, hudby, výrazných kostýmů a překvapivých momentů, tedy Dům kultury v Zábřehu v sobotu. No a v neděli například vás čeká v kostele svatého Bartoloměje v Zábřehu hubertská mše, začíná dopoledne v 8:30. Neděle a Rapotín a Vikýřovice, 21. svatohubertská pouť v údolí Desné. Samotný program začíná v 10:15 loveckými fanfárami u kostela na nebevzetí Panny Marie v Rapotíně. No a ještě jeden koncert komorních sborů, Motýly, komorní sbor ze Šumperka a jejich hosté vystoupí v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku a to v sobotu od 18. hodiny a ještě trochu řecké hudby. Pokud by vás zajímala řecká taneční zábava, chtěli byste si ji užít, můžete. Je to Dům kultury v Šumperku, slavnost startuje ve 20 hodin a je to v sobotu.
1: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: No a za chvíli vás pozveme na houby, na vidly.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ve Vidalském sedle na půl cesty mezi Karlovou Studánkou a Bělou pod Pregirem na hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje v těchto dnech potkáte dost houbařů. A náš regionální stopař Aleš Spurný se s nimi zastavil na kus řeči.
2: Vidím, že máte prázdný košík, jak dlouho jste byl v lese?
3: 15 minut.
2: No tak to je chvilička.
3: No, neroste ani prašivka tady, teda.
2: Půjdete ještě, nebo?
3: Někam jinam, no.
2: Tady kousek, nebo se přesunete?
3: Tady někde pod sedlo.
2: Máte tady oblíbené lokality v okolí houbařské?
3: No, jsem tady novej, takže já hledám teprve.
2: Odkud jste přijel?
3: Já jsem z Opavy přijel.
2: Je to vaše oblíbené místo, tady ty vidly?
3: Jednou za rok.
2: Vidím, že máte půlku košíku.
3: No, nerostou rozpraskaný všechny, je sucho. Není.
2: No ale přece jste něco nazbíral.
3: Dobře, ale že říkám, že nerostou.
2: Kolik jste toho nazbírali?
4: Je to cca 15 kilo v těch dvou košíkách, třetí košík jsme nevažili teda.
2: A to jsou praváky?
4: Jo, vesměs jo.
2: Odkud jste dorazili?
4: Z Ostravy.
2: Máte chatu tady nebo?
4: No, zníme přímo z Ostravy, čistě na houby.
2: Jak je to daleko?
4: 95 kilometrů.
2: A je to běžný sběr nebo je to lepší?
4: Letos to je poprvé asi takový úlovek větší. Jo.
2: A kromě těch hřibů praváků, co roste?
4: Teďka momentálně víceméně fakt je to o pravákách, babka jsem tam, nějaký sucho, hřib hnědy.
2: Další houbař je ve Vidalském sedle. Vidím tři plné košíky.
5: Především jsou to babky, jsem tam nějaký suchohříbek a jak vidíte i některé praváčky se nám podařilo najít, ale už jsou rozpraskané, protože v lese už je dost sucho. My tady už jezdíme, já nevím, možná 20 roků a jsme z Bruntálu. Když nikde jinde nenajdu, tak z Videl vždycky přivezu. To období, kdy jsou na Malé Morávce, na Podlesí, je už pryč. Tam už nic moc nenajdete, takže musí člověk jít trošku výš do těch vyšších poloh. A tady babky, suchohříbky a teď už i pár hřibů smrkových, taky Václavky, nebo i kuřátka. Ale třeba, když máme plný košík babek, praváků a suchohříbku, tak prostě to ostatní nezbírám.
2: Vydali jste se ve třech, jak dlouho vám to trvalo nazbírat ty tři košíky?
5: Tak hodinu a půl, ale v lese se teď dost těžko chodí, protože dělali tady prořezávku, ale my jsme už důchodci, takže nás ten čas nějak netlačí. Manželka mi říká, pohyb potřebuješ, ten je zdravý a já jsem rád. To je relax hrozný.
2: A jak je zpracujete ty houby potom? Sušíte nebo zavařujete?
5: V tuhle dobu už rozdáváme, protože já osobně už jsem 10 košíků rozdal. Po známých a po rodině, ale vesměs sušíme a ještě taky manželka nakládá do sladkokyselého nálevu. To je výborné pak na Vánoce. Ono sice je to takové, táhne se to, ale jsou chuťově výborné. A nebo potom je usmažíme a dáme do sklínek, potom pod maso. Ale je výborná věc taky, že usušíte ty hřibky, tak je rozmixovat úplně na prášek a potom třeba, když pečete maso, posypat to tím, ono to voní krásně. Kdo to ještě neskusil, ať to zkusí rozmixovat usušené hřibky na prášek.
2: Potkali jste houbaře jiné?
5: Dokonce jsme tady potkali z Ostravy, z Poruby, že tady jsou někde na chatě v Ludvíkově. Ale tady jezdí hodně Poláků, ale ti tady jsou třeba celé dopoledne.
2: Já jsem včera byl na Praděru a tam jsem taky potkal asi nejvíc Poláků. No. Teď jsem viděl i pána jet na kole za těmi houbami.
5: Je, to už jsme přivítali, protože tak 4 kilometry dále touhle cestou, když se dáte, tak tam už moc lidí nedostane a tam je to ráj prostě. Zaplať pánbu za to, jaké máme krásné lesy, tady ty jeseníky, ještě, že se to tu drží, to je opravdu super.
0: Z Vidalského sedla Aleš Spurný, Český rozhlas. Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. 3,5 minuty zbývají do 16. hodiny a nás čekají nové zprávy. Podíváme se na počasí na cesty a pokud byste o počasí chtěli slyšet více podrobností přímo od meteorologů, počkejte si po 17. hodině na den v kraji, zeptáme se jich. Mezitím ještě humoriáda s Janem Přeučilem. Dobrý poslech.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prezident Pavel se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Obyvatelé Majetína na Olomoucku se vyjádří v referendu k případnému rozšíření těžby štěrkopísku. Soud potrestal strojvedoucího za jízdu v opilosti podmínkou a pokutou. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Zatočelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
2: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. A podíváme se také do Majetína na Olomoucku. Tam se dnes a v sobotu koná společně s komunálními volbami místní referendum. Obyvatelé se v něm vyjádří k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Soukromá firma za pokračování těžby samosprávě nabízí kompenzace. Další podrobnosti k referendu jsou na webu obce. 7měsíční podmíněný trest, pokuta 150 tisíc korun a zákaz řízení drážních vozidel na 5 let. To je trest okresního soudu v Přerově pro strojvedoucího, který řídil v květnu opilý osobní vlak na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. V krvi měl téměř 3 promile alkoholu. Policii na chování strojvedoucího upozornili cestující. Více soudci Jan Rektor.
3: Uložený trest odpovídal společenské škodlivosti vytýkaného jednání a poznatkům k osobě obviněného. Soud má za to, že trest bude k řádnému působení na obviněného postačovat. Při rozhodování o trestu bylo významně zohledněno i to, že obviněný projevil kritický náhled na svou situaci a sám nastoupil protialkoholní léčbu.
1: Sport.
0: Hokejisty Olomouce čeká víkend venkovních utkání. Ten otevřou dnes v 17.30 zápasem v Litvínově. Hanáky čeká těžké utkání, kde budou chtít zahodit za hlavu nedělní debakl proti Třinci. V neděli, tuto neděli pak ještě hrají Kohouti v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách potom 7 až 11 stupňů Celsia. Foukat má mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte Komenského ulicí v Přerově, srazila se tam dvě osobní auta. A pozor také na silnici 446 mezi Libinou a Hrabišínem, i tam se střetla dvě osobní vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
5: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude už slyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky a on tak musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska. No tak, je to vždycky takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sraz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme nám přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt lidi koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučel, no hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeprovozil se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že je 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam, a teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak jsme...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

lyckas. Ja, dess. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallovi, fjallek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zváři šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
2: Do nekonečna.
3: Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila, já bych dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
5: A děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího hned hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano. Přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že hrdina, že jo. A ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastně vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, v nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historiky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí, podlamuje, v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polejím se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
10: Ne, tak Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze Sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla třištotě, na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě směšně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Slováka jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zlouny, Evinka je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáčce v ruku. Haničce, přijeli jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak to bylo panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne, takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo, herci si z toho dělali srandu z pana režiséra, on jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. Pak řekl: nemaje zatykače, on ti syna nevydá.

0: toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
3: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocerad. Zdravím pana Přeuče.

0: Petra.
1: Děkuji.
2: I vás.
0: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, tady František Halkrat, byl tam zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
3: A chtěl bych pana Bezoušku.
1: Ano.
3: Máme. Zdravím. Švadlenku, díky, mějte se.
1: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
1: Tak to mě těší.
4: Krásné dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
1: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě do služby hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
1: Ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mého rodného města.
5: Ano, jsem si toho vědom, pane Přeučil, děkuji, nastranou.
1: Tak také děkuji.
2: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
1: Děkuji.
6: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
6: Taky pana Bezoušku.
1: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
1: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku
2: taky,
7: a oba dva vás zdravím do rádia.
1: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
1: Děkuji.
8: A chtěla bych pana Bezoušku.
1: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
1: a jak to
2: je.
1: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
1: Ano.
9: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 14:00 odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 13:00, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 14:00 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 14:30, aby ho nescháněli, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro 14:30 a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány, zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro Bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Za jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách, zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel. Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle. A pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Při volbách v Olomouci mají komisaři k dispozici přes 100 telefonů pro elektronické ověřování identity. Řidič na Olomoucku má kvůli neshodám 13 kandidátek. Rodiny s dětmi se dnes můžou vypravit na putování za sochami v Šumperku. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezký pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Komunální volby a volby do Senátu jsou v plném proudu a pokud hodláte využít e-doklady, je dobré si aplikaci otevřít ještě před příchodem do volební místnosti. Olomoucký magistrát si připravil pro volební komisaře 110 mobilních telefonů se softwarem pro elektronické ověřování identity hlasujících, říká tajemník magistrátu Marek Černý.
4: V každé okrskové volební komisi budou k dispozici dva mobilní telefony, které budou sloužit k ověření e-dokladu. Neměl by s tím být sebemenší problém. Digitální agentura provedla i řadu testování, takže by nemělo ani dojít k tomu, k čemu došlo při posledních volbách, kdy došlo ke kolapsu celého toho systému.
2: Jiné problémy řeší v malé obci Řídeč na Olomoucku. Tam totiž budou voliči vybírat 7 nových zastupitelů ze 13 kandidátních listin, z nichž každá obsahuje pouze jedno jméno. Řídeč má téměř 200 obyvatel, ale počtem kandidátních listin předčila i 100-tisícovou Olomouc a ostatní města a obce na Olomoucku. Vysoký počet kandidátních listin souvisí s dlouhodobými neshodami mezi některými obyvateli Řídeče, které letos vyústily v rozhodnutí nesestavovat společnou kandidátku a jít do voleb samostatně. Večerní putování za historickými sochami v ulicích Šumperku dnes pořádají pracovníci tamního střediska volného času. Akce je určená pro rodiče s dětmi. Začátek je v 19 hodin u vily Doris. A co zájemce čeká, popisuje organizátorka akce Eva Pšenčíková.
5: Účastníci dostanou průvodce, dostanou světýlko a dozví se o asi 10 nebo snad až 15 sochách v Šumperku, o jejich historii a původu a vlastně co znamenají. Délka té trasy je okolo 2 kilometrů a na té trase je 10 stanovišť, kde budou naši kolegové a budou dnešně to o tom místě vyprávět. Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Dvojzápas začne přesně za měsíc, 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají čeští mladíci doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a foukat má mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 242 u Nezamyslic ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto. A nákladní auto zase stojí na D1 na 248,5 kilometru u obce Stříbrnice ve směru na Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas v kraji.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc. 17 hodin 4 minuty, máme pátek 9. října a přinášíme Den v kraji. Dnes ve 14 hodin se otevřely volební místnosti. Volíme v komunálních volbách a do 1/3 senátu a například v Majetíně probíhá také místní referendum. I o něm dnes budeme hovořit. Přineseme také aktuální informace o houbařské sezóně anebo o situaci v obci Vykantice, kde mají za domy něco jako časovanou bombu. No a vás, posluchače, necháme zhodnotit poslední premiéru Moravského divadla Olomouc a s meteorologem zhodnotíme výhled počasí už za chvíli po přehledu událostí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Zora Ješková.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Páteční přehled hlavních událostí Českého rozhlasu Olomouc a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Česku dnes začaly volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. V Olomouci lidé hlasují v 96 místnostech. Jedna z nich je poprvé v budově areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V Majetíně na Olomoucku se dnes a v sobotu koná společně s komunálními volbami místní referendum. Obyvatelé se v něm vyjádří k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Soukromá firma za pokračování těžby samosprávě nabízí kompenzace. Více o tom už za chvíli v našem vysílání. Dělníci dokončili v Jeseníku opravu Mlýnské ulice. Při předloňských povodních patřila k nejvíce zasaženým ve městě. Práce na rekonstrukci za zhruba 8 milionů trvaly od července. A jak vypadaly, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Práce zahrnovaly obnovu komunikace, včetně jejich konstrukčních vrstev a položení nového asfaltového povrchu. Součástí stavby byly například i úpravy sjezdu k nemovitostem a obnova veřejného osvětlení.
2: 7měsíční podmíněný trest, pokuta 150 tisíc korun a zákaz řízení drážních vozidel na 5 let. To je trest okresního soudu v Přerově pro strojvedoucího, který řídil v květnu opilý osobní vlak na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. V krvi měl téměř 3 promile alkoholu. Policii na chování strojvedoucího upozornili cestující. Prostějov přivítá v osmi finále domácího fotbalového poháru Hradec Králové. Rozhodl o tom dnešní los a ještě dnes hraje Prostějov v 18 hodin v Jihlavě v rámci šance Národní ligy.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: No a na telefonu už je v tuhle chvíli s námi meteoroložka Marie Glofáková. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Poprosíme rovnou o zhodnocení počasí v Olomouckém kraji dnes, tedy v pátek 9. října. Jak a kde bylo?
2: Tak dnes bylo většinou docela pěkně, na oblasti se sice honila nějaká oblačnost, ale nepadaly z ní žádné srážky. Teploty se vyšplhaly nejčastěji na hodnoty mezi 12 až 16 stupni Celsia a trošku to kazil vítr, který byl většinou mírný, mezi 3 až 7 metry za sekundu, ale ve vyšších polohách na nějakých exponovaných místech byl lokálně až čerstvý, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Na pradědu jsme měli nejvyšší naraz 21 metrů za sekundu.
1: Pojďme se podívat, jak se to počasí dál bude vyvíjet. My, kteří jsme plánovali nějaké ty víkendové výlety, tak nás trochu poděsila ta předpověď, která slibovala změnu počasí, velmi intenzivní ochlazení. Jak se to počasí tedy bude vyvíjet v těch dalších hodinách večer a v noci?
2: Tak 20 už mít nebudeme, jak to byly v minulém týdnu. Noc bude se ponese ve znamení přibývání oblačnosti, k ránu se na Jesenicku a Šumpersku může vyskytnout slabý déšť. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr bude nadále mírný, jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Na Jesenicku může být až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. V tu sobotu bude převažovat velké množství oblačnosti, lokálně se může vyskytnout občasný déšť, ale bude slaboučký. Úhrny budou nejčastěji do 5 mm a to jenom v případě, že bude mít někdo velké štěstí na déšť, při tom suchu je déšť třeba. Nejvyšší teploty se vyšplhají nejčastěji na 13 až 16 stupňů Celsia a vítr už trošičku zeslábne. Bude foukat většinou mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu s tím, že k večeru bude dále slábnout.
1: A objeví se sluníčko alespoň v neděli?
2: Na chvilku. Ráno bude spíš zatažené, oblačné, postupně bude té oblačnosti od západu ubývat a v průběhu dne se oblačnost protrhá, může být chviličku i polojasno, ale odpoledne se hlavně na horách můžou vyskytnout přehánky. Opět budou slaboučké, nejnižší, ale prostě budou. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia a nejvyšší denní teploty nejčastěji mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný západní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Jinak den, kdy vůbec není šance na srážky prakticky v rámci Olomouckého kraje, bude až úterý.
1: Tak zkrátka bude to hob nebo trop, buď a nebo, a když už někam vyrazíme na výlet, tak zkrátka počítat i s tím deštěm. My za předpověď děkujeme. To byla meteoroložka Marie Glofáková. Přejeme klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
1: Co všechno je spojené s těžbou štěrkopísku? Kdo to někdy zažil, tak ví, že prašnost, hlučnost, zvýšená doprava. Na druhou stranu možná i peníze pro obec, nějaká ta kompenzace. A v Majetíně teď mají lidé rozhodnout, co preferují. Více povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc. Breathless stride.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři nebo na webu stanice.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Od dnešních 14 hodin můžeme hlasovat v komunálních volbách, někde také ve volbách senátních. No a třeba v Majetíně na Olomoucku se současně koná také místní referendum. Týká se záměru soukromé firmy na rozšíření těžby štěrkopísku. No a další podrobnosti v Českém rozhlase Olomouc má pro nás reportér Josef Čermák.
2: Zastupitelé obce o vyhlášení referenda rozhodli koncem srpna, odůvodnili to tím, že záměr těžby může mít významný a dlouhodobý vliv na život v obci i v jejím okolí. Zmiňují možné zvýšení dopravní zátěže související s odvozem vytěženého materiálu a dále taky možné dopady na hlučnost nebo prašnost. O záměru těžby by tak podle zastupitelů měli rozhodnout lidé přímo v referendu. Vyjádřit se můžou konkrétně k záměru rozšíření těžby štěrkopísku v obci na etapy číslo 6 a 7. Jedná se o lokalitu na železniční trati podél Lesa Království. Otázka, o které se hlasuje, zní, cituji, souhlasíte s tím, aby obec Majetín v rámci své samostatné působnosti činila všechny účelné zákonné kroky směřující k tomu, aby na katastrálním území obce Majetín nebyla rozšířena těžba štěrkopísku na etapu číslo 6 a číslo 7? Konec citace. Zjednodušeně řečeno, pokud jsou tedy lidé pro těžbu, hlasují slovem ne, pokud jsou proti těžbě, hlasují slovem ano.
1: Co k referendu říkají těžaři štěrkopísku?
2: Společnost Zepiko, obyvatele Majetína, v této souvislosti oslovila dopisem na webu samosprávy i brožurou do schránek. V obci se taky konalo veřejné setkání. Ve zmíněném dopise se píše o zlepšení, které má přinést přesunutí těžby dál od obce za železniční trať. Také přitom podle těžařů nedojde k navýšení objemu těžby, tedy ani k nárůstu související dopravy nebo hlukové zátěže. Společnost v případě pokračování těžby lidem i samosprávě nabízí kompenzace. Pro obec by to mělo znamenat více než 70 milionů korun. Obyvatelům pak nabízí slevy na nákup štěrku a písku nebo možnost ukládání výkopové zeminy zdarma.
1: Kdy a kde můžou obyvatelé Majetína v referendu hlasovat?
2: Hlasuje se v budově místní základní školy, a to v době komunálních voleb, tedy dnes od 14 do 22 hodin, zítra to bude od 8 do 14 hodin. Výsledky referenda budou zveřejněné na webu obce pravděpodobně zítra večer. Informovat o nich budeme i v našem vysílání.
1: Tolik tady náš kolega Josef Čermák.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Chystáte se o víkendu vyrazit na houby a říkáte si, a v Jeseníkách, v lesích, tam je to zaručené. No tak pozor, nemusí to být tak docela pravda. Jak to vypadá třeba v oblasti Vidalského sedla, tak to zjišťoval náš reportér. Více za chvíli.

0: kraji.
1: Náš regionální stopař Aleš Spurný se vydal do hor, do Jeseníků a řekl si, že si zajde třeba i na houby a zvolil k tomu vhodné místo Videlské sedlo, tedy na půl cesty mezi Karlovou Studánkou a Bělou pod Pradědem na hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Houbařů tam potkal sám už docela hodně a také se s nimi zastavil na kus řeči.
2: Vidím, že máte prázdný košík. Jak dlouho jste byl v lese?
3: 15 minut.
2: No tak to je chvilička.
3: A neroste ani prašivka tady, teda.
2: Půjdete ještě, nebo?
3: Někam jinam, no.
2: Tady kousek, nebo se přesunete?
3: Tady někde pod sedlo.
2: Máte tady oblíbené lokality v okolí houbařské?
3: No, jsem tady novej, takže já hledám teprve.
2: Odkud jste přijel?
3: Já jsem z Opavy přijel.
2: Je to vaše oblíbené místo, tady ty vidly?
3: Jednou za rok.
2: Vidím, že máte půlku košíku.
3: No, nerostou rozpraskaný všechny, je sucho. Není.
2: No ale přece jste něco nazbíral.
3: Dobře, ale že říkám, že nerostou.
2: Kolik jste toho nazbírali?
4: Je to cca 15 kilo v těch dvou košíkách, třetí košík jsme nevažili teda.
2: A to jsou praváky?
4: Jo, vesměs jo.
2: Odkud jste dorazili?
4: Z Ostravy.
2: Máte chatu tady nebo?
4: No, jezdíme přímo z Ostravy čistě na houby.
2: Jak je to daleko?
4: 95 kilometrů.
2: A je to běžný sběr nebo je to lepší?
4: Letos to je poprvé asi takový úlovek větší. Jo.
2: A kromě těch hřibů praváků, co roste?
4: Teďka momentálně víceméně fakt je to o praváků, babka sem tam, nějaký suchý hřib hnědý.
2: Další houbař je ve Videlském sedle. Vidím tři plné košíky.
5: Především jsou to babky, sem tam nějaký suchohříbek a jak vidíte i některé praváčky se nám podařilo najít, ale už jsou rozpraskané, protože v lese už je dost sucho. My tady už jezdíme možná 20 roků a jsme z Bruntálu. Když nikde jinde nenajdu, tak z Videl vždycky přivezu. To období, kdy jsou na Malé Morávce, na Podlesí, je už pryč. Tam už nic moc nenajdete, takže musí člověk jít trošku výš do těch vyšších poloh. A tady babky, suchohříbky a teď už i pár hřibů smrkových, taky Václavky, nebo i kuřátka. Ale třeba, když máme plný košík babek, praváků a suchohříbku, tak prostě to ostatní nezbírám.
2: Vydali jste se ve třech, jak dlouho vám to trvalo nazbírat ty tři košíky?
5: Tak hodinu a půl, ale v lese se teď dost těžko chodí, protože dělali tady prořezávku, ale my jsme už důchodci, takže nás ten čas nějak netlačí. Manželka mi říká, pohyb potřebuješ, ten je zdravý, a já jsem rád. To je relax hrozný.
2: A jak je zpracujete ty houby potom? Sušíte nebo zavařujete?
5: V tuhle dobu už rozdáváme, protože já osobně už jsem 10 košíků rozdal po známých a po rodině, ale vesměs sušíme a ještě taky manželka nakládá do sladkokyselého nálevu. To je výborné pak na Vánoce. Ono sice je to takové, táhne se to, ale jsou chuťově výborné. A nebo potom je usmažíme a dáme do sklínek, potom pod maso. Ale je výborná věc taky, že usušíte ty hřibky, tak je rozmixovat úplně na prášek a potom třeba, když pečete maso, posypat to tím, ono to voní krásně. Kdo to ještě neskusil, ať to zkusí rozmixovat usušené hřibky na prášek.
2: Potkali jste houbaře jiné?
5: Dokonce jsme tady potkali z Ostravy, z Poruby, že tady jsou někde na chatě v Ludvíkově. Ale tady jezdí hodně Poláků, ale ti tady jsou třeba celé dopoledne.
2: Já jsem včera byl na Pradědu a tam jsem taky potkal asi nejvíc Poláků. No. Teď jsem viděl i pána jedna kole za těmi houbami.
5: Je, to už jsme přivítali, protože tak 4 kilometry dále touhle cestou, když se dáte, tak tam už moc lidí nedostane a tam je to ráj prostě. Zaplať pánbu za to, jaké máme krásné lesy, tady ty jeseníky, ještě, že se to tu drží, to je opravdu super.
2: Z Videlského sedla Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Obyvatelé Vykantic na Šumpersku mají za domy časovanou bombu. Jedovaté kadmiové kaly mají šanci na odstranění? Zeptáme se za chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Mít za barákem časovanou bombu, to by se asi nikomu z nás nelíbilo. A obyvatelé Vykantic už s ní žijí více než 40 let. Nový plán na likvidaci kadmiových kalů, jedovatých kalů uložených více než 40 let v plechové hale na okraji Vykantic na Šumpersku, teď posuzují pracovníci Ministerstva životního prostředí. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z obce ještě letos. Likvidaci kalů obyvatelé Vykantic požadují dlouhodobě, protože mají strach z ekologické havárie. Odvoz kalů se v minulosti ale několikrát zbrzdil.
2: Jezdíme sem s obavou, protože ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly.
3: S nezávislým starostou Vykantic Liborem Sedlaříkem stojíme u haly plné nebezpečných látek. On sám ve vedení obce po volbách končí, i tak mu ale zhoršující se podzimní počasí a blížící se zima nedají spát.
2: Máme obavu z toho, že by ta hala to nemusela konstrukčně vydržet a mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia do životního prostředí.
3: Starousedlík a končící zastupitel Josef Švan má s počasím ve Vykanticích své zkušenosti.
4: Nejhorší tady je, že přijde ze spodu ten jižní teplej vítr. To je potvora, ten ne severák, ale ten jižní, ten s tím zamává. Když to přijde a pěkně to sedne, tak to teda tady je hukot.
3: Odvoz kalů z jeseníků úřady plánovali už několikrát, vždy ho však odložili. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale požadují proces EIA neboli posouzení vlivu na životní prostředí. Starostu Libora Sedlaříka to zarazilo.
2: Tady hrozí to riziko, že to tady zůstane. A tady ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme. Na té skládce by to de facto už být mohlo. Pokud se něco stane tady a kdyby došlo k tomu masivnímu úniku, tak tady po těch vodních tocích to je schopno otrávit vodní toky, okolní životní prostředí až do Černého moře.
3: Končící starosta vidí naději v novém projektu, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
5: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kalů musí být vhodné klimatické podmínky, tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů a případně dokončit na jaře příštího roku.
3: Ministerstvo životního prostředí pak o projektu podle mluvčí Jany Šilerové může rozhodnout v horizontu jednoho týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: přímo z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme se teď podívat na skok do Moravského divadla v Olomouci. Žena, která bojuje o právo na existenci a život dle svých představ. To je Heda Gablerová, titulní postava stejnojmenné divadelní hry Henrika Ibsena. A nově jí má v repertoáru právě činohra Moravského divadla v Olomouci. Zítra tedy v sobotu je od 19 hodin na programu první repríza. No a my vám teď v našem vysílání v Českém rozhlase Olomouc nabízíme dojmy a hodnocení premiérového publika.
1: Bylo to náročné, ale pěkné. Líbilo se mi to, i když nebylo to nic veselého, ale jako člověk přemýšlel, co tím chtěl autor říct. Líbilo se mi to, jsem spokojená.
2: Vaše první setkání s Hedou Gablerovou?
1: Ano, přiznám se, že jsem nevěděla vůbec, na co jdu.
2: Jaká byla Heda Gablerová?
3: Podle toho, jestli se ptáte na představení nebo na hlavní představitelku?
2: Na oboje.
3: Tak hlavní představitelka Kristýnka se mi líbila hrozně moc, to bylo opravdu hodně výživné pro ní, muselo to být strašně těžké. No a celkově Ibsen je depresivní, takže odcházíme s tím, že nám se snad nic podobného v životě dít nebude. No.
2: Je to téma, které je současné, byť vzniklo na konci 19. století?
3: Já si myslím, že je to téma nadčasové, že ty vztahy mezi lidmi jsou takové, jak je Ibsen popsal.
2: Mě by zajímalo, jaké bylo představení.
4: Ježišmarja, mě se neptejte.
2: Proč?
4: Trošku jsem v první části usínala.
2: A druhá část?
4: Druhá část byla lepší. Takové starosti bych někdy chtěla mít.
2: Jako Heda Gablerová?
4: Jako Heda Gablerová, ano. Doufám, že se mi to vyhne.
5: Moc se mi to líbilo. Já to tím tak jako mám v sobě ještě. Vůbec jsem nevěděla, na co jdu. Já jsem si to radši ani jako nečetla, nevěděla jsem děj.
6: Tak určitě to bylo pro mě moc zajímavé. Já nejsem jako velký návštěvník divadel. Dneska jsem to byla víceméně pozvaná od dcery a určitě moc zajímavé.
2: Pocity?
6: Řekla bych, že se mě to dotklo. V některých věcích jako se člověk tak jako musí zamyslet. No.
2: Měla jste pochopení pro hlavní hrdinku, pro Hedu?
6: Ne, úplně ve všem. Přijde mi, že to trošku bylo z její strany jako pasivní, že možná mohla více bojovat za ten svůj život, anebo být jako větší tvůrce, ne jenom pasivně, ale možná je to dané tou dobou, já nevím.
2: Jaká je olomoucká Heda Gablerová?
7: Vynikající. Vynikající, překvapilo mě to, přiznám se, že jsem nevěděl, o čem ten děj jako je a bylo to moc hezky zahraný, perfektně udělaný, i jako režijní si myslím, takže byl jsem nadšený.
2: Přestože jste dostal tak těžké téma?
7: No, těžký téma to bylo. Rozhodně to není představení, po kterým člověk jde domů tak nějak optimisticky, veselé, protože tady ten problém, myslím si, že přežívá do dneška, tady ten problém, který chtěl ten autor říct.
2: Problém jaký?
7: Problém žen. To postavení je fakt jako velice složitý a myslím, že do dneška to není moc vyřešené.
2: Boj o místo žen?
7: Boj o místo na slunci, tak bych to řekl.
2: Hedu Gablerovou v Moravském divadle režíroval jako svou čtvrtou inscenaci v pořadí Marián Pecko. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Pro dnešek je ve svém finále. Pozor, volební místnosti se dnes uzavírají ve 22 hodin. Zítra ve 14 hodin od 14. hodiny vám Český rozhlas Olomouc nabídne také volební vysílání, informace o průběhu sčítání výsledků komunálních a senátních voleb. Tak nás poslouchejte, příjemný večer s Českým rozhlasem Olomouc. V tuhle chvíli přeje Zora Ješková.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Češi volí nové obecní zastupitele a třetinu senátorů. Prezident Pavel nakonec přiletěl hodit svůj hlas do urny z dovolené. Olomoučtí hokejisté hrají v Litvínově. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. První den letošních voleb je ve své polovině. Hlasování začalo ve 14 hodin. Obyvatelé si vybírají své zástupce do obecních zastupitelstev. Souběžně se rozhoduje o budoucí složení třetiny senátu. Volby v centru Olomouce sleduje v jedné z volebních místností reportér Michal Poláček.
4: Tady ve volební místnosti v historickém centru Olomouce na fakultní základní škole Comenium se volební účast aktuálně pohybuje kolem 14%. Průběh voleb je klidný, hlasovat průběžně přicházejí voliči všech věkových kategorií. Hlasovat tady lidé mohou, stejně jako ve zbytku České republiky, ještě dnes do 10 hodin večer a pak také zítra od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
2: Koaliční i opoziční politici oceňují, že prezident Petr Pavel nakonec dorazil ke komunálním volbám. Pavel původně neplánoval hlasovat kvůli soukromé zahraniční cestě. Odpoledne ale odvolil ve svém bydlišti v Černoučku na Litoměřicku. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD by se každý vysoký ústavní činitel měl voleb jako svátku demokracie účastnit. Prezidentovo rozhodnutí uvítali třeba i šéf hnutí STAN Vít Rakušan nebo předseda ODS Martin Kupka.
5: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuju a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
2: Návrat prezidenta z dovolené považuje za správné rozhodnutí i ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Do kampaně Růžový říjen, která je zaměřená na prevenci rakoviny prsu, se zapojila taky nemocnice v Jeseníku. Cílem akce je upozornit ženy, aby preventivní vyšetření neodkládaly. Co k tomu potřebují, popisuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Ženy od 45 let mají mamografii plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a mohou na ní chodit každé 2 roky. K vyšetření potřebují žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Ženy od 40 let mohou na vyšetření také, pokud mají žádanku od ošetřujícího lékaře.
3: Sport.
2: Olomoučtí hokejisté hrají v 9. kole extraligy už od 17.30 v Litvínově. Tam chtějí odčinit nedělní debakl proti Třinci. A na konci první třetiny je to 0-0 po neuznaném gólu Litvínova ze 12. minuty. A české fotbalistky rozehrají první kolo baráže o postup na mistrovství světa. V 19 hodin nastoupí v Pardubicích proti Skotkám.
3: Počasí.
2: Na střední Moravě zítra čekáme velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm. Denní maxima 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 241 u Tištína ve směru na Ostravu. Stojí tam osobní auto s poruchou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je chvilinka po 18. hodině a teď už hrajeme pro radost. 18 hodin, 4 minuty, 9. říjnový podvečer. Doufejme, že příjemný také u vás, i když třeba rozfoukaný. Tak v Pardubicích se pojede velká koňská, navíc se tam ještě budou odehrávat jiné sporty, snad tam nebudou nějaké střety mezi koňmi a sportovci. Určitě ale víme, že dneska je ten páteční podvečer 9. říjnový ve znamení svátku Štefana, Sáry, případně i Dionýs, Dionýska, Diviš, Gunter anebo Gunnar příkladně mohou slavit. Tak si dáme pár melodií, třeba i podle vašeho výběru, a to na lince 221555444 a také s přispěním SMS pozdravení do schránky s číslem 723 703 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A vy, kdo jste se dlouho neozvali, se ozvat klidně můžete na linku 221 555 444 a teď také ti, kdo píšou 723 70 33 51. Přáníčko k narozeninám máme vyřídit a pro radost zahrát dědovi Ladíkovi, zdraví ho syn Laďa a taky všichni z vnoučat a i nejmenší generace pravnoučátek se přidává. Když dědečkovi, tak ještě taky babičce máme zahrát, a to k brzkým narozeninkám. Těšíme se na oslavy a přejeme babičce Marušce Marině, která má zítra také svátek, všechno nej, a těch nej je tady opravdu požehnaně. Tady pěkně zdraví, zapisující, posílající Lukis a přidává pozdravení také za celou širokou rodinku. My také přidáváme se, gratulujeme oslavencům narozeninovým a v některém případě i víkendovým svátkovým.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Krásně z jižních Čech s Pepičkem Zímou, předtím další klasikové pánové Helán Šmukař hned na úvod a teď v 18.17 9. říjnového podvečera paní Zdanička a Polka Slavonická, pro koho pak? Dobrý den.
1: Dobrý večer, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky a holky z Lutina a všichni, co jsme se zúčastnili, děkuji klubu seniorů pod vedením paní Slavičkové a Luterové za pěkný zájezd, co pro nás připravili na Slovensko do Skalice. Moc se nám vše líbilo, prostě nezapomenutelný zážitek. Všem vám přeji, holky, pěkné víkendové dny, prožité v klidu, v pohodě, ve zdravíčku a co nevidět se, opět sejdeme. Božinku, a vám děkuji za výběr a někdy opět naslyšenou. Písnička je i pro vás. Děkuji.
0: Díky za všechny. Paní Zdenička Prostějov a za chvilinku třeba i vy a ještě také samozřejmě ti, kdo píšou. Máme vyřídit pozdravení taky naší babičce Jarče jen tak. Písničku pro radost posílá Verunka a mamka Verča, tak jsou to dvě Verči. Pěkně zdravíme děvčata, vlastně všechna tři. A pak ještě Věruška. Ke včerejšímu svátku rádi zahrajeme ještě Věrušce Fialové, Šternberg, hodně zdravíčka, hodně štěstí, lásky a pohody a taky úsměv na líčka. Užij si hezky každého dne. To všechno ti s láskou přejeme za celou naši rodinu. Emilka Zelová a to přání je paní Věrušce Fialové. Děkujeme pěkně a v zápětí přidáváme třeba i ta vaše přání. Teď prosím, Polka Slavonická.

0: Jubilejní desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak a zpívat Tleskat se teď bude v písničce Živio, živio se tam bude také zpívat 18.24. K tomu ještě potřebujeme mluvčího a možná gratulanta pana Jendu. Pěkně ho zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku posílám mojím milým Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, Anice Zimové do Štětovic, Liduse do Olomouce a mojím sestrám. Všem děkuju za písničky, co mě posíláte. Vždycky to potěší. Pane Bosku, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
2: Děkujeme též, to byl pan Jenda. A přidáváme ještě též také krásná pozdravení a tentokrát paní Aničce Kulhánkové do Štítu, Zapletalům do Rapotína i Marušce v Hrabišíně od Břeďka ze Štítů. Velice rádi taky od Pavla zahrajeme a pošleme písničku pro manžele Krištofovi, Milku a Pavla do města Albrechtic. Tak moc hezký večer srdečně přeje a přes Český rozhlas Olomouc posílá Pavel. Živio,

0: zvesela a teď je taky s jednou krásnou vzpomínkou, písničkou, a to je tip od pana Františka z Javorníku a to další už necháme na vás. Máte slovo. Dobrý podvečer, pěkně vítáme.
1: Dobrý večer, pane Vosku. Děkuji vám za vybrání písničky. Já bych chtěl pozdravit svoje rozhlasové přátelé, poděkovat jim za zahrání písniček pro mě. A jsou to paní Přebrezadě, paní Mileně z Broumova, která vždycky vybírá pěkné písničky a dobře se poslouchají. Dále paní Ireně z Hulína, nepřeji hlavně hodně zdraví, ať to všechno překoná, všechny ty potíže, co má. Paní Haničku z Moravského Berouna a taky zdravím svoje přátelé rozhlasové, tak Janu z Hrabenova, Janu z Jeseníku a Jarminu z Javorníka. Všem přeji příjemné prožití ještě dnešního dne a úspěšně zvládnuté volby. Jo. Děkuju.
0: Děkujeme též. Přidáváme pozdravení všem, kdo si krásně hrají. A pro radost máme prý zahrát taky dědovi Martinovi, teď je k brzkým narozeninám a těšíme se v neděli na skok na otočku. To je skoro jako u pana prezidenta. Na otočku se těší rodinka Válkova, takže vyřizujeme jejich rodince pozdravení, pokud jsou napřímo a snad ano. A v 18.30 ještě krásné pozdravení, tak akorát ještě pro strejdu Ladíka, taky od východočeské části rodinky, taky se moc těšíme na plánované setkání a jsme rádi za vyřízení přes Český rozhlas Olomouc. Takže z východních Čech pozdravení tentokrát posílá Máša a všichni ostatní z této části rodinky. Rádi vyřizujeme, propojujeme.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: šmolkové nebe prý úplně nebude, ale zase nebudou teploty kolem 1-2, ale klidně tak 7-8 stupňů Celsia v noci, ale máme se připravit na deštíky, možná tak v pondělí, v úterý zase šmolkové nebe. No a teď v 18.34, teď míříme za paní Vlastinou, kterou pěkně zdravíme, slovo jí dáváme, pěkně vítáme, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Děkuji za vybrání písničky, jsem moc hodnej a chtěla bych to pro paní Formáčkovou, tak bych chtěla to pro Zdislavu a Lidušku, paní Broničku a paní Horničkovou, Renku z Javorníku a Jirku z Litovele a ze Stupkové. A Roberta do Olmos. Děkuji vám moc krásně, zlatíčko.
0: Děkujeme taky, zlatíčka, pěkně zdravíme a krásně zahrajeme třeba něco z Valašska, takového skočnějšího, o té jedné také vizovsko-zlínské Janově hoře historické. Tak písničkou potěšte prosím všechny, kdo potřebují trošku pookřát, ale třeba i zahřát. Topíme, až se to rozehřeje, tak bude fajn. Zdraví strejda, teta z Prostějova, asi jejich rodinku, anebo oznamují, a jsme celá taková naše rodinka rozhlasová. Tak tetu strejdu i ty naše pěkně zdravíme. No a teď ještě, a snad už je zase napřímo, snad už má zase povoleno zesílené rádíko Vlastičce z Krnova, Staňce z Lomnice, Toničce z Ludmírova, Jiřímu z Litovle, Jiřímu z Kunštátu, Františkovi od Brna, teď aktuálně písničku z SMSky posílají hodní, Jana Jiří z Roštění, ano, pokud se teď naladila, tak jednak písnička pro ně, jednak pozdravy z Roštění pro Vlastičku z Krnova od Jany Jiřího. A pozdravení vyřídíme také od vás, už jsou tu další zájemci, adepti, uchazeči, hned budeme u vás. Hodně štěstí, teď se nám roztelefonovali.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.

0: Tematika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zlaťanka Dechovka má taky saxofonistu a taky věčné evergreenové adagio. Existuje i ve zpívaných verzích a tahle byla ta instrumentální adagio jako dechovková úprava se Zlaťankou a třeba písecké luky, třeba pro zahřátí, třeba ještě pro rozespívání i po 6:45 a hlavně s pozdravy od pana Jirky. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Pane Božičku Volný, já vám moc krát děkuji, že jste mě nachystal písničku. Písnička i pro vás, i pro vašeho Honzika Faltinka, moderátora zpráv. Dále bych to poslal všem posluchačům i posluchačkám pro radost i potěšení. Zároveň přeju všem hodně zdraví i štěstí. A je to i pro celý kolektiv Českého rozhlasu Olomouc za skvělou práci k nám a k nám posluchačům. Moc krát děkuji a mějte se moc hezky.
0: Děkujeme pěkně, budeme. A ze Zábřeha teď pozdravujeme Miloška a Jiřinku, směr Přerov, vyřizujeme. A pak ještě pozor, sousední zpráva, další říká, že máme zahrát dodatečně k svátku a s velkým poděkováním za školní sraz ročníku 1951. Všichni byli velmi spokojeni ve spolek. Za zahrání děkuji Švédovi a písnička míří pro Věru Geverovou Zábřeh. A ještě pozdravy pošleme manželům Janě Jirkovi doroštění, paní Aničce Dobludová s přáním pevného zdraví a optimismu, ať se všechno daří. Srdečně zdraví Jaruška Pepa z Malé Morávky. Pěkné pozdravení, uzdravení i paní Irence Dohulína. A krásný podvečer taky naší skvělé babičce Martě, kterou zdraví Ilonka Vašík a to za celou velikánskou rodinku. Moc, moc ji pozdravujte. Moc pozdravujeme. We'll be right back.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prezident Pavel se vrátil do Česka kvůli volbám. Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vikanticích na Šumpersku. Olomoučtí hokejisté prohrávají v 9. kole extraligy v Litvínově. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Původně se neplánoval hlasování zúčastnit kvůli soukromé zahraniční cestě. Po návratu do Česka a odevzdání hlasu Pavel své předešlé rozhodnutí označil za chybu. Řekl, že jako prezident by měl jít příkladem. Jeho návrat ze zahraničí kvůli volbám ocenili koaliční i opoziční poslanci, například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
2: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji. Já jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
0: Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vikanticích na Šumpersku se snaží zástupci státního podniku Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na okraji obce uložené přes 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne a obyvatelé Vikantic mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
3: Po volbách starosta Vikantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
4: Mohlo by dojít úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia do životního prostředí.
3: Kvůli urychlení odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
5: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
3: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vikantic Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Dva mladí samci žirafy Rothschildovy z olomoucké zoologické zahrady byli převezeni do Attica Zoological Park v Aténách. Oba se narodili v roce 2024 a v řecké zoo budou součástí samostatné samčí skupiny. Jejich transport do Řecka i s přestávkami trval 40 hodin. Převoz souvisí s přirozeným uspořádáním žirafích stád, ve kterých může být se samicemi zpravidla jen jeden pohlavně dospělý samec. Větší počet samců by mohl vést k souboji o samice, řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.
1: Sport.
0: Olomoučtí hokejisté dnes odjeli na 9. kolo extraligy do Litvínova a po druhé třetině prohrávají Kohouti 0-2 a fotbalisté Prostějova zase hrají 10. kolo šance Národní ligy v Jihlavě a také tady prohrávají Hanáci ve druhém poločase 0-2.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte v Olomouckém kraji velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Denní maxima 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D1 u Jezernice na Přerovsku ve směru na Brno. Kolem 300. kilometru nám hlásíte porouchané auto Ukrajinice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Přeji vám hezký bluesový podvečer z Olomouce, u jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Šindler. Letošní jubilejní 30. ročník Šumperského festivalu Blues Alive je dobrou příležitostí si připomenout hudebníky, kteří pomáhali vytvářet jeho jedinečnou atmosféru už v prvních letech existence festivalu. Mezi ně bezesporu patří i americké trio The Holmes Brothers, které vystoupilo v Šumperku v roce 2001.

Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu skupiny The Holmes Brothers z festivalu Blues Alive 2021. The Holmes Brothers patřili po mnoho let k nejoriginálnějším formacím americké root music. Základ kapely tvořili bratři Wendell Holmes a Sherman Holmes, které doplňoval bubeník Popsy Dixon. Jejich hudba se pohybovala na pomezí blues, soulu, gospelu, rhythm and blues, ale i tradiční americké lidové hudby. Kapela vznikla v New Yorku koncem 70. let a postupně si získala pověst výjimečné koncertní skupiny. Charakteristickým znakem jejich vystoupení byly vícehlasé vokály, silné gospelové kořeny a schopnost propojit několik hudebních žánrů do přirozeného a osobitého celku. Jejich vystoupení na Blues Alive v roce 2001 patřilo k událostem, které potvrdily dramaturgickou otevřenost festivalu a schopnost představovat špičkové interprety z různých oblastí americké hudby.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste poslouchali záznam koncertu skupiny The Holmes Brothers, jedné z nejpozorovnějších amerických kapel na pomezí blues, soulu a gospelu, která zanechala výraznou stopu také v historii festivalu Blues Alive. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Schindler.

0: since I lay her. Since I lay her.
1: Lord have mercy.
0: Since I lay
1: her.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankéová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazier gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was habt ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jenom zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu taky vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo divadlo, das Švanda Theater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Deutsche, viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben, und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater, und unter den Jungen zum Beispiel im Theater sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch, und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Já vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů přeji knize. Sousedé.
0: Jubileum der Woche. In
1: In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht eindrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Veliki Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Bergollenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtlí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy, oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh, stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu, už zabírají jen pravopřipojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
16: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
17: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
16: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to...

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mývají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala, na jaké centrum, tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové dva léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kdy si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se to rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazený hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantita. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Euterox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych

0: se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léku.
1: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
2: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá to?
1: No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron, 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo, beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex, jeden ráno, jeden večer. Sortis, jeden večer. Pregabalin, jeden ráno, dva večer. Furoneze, jeden ráno, obden. Allopurinol, jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze

0: na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Nemyslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány. Takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
1: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
2: Paní doktorko, já beru přesně moc léku, beru jich 11, beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Antoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer. Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulan a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
0: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
1: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
3: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuju za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuju za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitost si zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka, teď se brzdí na 15. kilometru, od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru, zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov, na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do náměšti Na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski, tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je, obchody v Praze.
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižuterii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
7: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
8: Tak památek je to několik, vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tady žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
9: V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
7: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
8: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
7: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
8: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sednodraselného skla.
10: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski and Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamu nebo polodrahokamu. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Konec konců bižuterie je imitace. A je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled? Ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy. Protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Briliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takové to nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov Edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak tu máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945 to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterními kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělala světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět a nebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od couture, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led, odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti. Mohl sloužit jako talisman. Antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
2: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
4: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
5: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk k šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarev.
2: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
5: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časti. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
1: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí

a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 2 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2000.

0: 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny Senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby, takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje, a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se dokázali samostatně zhodnotit. Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel?
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znamenko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině. Ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával, Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie Na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, lu, což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle odpaty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevila se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně, váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný.
4: tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie, kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států.
5: Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
6: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
5: Vy uhněte, nebo...
6: Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
5: Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
6: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
5: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé. Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady...
6: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
5: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
6: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
6: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blankem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery, chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti. No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení, a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v Montáně nebyl.

Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Rafferty'ho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob.
Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Náctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tenhle sen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli, do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jako laň lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych si mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Krásně černý moře,
0: no.
1: Tam bylo různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, takže se nebylo to jaký, no.
0: Jo, prostě ví. No.
1: A bylo to všechno good.
0: No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No jo, taky bylo jsem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si hnedka bobovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco strašný, bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrádky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte?
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: Vy asi taky jste teď v Praze, víte? Začnete v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No jasně, půjdu ven, no, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju. No.
0: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď k tématu.
0: Ano.
1: To, co nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne vypadat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Víte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla. Nebyla.
0: A toužila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, proč bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěje.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky. No. Kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano, tak... Bohužel, se nikam už nedostanu, ale já se bojím té zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme tam dobře, sestra, upadák, hodně to tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Mm-hmm. A to nešťastná, no. Já taky to je to vím.
0: Tak
1: ráda bych někam.
0: Věřím. No, někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Mm. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tady, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam bylo na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No tak to je nádhera.
1: Štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano, ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Mm-hmm. Je tak pravda, že...
1: Jinak...
0: No.
1: Ano.
0: Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krása.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak, Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo?
0: Uh-huh.
1: V Řecku a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo?
0: Uh-huh.
1: No, přes deny jak štaž. Ona tam se byla i manželka, jo?
0: Uh-huh.
1: A ještě, že vzala spoustu županů a teplákové soupravy a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo?
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropaní,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo? Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde courala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřála, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jí bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějaké štehly, ale potom se to rozjelo. Pak teda vědne byli hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílýho, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krve mé, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospudek.
0: Uh-huh.
1: Tam do toho června ty hospudky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíru je na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě.
0: Uh-huh.
1: Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny aj dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit třeba, jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakého mrazu, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo. No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najes a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratra v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No?
1: Ale já, no, pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, už... že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: Jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale já radši ne, ale budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
0: No, to tak je jasný.
1: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo, ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, a takhle, ono, nahoře tady u nás, my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, na to prostě... A kolem 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo?
0: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo?
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě
0: užili
1: bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je
1: dneska
0: dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu, chtěla bych říct, že se mi poštěstilo,
0: no.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si pak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá, bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu

0: lidi, teď když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo? Třeba ano, pro mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné. Mm-hmm. Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krásná.
1: To se vám líbilo tam, víc.
0: Jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu, a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
1: Ano, ano.
0: Takže jsme tam projížděli též týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
1: Jo.
0: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
1: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
0: Byli jsme se podívat.
1: To je krása.
0: Jako bylo to fakt nádhera.
1: Věřím.
0: Podpisal jste ho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piraně, lovit ty piraně, potom v těch vodách takový ti malý krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhl ho z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už...
1: Od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně? Že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu? I když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
0: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
1: Aha.
0: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
1: no,
0: protože tam ti pavouci.
1: Jo.
0: Jako já mám hrůzu z pavouků.
1: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
0: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
1: Jo.
0: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
1: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
0: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když to někde vidím. Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
1: No jo,
0: jo,
1: to je šok vždycky.
0: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše země
1: tady
0: je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko. A
1: ano, ano, ano, ano.
0: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
1: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
0: Ano, ano.
1: Paní Soňo, bylo... taky moc děkuju. No. Jsem ráda, že jste povyprávěla, taky... jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
0: Přeju dobrou noc.
1: Nápodobně.
0: A trochu teplejší počas, ano, než jsme si ho užili, ale
1: uvidíme, jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislý, že mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 1953, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě plus 55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce. Jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, co bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říkal, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale do asi 80. se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda toho cestování, tak byl jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svatební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: První mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s Ruskou, nebo to, a oni říkali, ne, je rodinné příslušení, no tak jsem se vožil, jeli jsme tam na svatební cestu. To krom toho, teda, bych, poprvé jsem byl jako vdovec v 85. Tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. No a to její koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, jsou od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místo nazdraví, tak on vždycky říkal nazdraží. Ale tak to je vedle. No ale důležité je, že ho uprosil a tak přes celou Francii na Mont-Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ty odboráři, že nám prováděli různý výlety po... No, jediné, co mě donušili, sněst půl rajčete, já syrový rajčata teda neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co dávají ke stolování, jako no. A jinak to další, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve včelárama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stála teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, to, na tom jednom konci tam byla prostě radička, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale to je, říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt bylo jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě to téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem, prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejším zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, v Bulharsku, v NDR, v Polsku. Uh-huh. Před třema rokama jsme byli na Korfu, uh-huh. Jsem věnoval manželce 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistil, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají, hodně dětí a práchají, a tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem měl autobuse.
0: No, vidíte to.
1: Byli jsme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. Mhm. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. Tomu, že to sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky a všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: Ne? Na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvil, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, paní, jak mě naštveš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Tera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a i nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplnil, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákal.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám strach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechny ty hadě, tak toho by mělo baví, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A vzhledem k tému stylu života a to všeli dobře, doma nejlíp, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to vplní, říkám. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen. No.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně i zimní
1: týden. Ještě loni i na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnou na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na túry.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 kilometrů.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale omdlívá, když to vidí.
0: Tak, hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v toho pořadu.
0: No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně jo. Tak.
1: Tak vám děkuju, že jste mě vzala.
0: Já děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: Zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: Je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim do, nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Já chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestu. Itinerář
1: nějaký. Odkud
2: no.
1: Kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, jezdíme 4 chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližný itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak. Já ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: Namíbi, no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbi, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně jo, levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, jak jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam do pruhu, když člověk neví kam a je to peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3-4 hodiny aspoň.
1: No a když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho? No,
2: a tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jak tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje, než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou a nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši severnější, jak doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbů jsme byli vlastně druhý Běloší, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. To byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano,
2: prostě,
1: ano.
2: No, úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: a
2: tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla,
1: žlutou zimnici tu dokonce vyžadují průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano. Moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
5: Byl to Shane.
6: Byl to Shane.
4: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. a my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starých spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jirduško, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky tě nás zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat dřeve na zimu a starat se.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano, ano, ano.
0: To všechno vyžaduje celoroční péči.
1: Vy jste skvělá, Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hrbu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne.
0: Pak zase vy a opačně, ne. No, zkrátka.
1: Ne. Ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši výsledek je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka jich teda cestovala víc. A ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo,
1: tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ano. Ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyk je železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No, takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kor my už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano. Přesně tak. A,
1: jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem, tak třeba v listopadu vyrazím.
1: No, to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplně tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes věci jara.
0: Ale už to začíná, on je to trochu jarem, to máte pravdu. A v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali, no?
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitoško, co bych tam dělala v tomhle věku, aby se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já vím, poslouchám.
0: No, a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano, nevím,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak a tak.
1: Jo, a ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda s speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Já mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji. Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauritius. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauritius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky, měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď. Máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem. A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauritius nebo Kuba teda?
1: Tak Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauritius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, jít ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmesu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
0: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak, ona je
0: spolu vyletěli
1: jako
0: na výlet? Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno, ale
0: no.
1: Tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát. To bylo už taky celá řada let. Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch. Kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři v zimě.
1: Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší. A já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, a nebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste Suprova a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
0: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký taky víkend. Naslyšenou,
1: krásný večer, hezkou noc.
0: Hezkou
1: a
0: noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Ahojtuško, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, ano. No.
1: Já to chcem u vás spíš dodat. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem mělo. A jsem na léčení, ale už nedoléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: Je, no.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo. Děla sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Závěděl jsem mi to a zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavy, určitě poslouchá, protože jsem mě někdo živnu vás. Nejkrásnější moderní hlas. Jí tu štivu těšil.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio. Všechny moderátory, všechny, co tam je. Pozdravuju všechny. A já se někdy možnu.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo? No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, v Itálii, strašně moc se mi to zavěděl, ale mám přeju strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka, ale je hodně zdraví a to je všecko.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky, já držím palce a budu se těšit, že se ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuju za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova Kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma, pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, pátečně sobotní víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený víkend podle vašich představ, samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc. A budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pamatuji, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pamatuji, na co to potřebujete? No na tu úvodní písničku. Já pamatuji, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No ale možná, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodnete potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor, tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi, Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě ve mazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se mám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se spoznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol,
3: co pak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.
4: Mm-hmm. Ty jsi pěkný přítel.
3: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na
4: pozdě, pane Zoubku. Mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy! Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo! Vy mazale! Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
3: Ty holomku. Tak ty na mě takhle. To si dám líbit, to už je lepší.
4: No, Ludvo, umíš to.
3: Ale...
4: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
3: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž, děvče?
4: Jak to?
3: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tam je na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
6: Ale zamiloval pos.
5: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
7: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
5: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
7: Podruhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
5: A tak. Tak ona už má nápadníka.
7: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s foukem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
5: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
7: Dovolno to.
5: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna jedna. Má úcta.
7: Ty.
0: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
2: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
8: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, odkdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě? Ha?
9: Ale pane plukovníku, ten pes...
8: Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Zirkut ztratil stájový pinč?
9: Nečetl.
8: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
9: Ujišťuji vás, že po druhé.
8: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic, tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
10: Byly svedeny úporné boje u Mezilaborce.
11: No jo, tak to je...
10: Jo,
11: to je tohle.
8: Švejku! Vy jste ukrad psa!
10: Já ho neukrad.
9: Ale věděl jste, že je kradený.
10: To jsem věděl.
9: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
10: Abych vám udělal radost.
9: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
10: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujeme.
9: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
10: Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného. Když oba padnem spolu. Za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kapelmeister Mulčin Vánny, za krajem Rumbičku Evropa volá jeď. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Я просим, кушав. Маєте балалайчоки на калафунтями.
4: Да-да, мої із восчиці хорошні, розсокошні, голубчиці мої. Маєте фукательні воловіні приправені. Да-да, спасибо, да-да. А мій рудоармієць розсокошні із восчик мой хорошні, софукає до ти каналізація, каналізація фунгує.
3: Pekno. O, šal japas hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vytečný,
3: oba. Za krajem rumbičku, ako donský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, ale psoglavečnou.
3: Ja daju nastupu, prosím, aby všichni byli pripraveni a dobre na mne pozirali, da? Prosím, pripravený všetky, ešte více pripravený, teď nejvíc pripravený... Pohov.
4: Da, ještě pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztryská liž 3 gramofon.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé stali strá. Vaří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už neduhem rady neví, zvolá si lékaře do žezeří.
5: Ona si totiž dala do hlavy, že jí napraví zdraví, oni zatím popraví,
4: oni za stolem jen kejvají hlavou.

0: Těla se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět,
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezede Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušit, jo? Ne, ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
6: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vstekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hegla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal po nějakým autu, jo, a Adina mě do toho hned skočila, vyjedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedlení do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane Beníš? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: Což zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože
3: to víte, to roste ta pověst. Jasně. A já jsem taky ještě zase něco získal.
9: No určitě. Každopádně zkušenost si myslím.
3: Ano.
9: A krásnou zkušenost. Takový zkušeností jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molik, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to, se svatíkem ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu. A také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej, jestli mi naši rychle zmize. Tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkal, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vědo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: tady
13: vedoucí.
14: Je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane ved, co hledáte? Vedo.
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí. A spořitelná dělá tak otoka 6 let. Ale dvojnásobná vražda, na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten lupič té spořitelný měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Krupa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádnej kluk, tak ti gratuluji. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedínku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím a ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno si rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal, já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jinej trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No dobro, tak, tu jsem měl akorát jednou nebo
15: a
3: dvakrát.
15: A teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený ricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta. A
4: mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: O, kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale cože živé?
1: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
2: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hansendmeier.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Mhm. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Mhm. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss Sie begegnen.
6: A vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom vím, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuju za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No, já se spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jar, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
8: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou podlavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
7: No, vidíte to, a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
8: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
7: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadoval?
8: Na 5.
7: Prosím?
8: Nepodmíněně.
7: Pane, já jsem zvyklá, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
8: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
7: No, ten má pochopení.
8: Pochopení?
7: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
8: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
7: Vy mi to nevěříte, vidíte?
8: No, dost těžko.
7: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze aspoň mě dívá.
8: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
9: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
8: Přeskočilo ti.
9: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům, prosím. Mohu zítra zase přijít?
7: Bohužel, zítra to nepůjde.
9: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko, ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
7: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.

0: kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
1: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
2: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Já čekám, podívám. Zeleně. Já jsem si tě kdy brala.
3: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Paniku, Sedni si. Teď máme klid. Podívej se,
3: na co to je?
2: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda ale opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost. Dost, jo?
2: No.
3: Do publikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
3: Už je skoro.
2: Jo.
3: Osmý, rozumíš?
2: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že jsi asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
2: No, jdou
3: napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Hele.
3: Co?
2: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak. Já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrý bank máš?
3: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Lístě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To
2: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jsi z ty ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
2: nic,
3: neděje?
2: Jsem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo, no
2: tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.

dnes nekřičí tu kamelotí, tak jestli

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.